jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkové rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecanty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a kaloupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perníku.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný. Takže... To jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
2: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, to cukrový to rozhodně není to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásnej, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu, jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně, a potom vyloženě taková ta příležitostná

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoyuanu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: vytažené. To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně, Naděnka jsou

0: Netváří?
1: Ne, já už sice nemusím, no.
2: Poprvé polka a nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
0: Je to mušlička, myslím, že... vypadá to, je to já takový zvláštní hlen.
1: No právě,
0: ale,
1: no.
0: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
2: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
0: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
0: vrátím
1: tu pekárnu,
0: k tomu...
1: Takovou?
0: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
0: Já jsem
1: většinou,
0: trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
0: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak jako vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvil o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
2: No tak restaurace by se otevřít nemohla.
0: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
2: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
0: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u Radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století, a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, malé muziky, muziky bohemiky a plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krejzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná. Zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali. Zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla, benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata, a jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy, tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla Prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase
1: ano,
0: zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství, no vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Ano, jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě. Hmm.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a

0: co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkal, a všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Zbylá dvě slova zní spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
2: Dobrý den.
0: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
1: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
0: Hyperakuze a vertigo.
1: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč. U někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať. Ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
0: Je to časté spojení?
1: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
0: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
2: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
0: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
1: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci od nich získat.
0: Týká se to více žen nebo mužů?
1: Více se to týká žen.
0: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
1: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu A vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovouto kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje. Ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy se na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už si nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohleto funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jiné na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Stavba nového mostu v Řečanech nad Labem skončí v závěru roku. Radnice v Ústí nad Orlicí nabízí přechodné bydlení lidem v obtížné životní situaci. Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců a dnešek bude slunečný, později oblačný, teploty až 31 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Stavba nového mostu na Labi v Řečanech nad Labem za 250 milionů korun zatím pokračuje podle plánu. Ocelová konstrukce je už kompletní a je usazená v cílové poloze nad vodou. Otevření mostu se řidiči dočkají koncem letošního roku, říká stavby vedoucí Petr Jelínek.
3: Zbývá toho dodělat poměrně ještě dost, ono se to sice nezdá, ale chybí vlastně železobetonová mostovka, pak izolace, takže těch činností je tady ještě docela dost. Zprovoznění by mělo podle předpokladu být do konce roku.
2: Starý Řečanský most je zbouraný, doprava vede po vedle stojícím provizorním přemostění. Chrudim chce navrhnout levnější úpravy letního kina. Poslední odhady počítali s náklady na kompletní obnovu areálu kolem 50 milionů korun. Radnice nechá původní studii změnit. Plánuje zachovat kapacitu, hlediště a taky stavbu rozdělit na etapy. Radnice v Ústí nad Orlicí vyčlenila 6 městských bytů pro přechodné bydlení lidí v nouzi. Informuje o tom na webu. Takzvané překlenovací byty mají pomoct k tomu, kdo se ocitl v obtížné životní situaci, spojené třeba se ztrátou bydlení nebo finančními problémy.
4: Byty 1+0 nebo 1+1 s výměrou od 26 do 44 metrů čtverečních jsou v opraveném bytovém domě v místní části Kerhartice. Aby byly cenově dostupné, je nájem 150 korun za metr čtvereční. Lidé se je můžou pronajmout maximálně na 2 roky. Podmínkou je, aby měli alespoň 1 rok trvalý pobyt v Ústí nad Orlicí a neměli dluhy vůči městu nebo jeho organizacím. Z Ústí nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil Řád Bílé Orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání země odebral prezident Karol Navrocký Zelenskému předevčírem. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost. V reakci na Navrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský minister zahraničí Andrij Sibiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno až jasno, během odpoledne polojasno až oblačno a začnou se tvořit přehánky, později i bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů, v Polabí i 33. Povane slabý proměnlivý vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale dejte si pozor na četnou tvorbu mlh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je to tak, mlha před mnou, mlha za mnou, probouzíme se do mlžného nedělního rána, ale doufám, že tohle není důvod k nějaké špatné náladě. Naopak, že pokud se už probouzíte, probouzíte se s úsměvem a v pohodě. No a pokud ne, tak tomu snad dopomůže naše vysílání a také nedělní dobré ráno, které právě teď 4 minuty po 5. startuje. Muzika připravená, těšte se na skupinu Elan, na Jaroslava Uhlíře, zaspívá také Ilona Čáková. No a co se týká témat, která rozeberou naši redaktoři, tak to první první, to se odpíchneme od zpráv, už to zaznělo před malou chvílí. Hlavní nosná konstrukce nového mostu v Řečanech nad Labem už se klene nad řekou. První auta by se po ní měla projet na konci letošního roku. My jsme se tam byli podívat a víc tedy uslyšíte už za pár okamžiků v reportáži. Je neděle 21. června, letní slunovrat, první letní den a také Alois slaví svátek, tak všechno nejlepší.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Pokračující stavba nového mostu na Labi z Řečan do Kladrub za 250 milionů korun má za sebou nejnáročnější etapu. Několika set tunová kortenová konstrukce, poskládaná z jednotlivých dílů, je už kompletně usazená v cílové poloze nad vodní hladinou. Budování více než 100 metrů dlouhého přemostění ale zdaleka není hotové. Reportér Českého rozhlasu Pardubice Ondřej Wolf se o tom přesvědčil.
1: Já jsem teď přímo na stavbě tady v Řečanech nad Labem a ta konstrukce z kortenové oceli je vysunutá nad vodou, ale zároveň pořád podpírají ty staré pilíře po starém řečanském mostu.
2: Pilíře nám zatím slouží teďka jako podpěrná skruš, aby jsme mohli bednit tu nosnou konstrukci a po dokončení tady těch veškerých prací ty pilíře pak přijdou ubourat.
1: To už mi říká stavby vedoucí dodavatelské firmy Petr Jelínek. Když se na tu konstrukci podívám, tak ani není znát, že byla složená z několika dílů. To byla možná ta nejstěžejnější část té stavby.
2: Ty jednotlivé dílci jsou od našeho člena sdružení Mostostalu Kýlce z Polska a sem jezdili po vlastní ose na návěsech. A tady se to skládalo potom pomocí velkých jeřábů.
1: Co ještě zbývá teda dodělat?
2: Zbývá toho dodělat poměrně ještě dost, ono se to sice nezdá, když už vidíte tady tu celou konstrukci, ale chybí vlastně železobetonová mostovka, pak izolace, a takže těch činností je tady ještě docela dost.
1: Vidím, že tady teď dělníci mimo jiné zarovnávají terén, další potom svařují. Jedou práce podle plánu?
2: Zatím práce jedou podle plánu. Zprovoznění by mělo podle předpokladu být do konce roku.
1: Most je navržený tak, aby pod ním v budoucnu mohly proplouvat i velké lodě, to znamená pilíře pod sebou už po dostavbě mít nebude. A zároveň splňuje i parametry pro to, aby ladil s krajinou Kladrubského hřebčína, která je zapsaná v UNESCO. Potvrzuje ředitel krajské správy a údržby silnic Zdeněk Vašák.
3: Nový most je uspůsoben i pro splavnění Labe a v této souvislosti byl takhle schválen i všemi partnery předtím, než byla zahájena jeho příprava.
1: Nový řečanský most nahradí ten 100 let starý, ten už je v tuto chvíli zbouraný. Dopravní spojení teď tady zajišťuje vedle stojící mostní provizorium. Z Řečan nad Labem Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pardubické Gočárově galerie v automatických mlýnech začala výstava Anny Zemánkové nazvaná Plody z chutí bramborových šišek. Nabídne průřez celou její tvorbou od raných velkoformátových kreseb na papíře přes koláže z malovaných výřezů z papíru nebo saténu až po pozdější práce kombinující malbu, výšivku, korálky a textilní aplikace. Potrvá až do 28. září.
1: Počasí.
0: Kdo má rád umění, míří tedy do Gočárovy galerie, no a ostatní můžou vyrazit třeba ven na nějaký ten výlet nedělní. Koukám, jaké počasí nás bude provázet dnešním dnem. Po ránu, byť to přes mlhu ještě na mnohých místech není vidět, bude polojasno až jasno. Zpočátku tedy s těmi zmiňovanými mlhami, během odpoledne bude polojasno až oblačno a začnou se tvořit přehánky, později i bouřky. K večeru a večer to budou bouřky silné. Nejvyšší teploty 28 až 31, v Polabí až 33 stupňů Celsia. Na horách se maxima budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý, přes den severozápadní až severní rychlostí do 4 metrů za sekundu, v bouřkách zesílí.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zalubil se chlapec, to byla skupina Elán, je 5.22 a o další minuty v našem vysílání se teď postará moderátorka Marie Tomsová. Tentokrát nás vezme za slavnou autorkou detektivek.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Víte, co mi nejvíc chybí na mé někdejší živitelce, televizní obrazovce? Kdysi časté propojení vrcholné světové literatury se špičkovými hereckými výkony v legendárních televizních inscenacích, jako byly třeba Dostojevského Zločin a trest nebo Olbrachtova balada Pro banditu, včetně těch slavných bratislavských pondělků. Inscenace v této klasické podobě se už asi netočí. Jednoznačným fenoménem dnešní obrazovky je seriál. A ten detektivní zvlášť. Vzpomínáte na slova sportovního komentátora Víta Holubce, který uváděl každý fotbalový zápas v televizi s voláním sportu zdar a fotbalu zvlášť. Televize je dnes zahlcena kriminálními seriály všech možných proveniencí. A není snad dne, aby se na obrazovce neřešila nějaká vražda. Proti detektivkám nic nemám, ale čeho je moc, toho je příliš. Dávám přednost jiným žánrům. Ovšem, pokud je autorkou předlohy Agatha Christie, nevynechám. Ráda se ale vracím ke klasickým knížkám téhle plodné autorky, protože dovedla umně propletený děj povýšit krásným literárním stylem. Jsem staromilec, který potřebuje před spadním v posteli obracet papírové stránky a ne posouvat písmenka na ploše čtečky. Konec konců klasická podoba královně zločinu sluší víc. Byla to pozoruhodná žena. Matka vlastní dcery, ale také Erkela Poirota a slečny Marplové. Byla současně autorkou a hlavní hrdinkou nejzajímavější záhady svého vlastního života. Poté, co jí před stoletím její manžel Archibald po 12 letech společného života navrhl rozvod kvůli mladší ženě, vmetla mu po bouřlivé scéně do tváře: nezapomeň, že jsem schopná všeho. Můžu i zmizet. No, pak sedla do auta a skutečně zmizela. Vyvolala tím nejen obrovskou pátrací akci, ale také řadu spekulací. Vražda? Manžel? Sebevražda? Nehoda? Duchovní otec Sherlocka Holmese, Arthur Conan Doyle, chtěl jejího ducha vyvolat na spiritistické seanci, což se samozřejmě nepovedlo. Po 11 dnech usilovného pátrání Agátu díky upozornění jiného hosta našli v lázeňském motýlku, kde se přihlásila pod jménem mladé milenky svého muže. Nikdy už se k této záhadě nevyjádřila. Nevysvětlila, zda šlo o úmysl, pokus o sebevraždu, ztrátu paměti, nervové zhroucení, pomstu nebo reklamní akci. Agáta se vzchopila, rozvedla, napsala vraždu v Orient Expressu, vraždu na Nilu, 10 malých černoušků i nejdéle na světě hranou divadelní hru Past na myši, která mimochodem vznikla v roce mého narození 1952. Vdala se za archeologa Sera Melouvena a s ním žila spokojeně až do své smrti roku 1976, kdy jí bylo 85 let. Jak léta letí, stále častěji si připomínám její výrok: archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější. Škoda, že mám za muže právníka. Ale teď si jdu vychutnat kávičku se slečnou Marplovou. Přidáte se? Vaše Marie Tomsová.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Hrochův Týnec dostal skoro 1 000 000 korun z vybraných pokut za rychlou jízdu. Sankce vyřizuje sousední Chrudim, která ale peníze dál rozděluje prostřednictvím nadačního fondu. Příspěvek radnice použije na opravy veřejného osvětlení. Krytý bazén ve Skutči zůstane mimořádně otevřený i o prázdninách. Sportoviště zkrátí nutnou odstávku kvůli tomu, že v letošní sezóně zůstane mimo provoz plovárna. Radnice totiž připravuje její kompletní rekonstrukci. Bouřky doprovázené silným větrem a deštěm v Královéhradeckém kraji místy lámaly stromy a hasiči čerpali vodu ze zatopených míst. Nejvíc případů měly v souvislosti s počasím na Královéhradecku, Trutnovsku a Náchodsku. Od 15 do 20 hodin zasahovaly u desítek případů. V Česku, ale i v dalších zemích Evropy přibývá nákaz pohlavních nemocí. Uvádí to nedávno zveřejněná analýza Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024. Z jejich dat vyplývá, že případů bylo nejvíc za posledních 10 let. Ve švýcarském letovisku Birkenstock by dnes měly jednat americké a íránské delegace o trvalém míru. Rozhovorů by se měli účastnit i vysocí představitelé obou zemí. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během odpoledne polojasno až oblačno, vytvoří se přehánky, později i bouřky, teploty 28 až 31 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení v okolí Sezemic na vedlejších silnicích kvůli výstavbě obchvatu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly zprávy a také Otagu Twirt. S vámi je Český rozhlas Pardubice a pokračuje nedělní Dobré ráno s datem 21. června. My vás už za chvilku pozveme na operu do Sukovy síně v Pardubickém domě hudby. No a z muziky Marie Rotrová, Petr Muk, takže přejeme i dál pohodový poslech a klidné nedělní ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Je 5.38, ladíte Český rozhlas Pardubice a nedělní Dobré ráno. Slavné operní árie v podání pěvkyně Štěpánky Pučálkové. Za doprovodu pardubických filharmoniků v Sukově síni zvedli z křesel přítomné milovníky opery. V operním gala nemohla chybět ani Bizetova Carmen, která je pro každou mezzosopranistku snem.
1: Všechny kolegyně mezzosopranistky vždycky říkají, já jsem vždycky sněla o té Carmen a chtěla jsem ji už od dětství zpívat a tak. A já jsem to nikdy neměla, já jsem měla přesně naopak. Nebyl to nikdy můj sen tu Carmen si zaspívat a musím říct, že k ní postupně opravdu zraju. Pořád si v ní hledám tu svoji Carmen. Ona je opravdu taková ta živočišná, svobodná v myšlenkách a v životě. Na tom jevišti si tohle jako užiju. No. Musíte trošku hrát, že občas není každá postava blízká povaze člověka a jsou role, ze kterýma jsem se nikdy pomalu jako moc nestotožnila. Pak jsou zase role, kde ač jsem třeba jakoby v životě nic takového neprožila, tak přesto s nima umím pracovat a vžít se do nich líp, jako třeba Charlotte ve Vertrovi nebo Adalgisa v Normě, kde ten milostný trojúhelník prostě se mi taky přihodil třeba v životě, takže někdy do toho vkládáte takový nějaký svoje osobní pocity. Je to takový mix a no, i třeba ta Carmen jako nějakou určitou něžnost a jemnost občas taky potřebuje.
0: Říká pěvkyně Štěpánka Pučálková. Teď už zpátky k muzice, před námi jsou Nazaret. Za chvilku koukneme i na počasí, dáme další tip, kde a jak můžete strávit dnešní den. Zkrátka zůstaňte s námi a dobré ráno.

0: 8 hodin a 15 minut mší u muzea v Ležákách začne pietní akt k výročí 84. výročí tedy vyhlazení osady Ležáky. Mši bude celebrovat univerzitní kaplan profesor Tomáš Petráček, pak proběhne předání pamětních odznaků o kladení věnců. Zároveň odstartuje projekt Oheň bez naděje, kdy prezident během piety zažehne oheň v Lucernách programu projektu. No a my jsme o něm mluvili ve vysílání včera v dobrém ránu, takže pokud vás zajímá, co bude tenhle projekt zahrnovat během následujících dní, určitě koukněte do audioarchivu, kde si to můžete všechno poslechnout. Počasí. Koukneme na oblohu, teď po ránu bude polojasno až jasno, zpočátku i s mlhami, během odpoledne bude polojasno až oblačno, začnou se tvořit přehánky, později i bouřky, k večeru to můžou být bouřky i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, v Polabí naměříme až 33 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech se maxima budou pohybovat někde mezi 23 a 27 stupni. Vítr povane slabý, proměnlivý, přes den severozápadní až severní rychlostí do 4 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Obcí s názvem Bělá je v Česku víc než 20. Ta Rohovládova je ale jen jedna. Řekneme vám, jak vesnice přišla ke svému neobvyklému názvu. Zjistíme, jestli má nedaleká studánka opravdu léčivé účinky, jak věřil místní lékař. Prolistujeme obecní kroniky a pozveme vás taky na makový cheesecake do vyhlášené cukrárny. Provede vás Vilém Brand.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Mám prostě od

0: zaplat.
1: Doba letních táborů se pomalu, ale jistě blíží. Dětem na ně zcela určitě zbyde celá řada vzpomínek a některé z paměti nevymažou ani v dospělosti. Má to tak i Ivan Mládek, který si před lety v našem zábavném pořadu jeden takový konkrétní zážitek vybavil.
2: Já jsem se vždycky snažil jako být hodnej, dobrý, vzorný a vždycky jsem udělal nějaký malér. Jo. Si vzpomněl, jednou jsem byl na táboře nějakým a měli jsme tam strašně přísného učitele, vedoucího toho našeho oddílu a jako dusil nás tam celý ty prázdniny a hlavně nás strašil, když jo, měl takový notýsek, tam si dělal čárky, když někdo něco udělal špatného, když někoho viděl, jak já nevím, třeba někde, někam šel na záchod, kam se nesmí, nebo někam plivnul, jo, nebo udělal nějakou nespůsobnost při jídle, tak pořád čárky, říkal, kdo bude mít 10 čárek, tak hned, že to půjde do školy a hned dostaneme první čtvrtletí dvojku z mravu, jo, takže jsme se ho všichni báli a nejvíc těch trestných bodů vždycky jsme schytali při jídle, že jo, on dával čárku, už jsme cinkli o talíř lžící, nebo když jsme mlaskli, nebo když jsme něco vyli, nebo tak, takže ale hlavně nejvíc bodů trestnický schytali ty, který seděli vedle něj, to byl takový dlouhý stůl, že jo, takže jsme v umej varnicky strašně spěchali, aby jsme tam byli co nejdřív, protože kdo přišel poslední dva vždycky seděli vedle něj a ty měli jednu čárku za druhou, že jo, za mlaskání a za krkání a to, no a jednou jak jsem se zdržel v umej varní díl a měl jsem tu smůlu, že prostě já vzorný šplhounek, takový jsem seděl vedle něj a teď jsem si dával hrozný pozor, abych nemlásk, necink, jo, a měli jsme knedlíky nějaký a samozřejmě jedlo se tam lžící jenom, jo, a tak jsem si dával strašný pozor a když jsem krájel ten knedlík, tak jsem mu vstřelil ten můj knedlík do jeho talíře, když on se nedíval, třeba, jo. A otočil se naspátek, když jsem se obral zpátky, jo. Jo, a tak vůbec nemělo cenu mu vysvětlovat, že byl můj, že ne. Prostě tak řval, já jsem v životě ho tam neslyšel tak řvát, jo, na mě, který byl tak hodný, jo. A on se tak vytočil, že zapomněl mi udělat tu čárku, jo.
3: To je dětství Ivana Mládka, jo. Tohle.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Železničáři zruší přejezd ve Žďárci u Skutče. Lidé si připomenou 84. výročí vyhlazení osady Ležáky. Dnes uplyne 77 let od justiční vraždy legionáře a válečného hrdiny generála Heliodora Píky. A neděle bude slunečná, později hrozí znovu bouřky, teploty až 31 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Správa železnic může zrušit přejezd ve Žďárci u Skutče. Zaniknout tam má cesta přes koleje směrem k lomu. Organizace postupně pokračuje v likvidaci málo využívaných přejezdů a zdůvodňuje to především bezpečností provozu.
2: V loních takto zrušila 45, nejvíc v jižních Čechách. Pro odstranění přejezdu u Skutče ale městský úřad v Chrudimi stanovil podmínku. Železničáři musí nejdřív postavit novou cestu podél trati. Ta bude dlouhá přes 300 metrů a umožní náhradní přístup na odříznuté pozemky. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: O letních prázdninách čekají komplikace obyvatele Jiráskovy a Bratrouchovské ulice v Přelouči. Město nechá obě ulice opravit. Zakázku vysoutěžilo za 10 milionů korun. Podle informací radnice musí místní počítat třeba i se stíženým přístupem do rodinných domů. Stavební práce z části omezí i dopravu. V Ležákách na Chrudimsku si dnes lidé připomenou 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisti v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel, zachránili se jen dvě dívky. Pětní vzpomínku zahájí bohoslužba, následovat bude čtení jmen zavražděných u pomníku kniha obětí.
3: 24. června 1942 nacisti osadu obklíčili a zapálili. 33 dospělých ještě týžden popravili v Pardubicích, další 4 pak později. Děti odvlekli do koncentračních táborů, 11 z nich zavraždili v plynovacím voze v polském Chelmnu. Konce války se dočkali jen dvě ležácké děti, sestry Jarmila a Marie Štulíkovy. Z Ležáků Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Komunisté před 77 lety popravili válečného hrdinu a legionáře generála Heliodora Píku, který se podílel na protinacistickém odboji. Píka byl během druhé světové války vojenským velvyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tehdy varoval před Sovětským svazem. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady a tvrdil, že Píka předával informace západním státům. Sport. Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slavie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým začal s přípravou na poslední duel ve skupině, který se hraje ve čtvrtek ráno našeho času na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku a postup do play-off mu zajistí nejspíš jenom výhra. Po remíze s Jihoafričany Čechy za výkon kritizovali fanoušci i odborníci a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
4: Noviny sledují nebo sledují názory. Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní. Kritiku přijímáme. Já myslím, že byla i zasloužená. Zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po remíze jim udělali trošku větší radost. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, postupně během odpoledne polojasno až oblačno a mohou se tvořit přehánky a bouřky, ty mohou být i silné. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31, v Polabí až 33 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, provoz je klidný, pozor ale na četnou tvorbu mlh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Co je nového už víte, co nevíte, jaká muzika nás čeká v zápětí. Eros Ramazzotti, Hana Zagorová s Petrem Reskem, také Leszek Semelka zaspívá, těch interpretů je tu samozřejmě mnohem víc. Zkrátka písničky, které nestárnou, nebudou chybět ani v té nadcházející hodině, kterou trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice a nedělního Dobrého rána. To dnešní má datum 21. června. Alois slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší. No a dneska si užijeme první letní den, nejenom co se týká toho kalendáře, ale samozřejmě i počasí, které bude opět horké, tak na to buďte připraveni. V Pardubicích otevřeli nový dvojdomek pro děti z dětského domova. Namísto velkého ústavního zařízení budou vyrůstat v menších domácnostech, kde se mají lépe připravit na samostatný život. Pardubický kraj tak jako první v Česku dokončí proměnu všech dětských domovů na komunitní bydlení. A další podrobnosti dodáme už za pár minut.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Hana Zagorová, Petr Zek, ta pusa je tvá, je 6 hodin 13 minut k tomu, hladíte Český rozhlas Pardubice. A jak už jsem zmiňoval před malou chvílí, tak v Pardubicích se otevřel nový dvojdomek pro děti z dětského domova. Pardubický kraj tím završuje skoro 15-letou proměnu pobytových zařízení pro ohrožené děti na komunitní bydlení. Během léta se všechny děti přestěhují do menších domácností, které mají lépe připravit na samostatný život. Pardubický kraj se tak stane prvním regionem v Česku, který tuto transformaci dokončí, a reportérka Anna Svobodová natáčela na otevření nového dvojdomku v Pardubicích v ulici Ke Tvrzi.
1: Dřív děti z dětských domovů neuměly být sami. Oni byli pořád zvyklé být v nějaké komunitě a bylo pro ně velmi těžké potom odejít do života vlastně. Přinese to vlastně samostatnost. Oni uvidí v přirozených podmínkách, jak život je, jak funguje život v rodině.
2: 12 dětí z pardubického dětského domova se do nového dvojdomku nastěhuje na konci srpna, říká ředitelka Kateřina Fialová. Bydlet budou ve dvou domácnostech po šesti a starší děti budou mít vlastní pokoje, aby měli více soukromí.
1: Budou se podívat, aby si sami řekli, kde budou mít svůj pokoj a postupně si řekli, co tam chtějí mít a aby si ho prostě vymazlili sami.
2: Velikou výhodou komunitního bydlení je, že vychovatelé mají na děti více času.
1: Tím, že těch dětí bude míň, tak ty vychovatelé k ním mají daleko blíž, daleko hloubš pronikají k tomu jejich traumatu. A já říkám, že my vlastně ty děti, to jejich trauma, léčíme vztahem.
2: S přestěhováním do menších domácností musel dětský domov Pardubice více než zdvojnásobit počet zaměstnanců.
1: V roce 2016 jsme měli 15 vychovatelů a jednu vedoucí vychovatelku. Nyní máme 35 pedagogů a pořád jednu vedoucí vychovatelku, takže je to náročný.
2: V komunitním bydlení už vyrůstá většina dětí ze všech krajských dětských domovů a dalších pobytových zařízení pro ohrožené děti. Zbývající děti se přestěhují během léta. Pardubický kraj s proměnou dětských domovů začal téměř před 15 lety a inspiraci hledal třeba v Anglii nebo v Norsku, říká náměstek hejtmana Pavel Šotola z koalice pro Pardubický kraj.
3: Na začátku byla úplně, bych řekl, jako největší obava z toho, že se zruší dětské domovy, tak my jsme samozřejmě zaměstnance ujistili, že dětské domovy nerušíme, že je potřebujeme jako zaměstnance, že budou tu práci dělat trošku jinak, v jiném prostředí a že vybavíme nejrůznějšími kompetencemi a že to chce nějaký čas.
2: Za tu dobu kraj pořídil pro děti více než 30 bytů nebo domků.
3: Na zvonku nikde není napsaný, že to je dětský domov. Prostě mají tam nějaké příjmení, na kterém se třeba dohodnou, tím z nich snímáme tu stigmatizaci.
2: Pardubický kraj je v Česku první, který dokončil přeměnu všech pobytových zařízení pro ohrožené děti. Pomohly tomu i evropské dotace. Pardubic, Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Eros Ramazzotti doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, je 6.20 a mám tady další tip. Divadelní spolek Akord ve spolupráci se státním zámkem Slatiny vás srdečně zvou na velmi oblíbené hrané divadelní prohlídky zámku. Ty se konají právě dnes, no a díky nim vás čeká opravdu netradiční možnost, jak si zámek prohlédnout. Samozřejmě opět ožijí historické příběhy a postavy, to všechno přímo před vašima očima a vy se tak díky tomu můžete přinést do času dávno minulých. Počasí. Ráno a dopoledne bude polojasno až jasno, zpočátku s mlhami, během odpoledne bude polojasno až oblačno a začnou se tvořit přehánky, později i bouřky. K večeru a večer by to mohly ojediněle být i bouřky silné. Teploty 28 až 31 stupňů, v Polabí naměříme až 33 stupňů Celsia. A co se týká teplot na horách, tak tam ta maxima v 1000 metrech budou někde mezi 23 a 27 stupni. Vítr vane slabý, proměnlivý, přes den se změní na severozápadní až severní, má rychlost do 4 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: studio.pardubice@rozhlas.cz, e-mailová adresa, která je vám k dispozici, jak s oblibou říkám, nejenom v písničkách od srdce, ale také sem můžete směřovat dotazy pro našeho spotřebitelského odborníka. A dneska nám píšete, že máte problémy s novým autem. Upozornění, na co dát pozor při reklamaci, má pro vás náš odborník Josef Černý.
1: Pan Zbýněk si koupil auto, protože mělo ale vysokou spotřebu oleje. Došlo na reklamaci, kde bylo konstatováno, že bude potřeba vyměnit motor. To ale prý bude chvíli trvat. Pan Zbýněk by rád věděl, jaká jsou v takové situaci jeho práva, jestli může požadovat vrácení peněz. Pane posluchači, vaše nároky mají určité pořadí. Na prvním místě je oprava, kterou ale prodejce nebo servis musí stihnout do 30 dnů. Pokud nestihne, teprve potom máte nárok na výměnu vozu nebo na vrácení peněz. Je pravděpodobné, že na vás budou zkoušet podepsání souhlasu s prodloužením termínu, ale nic takového nepodepisujte.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj nechal opravit levé křídlo budovy střední školy technické a sociální v Králíkách. Za úpravy a zateplení zaplatil přes 7 milionů korun, informuje o tom hejtmanství. Příští rok plánuje ve škole i další investice. Křižovatka na obchvatu Chrudimi je nejrizikovější nehodové místo v kraji. Uvedl to portál Nehod, který využívá data od policie i pojišťoven. Podle nich se na křížení hlavních tras číslo 37 a 17 za 5 let stalo přes 30 nehod. V Heřmanově městci začnou třídit použitý olej. Radnice se domluvila se soukromou firmou, která bude zajišťovat likvidaci zbytků z domácností. Speciální kontejnery budou na 11 vytipovaných místech, včetně místních částí. Sobotní tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům vyráželi hasiči na Vysočině. Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během odpoledne polojasno až oblačno, budou se tvořit přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 28 až 31 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte se semaforem a kyvadlovým provozem mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To byly zprávy s Otto Gutwirtem a pokračuje nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dneska nás čeká další soutěžní recept pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme recept, který se v roce 2022 stal tím nejlepším podle posluchačů. Tentokrát nám ho připraví michelinský šéfkuchař Roman Paulus a půjde skoro o regionální specialitu. Další podrobnosti prozradíme už za malou chvíli. Do té doby z muziky Pavel Novák a nebo Leona Machálková. Hezké nedělní ráno.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Nádherná láska, také Pavel Novák v 6.39 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a při té příležitosti spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. To znamená, že výherci z těch jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme každý týden. Tentokrát už je ale nedělají oni sami, všech 630 výherních receptů připravuje porota s našimi profesionálními kolegy. No a dneska bude péct mírně změněné miletínské modlitbičky, tedy jakési perníčky spojené nádivkou z mandlí a marmelády od paní Lenky Hegerové z Klecan u Prahy, vítězný recept posluchačů roku 2022, šéfkuchař Roman Paulus. A Patrik Rozehnal zjistil, že je to vlastně takové větší cukroví.
1: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
2: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
1: A v čem bude ta změna Romana Pauluse?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jak asi tušíte, když se dělají perníčky, těsto se musí zadělat s předstihem.
2: Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletinské modlitbičky. Vybral jinou.
2: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
3: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, víš.
3: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
3: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
3: No, to cukrový to rozhodně není to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci.
0: Tyhle perníčky, tedy myšleno miletínské modlitbičky, se prý opravdu povedly. Ostatně šéfkuchař Roman Paulus peče velmi rád. A jak se mu to povedlo, to si můžete poslechnout už dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. I tyto původní miletínské modlitbičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Jestli byste rádi dnes zabavili své děti anebo vnoučata, tak teď dobře poslouchejte. Nejoblíbenější pohádková stezka totiž míří do Litomyšle a na trase vás čekají úkoly pro děti, samozřejmě i pro dospělé, aby se nenudili, a k tomu všemu setkání s oblíbenými postavami z Tlapkové patroly, Ledového království, Králíčka Binga a dalších, které děti zbožňují. Všechno se odehraje v příměstském lese Černá hora, tedy v lesoparku, a začátek pohádkové stezky je v 10.
1: Počasí.
0: Je polojasno až jasno, někde ještě mlhy, tak s tím počítejte. Během odpoledne bude polojasno až oblačno a začnou se tvořit přehánky, později i bouřky k večeru a večer i silné. Teploty 28 až 31 stupňů, v Polabí naměříme až 33 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech budou maxima mezi 23 a 27 stupni. Vítr vane slabý, proměnlivý, přes den se změní na severozápadní až severní, rychlost bude mít do 4 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí.
1: S úsměvem jde všechno líp. A s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: České fotbalové týmy zahajují postupně přípravu na nový ligový ročník. Stejně je to i v Pardubicích. Východočeši chtějí navázat na dobrý minulý ročník, ve kterém se řada věcí změnila, hlavně po příchodu nového majitele. Na jaře byli pardubičtí, co se týká bodového zisku, třetím týmem z celé soutěže. A víc si teď řekneme s redaktorem Otou Gutwirtem. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Kdy pardubičtí začali s přípravou a jak vypadaly a budou vypadat ty první dny?
1: Tak, tým se sešel ve středu 17. června, tam byly ty klasické kondiční testy. Ale hráči se připravovali už předtím, dostali každý individuální plány, které museli plnit, jsou hodně pod dohledem a mají čipy, takže pokud by tam došlo k neplnění některých věcí, tak by to trenéři okamžitě poznali a poznali by to samozřejmě i při těch testech. Když jsem mluvil s trenérem Janem Trousilem, ten byl spokojený s tím, jak hráči přišli na start letní přípravy na chystaní. Co se týká těch dalších dnů, tak teď to bude hlavně o nabírání kondice, potom tam bude po tom kondičním bloku úvodní přípravný zápas v Holicích proti místnímu klubu, ten se odehraje v sobotu 27.6. No a potom bude příprava pokračovat.
0: Některé týmy jsou s přípravou dál, odehrály i první přípravné zápasy, jak to budou mít pardubičtí?
1: Je to pravda, přípravný zápas za sebou má třeba Opava, Pražská Dukla, Vlašim, Zlín, Jihlava, Viktorka, Žižkov, anebo taky Pražská Slavia. Co se týká pardubických, tak ti budou mít také přípravné zápasy, už jsme mluvili o tom s Holicemi, potom je čekají čtyři zápasy proti zahraničním celkům, jedním z nich bude taky Rapid Vídeň a ta generálka, ta by měla proběhnout 18. července proti Jihlavě, druholigovému klubu. To bude týden před startem ligy.
0: Jak výrazné jsou změny v kádru? Kdo odešel, kdo přišel a bude se sestava ještě nějak měnit?
1: Těch změn zase tolik není, co se týká příchodů nebo podpisů. Tak Luka Karatišvili, brankář, který už chytal na jaře a pomohl k těm dobrým pardubickým výkonům, tak jeho hostování se změnilo v přestup, takže Luka Karatišvili už je pardubickým hráčem. A co se týká těch hráčů, kteří přišli, tak přišel Marek Icha, který byl v hledáčku pardubického klubu už dříve, přišel z Liberce a přišel taky obránce Traore, kterého pardubičtí také měli v hledáčku. A teď se povedlo dotáhnout jeho přestup.
0: Pardubice taky čeká jedna novinka v letní přípravě. O co jde?
1: Jde o to, že Pardubice vůbec poprvé vycestují na zahraniční soustředění v létě. Bylo to běžné v zimě, kdy letali do teplých krajin za teplem, kdy ty podmínky tady nebyly dobré, ale teď to bude cesta do Rakouska, kde bude soustředění celého týmu a tam právě budou ty čtyři přípravné zápasy. Soupeři Odra Opole, MŠK Žilina, už zmiňovaný Rapid Vídeň a KS Krakovia. Takoví jsou soupeři pro to soustředění, které bude v Rakousku. Mělo by to být i o takovém nějakém team buildingu, utužování té party. Trenér Jan Trousil si o to hodně slibuje.
0: O tom, jak se fotbalisté Pardubic připravují na novou sezonu, mluvil Ota Gutwirt. Díky, hezký den.
1: Hezké ráno.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko v Pardubicích. Stavbaři osazují novou lávku na Opatovickém kanálu v Lázních Bohdaneč. Kvůli silným bouřkám hasiče zasahovali u několika desítek případů. A dnešek bude slunečný, později hrozí znovu bouřky. Teploty až 31 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. V Pardubicích je nové vzdělávací a výcvikové středisko pro krajské záchranáře. Nacvičují tam situace, které dennodenně řeší v terénu. Středisko nechal vybudovat Pardubický kraj a celý projekt stál 45 milionů korun. Část výdajů pokryly evropské dotace. Ve středisku jsou různé simulační místnosti, kde záchranáři můžou trénovat nejčastější případy, ke kterým vyjíždějí, říká ředitel krajské záchranky Igor Pár.
4: Zde máme takzvaný simulační byt, kde je vlastně vybavená domácnost, dvojpokojový byt s tím, že tam můžeme modelovat určité typy výjezdů, tak jak je máme reálně ve svém životě. Takže to jsou nejčastější témata, která tady budeme řešit.
3: Stavba nové lávky na Opatovickém kanálu v Lázních Bohdaneč za 2 miliony korun pokračuje podle plánu. Dělníci v těchto dnech osazují na místě novou mostní konstrukci, která nahradí tu dosavadní. Průchod tudy stále není možný. Úplně hotovo by mělo být na konci července. Podrobnosti dodává starosta Lázní Bohdaneč Josef Štěpanovský z ODS.
5: Změní se to, že už ta lávka nebude víceméně vodorovná, ale bude oblouková, lehce oblouková, aby jsme vyhověli i vodákům, takže tady nejde jenom o turisty pěší a cyklisty, ale i o vodáky, protože když tady jedou na lodích, tak musí kánoj nebo loď, na které jedou, přetahovat.
3: Na zámku ve Slatiňanech znovu nabízejí hrané prohlídky. Divadelníci návštěvníkům představí běžný život knížecí rodiny, výuku mladých šlechticů nebo přípravy zámecké slavnosti. Okruh bude otevřený do 16 hodin. Podrobnosti jsou uvedené na webu památky. Sobotní tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a odčerpání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly taky Liberecko a Jablonecko. Asi ke 30 případům vyráželi hasiči na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. Ke kurióznímu případu vyjížděly příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami v Česku platí i dnes. Na řeckém ostrově Euboea úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným bodům. Hašení z letadel komplikuje nejenom vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa.
0: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během odpoledne přibývání oblačnosti. Na polojasno až oblačno začnou se tvořit přehánky a později i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31, v Polabí i 33 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nemáme. Pozor na mírné dopravní omezení na Pardubicku, konkrétně v Rábech, Starém Hradišti, Brozanech a Hradišti na Písku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje dál, jsou 7:04, jinak ještě doplním 21. červnový den, slaví Alois, všechno nejlepší přejeme, i pohodový poslech a co nabídnu, tak z muziky Alphaville, Lenku Filipovou nebo Petra Kotvalda. Návštěvníkům Podzámeckého parku v Pardubicích se tento týden naskytl poměrně neobvyklý pohled, louku tam pomáhali sekat dva plemení hřebci, kteří táhli sekačku z poloviny minulého století. Proč se město i v době moderní techniky vrací k tomuhle způsobu údržby, tak to uslyšíte už za chvíli v naší reportáži. I dál přejeme krásné nedělní ráno.
6: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Louku pod Pardubickým zámkem pomáhali sekat koně zapřažení do historické sekačky. Stroj z poloviny minulého století táhli dva čtyřletí plemení hřebci z Dolního Jelení. A proč se to dělo? Tradiční způsob je totiž k přírodě šetrnější a díky němu se na louce daří většímu množství pestrobarevných bylin. Jak zjistila reportérka Českého rozhlasu Pardubice Šárka Rusnáková, jde o jediné místo v Pardubicích, kde se tráva upravuje právě tímhle způsobem.
1: Jsme z Dolního Jelení, hřebčin mezi lesy. Ten náruční je Dexter, český norik, ten podsední je Sheron z Vozna, český norik. Jsou to plemený hřebci oba dva, čtyřletý letos byli a poprvé sekají vlastně. No.
2: Josef Hradec, ošetřovatel koní, spolu s mohutnými hřebci přijel do Pardubic, aby tady v parku pod zámkem posekal louku tradičním způsobem, žacím strojem z poloviny minulého století.
1: Tak je to Knotek Jičí, normálně sériová výroba, která se dělala v 50. letech.
3: A já tam najedu.
2: Jak to funguje? Koně to táhnou?
1: Jasně, má to klasickou převodovku jednoduchou, má to těhlici, která pohání kosu a jak koně jdou, tak to seká. Jo. Musí v tom jít svižně, nesmí jít pomalu, protože pak se to cpe a musí jít hlavně rovně, protože jakmile se kroutějí, tak zajedou do posádu a ucpe se to. No.
2: Sečení trávy s pomocí koňského spřežení je k loukám šetrnější a pomáhá zachovat pestřejší skladbu rostlin. Potvrzuje to botanička Východočeského muzea v Pardubicích Lenka Šafářová.
4: Chrastavce, zvonky, hlaváčky, ale dominantou té louky jsou tedy trávy. Tím, že se ta tráva a kvetoucí byliny posekají takhle na vysoko, to seno se tady usuší, pak ty byliny mají šanci ještě dozrát a vysemenit se a vlastně ta louka se tím obohacuje a stává se druhově bohatší.
2: Právě zachování druhové pestrosti a pak také zdejší podmáčený terén jsou důvody, proč služby města Pardubic nesečou tuto louku moderní technikou. Koně sem k sečení povolali už po čtvrté, potvrzuje vedoucí divize Agroservice Vlastislav Šanda.
5: Pomocí koňského spřežení se seče v Pardubicích jenom tady v parku. V Pardubicích je přes 100 hektarů ploch k sečení.
2: Koně by se měly v podzámeckém parku objevit ještě zhruba dvakrát. Tentokrát s jiným strojem, který posekanou trávu obrátí, aby dobře proschla. Seno pak poslouží jako krmení. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Kdybyste dnes chtěli vyrazit na prohlídky věže kostela svaté Máří Magdaleny v Bohdanči, budete mít možnost, a to hned třikrát ve 14, ve 14.45 a v 15.30.
1: Počasí.
0: Je polojasno až jasno, teď ještě sem tam nějaká ta mlha, během odpoledne bude polojasno až oblačno, začnou se tvořit i přehánky, později i bouřky, k večeru a večer by to mohly být bouřky silné, takže s tím je potřeba počítat. Teploty opět vysoké, 28 až 31 stupňů, v Polabí naměříme až 33 stupňů Celsia a maxima na horách v 1000 metrech 23 až 27 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý, přes den se změní na severozápadní až severní, má rychlost do 4 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí. Tolik počasí, za chvilku si dáme skupinu Krištof s Tomášem Klusem, no a pak nás čeká bleskovka.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kolikrát jste si v poslední době řekli, že už toho máte dost? Dost tlaku, dost očekávání, dost pocitu, že byste měli být dál lepší a úspěšnější. Možná, že nehledáte další motivaci, možná, že hledáte klid a ten by vám mohla nabídnout kniha, o kterou tento týden soutěžíme v Bleskovce. Věnovalo ji nakladatelství Kazda a jmenuje se Muž, který našel klid. Takže pokud byste ji chtěli získat, právě teď máte možnost. Bleskovka. Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme, horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami. To je citát, který je známe, myslím si, všichni, především z filmu Sněženky a Machři. Tam zazní z úst dnešního oslavence, mimochodem je mu 61 let, oslavence herce, muzikanta, textaře, komika a moderátora Václava Kopty. A mě by zajímalo, jestli víte, jak se ve filmu jmenovala jeho postava, tedy ve filmu Sněženky a Machři. Pokud víte, volejte 726 46 48 48 a za správnou odpověď je zmiňovaná knížka Muž, který našel klid vaše. Tak mám tady možnosti, abyste měli z čeho vybírat, aby to nebylo úplně tak těžké. Za A to mohl být Radek Převrátil, za B Karel Mácha a za C Vláďa Karda. Tak se zamyslete a uvidíme, jestli se vám zadaří nebo ne. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak zdravíme a vy už usilovně přemýšlíte, já to úplně slyším, nad tou správnou odpovědí, takže podle vás A, B nebo C?
1: Já bych řekla to C.
0: Cčko Vláďa Karda?
1: No.
0: Myslíte si, že to byl Vláďa Karda? Nebyl. Karda byl profesor, myslím, že nebyl ani Vláďa, takže se musím rozloučit. Mějte se hezky, nashledanou. Tady nám to nevyšlo s paní posluchačkou. I tak někdy dopadá Bleskovka, ale je to jenom hra. Takže šance ještě pro někoho dalšího na telefonní lince 726 46 48 48. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan.
0: Milane, jak to vidíte?
2: Můžete mě to ještě zopakovat, ty Ačko a Bčko.
0: Tak buď to Radek Převrátil, nebo Karel Mácha.
2: To bude Radek.
0: Je to Radek. Radka Převrátila si tam zahrál Václav Kopta, dnešní oslavenec. Gratuluju, kniha je vaše, poprosím, vydržte na drátě, domluvíme zbytek a krásnou neděli.
2: Děkuju.
0: Zatím není
2: taky
0: za co.
2: Pěknou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT 2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Rochův Týnec dostal skoro milion korun z vybraných pokut za rychlou jízdu. Sankce vyřizuje sousední Chrudim, která ale peníze dál rozděluje prostřednictvím nadačního fondu. Příspěvek radnice použije na opravy veřejného osvětlení. Krytý bazén ve Skotči zůstane mimořádně otevřený i o prázdninách. Sportoviště zkrátí nutnou odstávku kvůli tomu, že v letošní sezóně zůstane mimo provoz plovárna. Radnice totiž připravuje její kompletní rekonstrukci. Bouřky doprovázené silným větrem a deštěm v Královéhradeckém kraji místy lámaly stromy a hasiči čerpali vodu ze zatopených míst. Nejvíc případů měli v souvislosti s počasím na Královéhradecku, Trutnovsku a Náchodsku. V Česku, ale i v dalších zemích Evropy přibývá počet nákaz pohlavních nemocí. Uvádí to nedávno zveřejněná analýza Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024. Z jejich dat vyplývá, že případů bylo nejvíc za posledních 10 let. Ve švýcarském letovisku Birkenstock by dnes měly jednat americká a iránská delegace o trvalém míru. Rozhovoru by se měl účastnit i vysocí představitelé obou zemí. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během odpoledne polojasno až oblačno a objevit se mohou přehánky a bouřky. Teploty 28 až 31 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením na silnici druhé třídy číslo 360 u Lanšperka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tolik zprávy s Otou Gutwirtem. Ladíte Český rozhlas Pardubice. Nedělní dobré ráno, plné písniček, které nestárnou. Tentokrát nás čekají Marika Gombitová nebo Marek Lambora s Evou Burešovou. A už za chvilku vás pozveme také k poslechu záletu Aleny Zárybnické. Hezkou neděli.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Marika Gombitová a Koloseum 7.40, neděle 21. června, s vámi stále Český rozhlas Pardubice. A každou neděli po 9. si moderátorka Alena Zárybnická zve do vysílání zajímavé hosty. Minulý týden si povídala se zpěvačkou a herečkou Markétou Hrubešovou. Tak si to teď na chvilku připomeneme.
1: Když pročítám váš životopis, vaši filmografii, píše se všude a opakovaně, že důležité bylo setkání s Kachyňou. Bude to platit asi na věky, že?
2: No tak rozhodně, protože to bylo, já jsem možná si to tenkrát vůbec neuvědomovala, bylo mi 16 čerstvých, takže jsem jako vlastně byla jsem ve druhém ročníku na konzervatoři a hned rovnou šup do vlastně do té vody prudký a s tím nejlepším režisérem, kterýho, nebo jedním z nejlepších, abych byla přesná, nejlepších režisérů, který naše země nosila. Takže bylo to úžasný a bylo to vlastně, já si myslím, že to byl osud. No. Já jsem o tom přesvědčená, že prostě to byl osud a mělo to tak být a musím říct děkuju za plať pambu za to a děkuju tomu hereckému bohu nahoru, že mi dal tu příležitost, protože dneska už i po těch neuvěřitelných x letech od natáčení si to lidi pamatujou a pamatujou si dokonce i ten těžký název toho filmu Oznamuje se láskám vašim, což je velmi docela komplikovaný, protože si myslím, že si nevzpomenete ani na jeden název filmu, který se natočil loni. A vlastně tohle to si fakt lidi pamatuje, bylo to tak jako do dneška právě mi říkal nějaký pán, se mě v metru jsem ho teďku potkala a říkal, právě si vzpomněl na Oznamuje se láskám vašim a říkal, vy jste byla moje hormonální vzpruha, jo, tak... Takže to jsem teda se pobavila, to je pravda. Takže je byl ten film, ale myslím si, že nebyl pamatovatelný a zapamatovatelný jenom tímhletím, ale tím, že to byl krásný film.
1: Každý režisér má jiný přístup. Kachyňa byl, říkali herci na vašem místě, kteří seděli v mnoha ohledech geniální. Jakou jeho vlastnost, třeba i ve vztahu k mladým herečkám nebo ve vedení hereckého týmu, jemu připisujete jako tu nejdůležitější, kterou měl?
2: Byl kliděst, nebo já co se pamatuju, on byl absolutní kliděst, on byl taková ta tichá, klidná síla, jo, tak víte, že prostě přesně věděl, co chce. Vůbec já si nepamatuju, že by někdy zařval, nebo že by někdy zvýšil hlas, prostě jenom tak tiše mluvil, ale v podstatě člověk dělal to, co on chtěl, nebo byl ho schopen dovíst tam, kam on chtěl a nepustil něco, co prostě nešlo nebo nelíbilo. Si pamatuju, že jednou jsme dokonce, vlastně už bylo dotočeno, a protože že tenkrát se dělali, ty denní práce se kontrolovaly až ex post, to nebylo jak dneska všechno
1: online.
2: Všechno máme na kameře a na digi a něco. A vlastně už se to jako zbouralo, ta dekorace, nebo se bourala ty lodi a on byl na těch denních pracech a

0: vlastně ten, jako pouštěli si to a najednou on zjistil, že mu tam chybí jeden velmi důležitý záběr, tak jsme mě vezli na faje, vytáhli mi z fundusu ještě kostým, učesali mě, nalíčili a v tom torzu té dekorace ještě ten jeden záběr si dotočil, protože přesně věděl, že mu tam prostě pasuje, že toho potřebuje, takže on byl přesně až takhle jako dokonalý. No.
1: Říká Markéta Hrubešová a dnes dopoledne vás čeká setkání Aleny Zahrybnické s moderátorkou a spolumajitelkou restaurace v Chocni Monikou Leovou.

0: počasí.
1: Tři čtvrtě na osm, dvě minuty k tomu, posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Já už jsem se zapovídal s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Tomášem Popelkou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Hodnotili jsme ty včerejší bouřky, jak to vypadá dnes, zabouří také?
2: Tak pravděpodobnost tam je, ale v rozhodně menší míře než včera. Momentálně jako počas u nás jako je nevýrazná oblast nižšího tlaku vzduchu, takže během dne čekáme skoro jasno, pojasno, a odpoledne už se naskáče kupovitá oblačnost a takové až oblačno, no a někdy až později odpoledne a večer by se od západu začaly tvořit přehánky. Jak to vypadá, objevila by se i bouřka, a zatím to vypadá, že nejčetnější by měly být v oblasti našich Ponečních hor, že jako naše Orlické hory. Teploty by se nám dneska pohybovaly většinou mezi 28 až 31 stupňů v Polabí, tam by se dostali až k 33. A vítr nám bude foukat slabý, proměnlivý, přes den vlastně zesilovat na severozápadně až severně do 4 metrů. Tam dnes se vyskytne bouřka, tam by přechodně zesiloval. No a v noci začneme nějakým polesným oblačným a hlavně v oblasti hor, tam by ještě budou rozdělat přehánky, případně ještě nějaká ta slabá bouřka a nad ránem se zase vytvoří mlhy, teploty by klesly na 20 až 17 stupňů a vítr bude foukat v noci slabý, proměnlivý o 3 metrů nebo bude úplně bez větří. A zítra začneme zase polesným skorastem ráno s mlhami. No a přes den, jak to vypadá, by se hlavně na horách a vrchovině mohla objevit ještě přehánka nebo bouřka, ale ta pravděpodobnost už je celkem nízká, tady u nás nízká. Teploty by se pohybaly mezi 27 až 30 stupňů, aby to bude foukat od severovýchodu 4 metrů a pouze tam, kde by se vyskytla silnější přehánka nebo bouřka, tam by přechodně zasílil.
1: Tak to máme pondělí, no a další dny v tom příštím týdnu přinesou co?
2: Zase ještě úterý, středa, aby se teploty pohybovaly jak maximálně do 30 stupňů. O čtvrtka půjdou zase pomalinku, ale jste nahoru, konec týdne bude zase velmi teplý. No a jak to vypadá, přehánky by se objevily, případně bouřky zase nepravděpodobně nejdříve až příští neděli.
1: Toliko počasí, meteorolog Tomáš Popelka. Díky a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Neděle 21. června, svátek má Alois. A dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety. V roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
2: Běž domů, Ivane.
1: A šel, ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
3: Do svídání, ne, s Bohem.
1: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Hodin.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Mateřské školy v Moravské Třebové čekají o prázdninách rozsáhlejší opravy. Lidé si dnes připomínají 84. výročí vyhlazení osady Ležáky. Poslanci chystají zákon o sportu. Od příštího roku má vymezit postavení sportovců a upravit financování. A dnešek bude slunečný, později hrozí bouřky, teploty až 31 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Moravská Třebová využije letní prázdniny k rozsáhlejším opravám některých mateřských škol. V budově na Jiráskově ulici nechá například vyměnit střešní krytinu, uvádí vedoucí odboru investic Petr Matějka.
7: Na mateřské školce Peristická dojde k opravě části oplocení. Již v minulých letech bylo část oplocení měněno, včetně herních prvků, budeme v tom nadále pokračovat. Potom z těch menších akcí na mateřské školce Jiráskova dojde k výměně kotle.
5: Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou většinou čistá. Jen mírné výhrady měli hygienici k rybníku Hluboký u Holic, kde je snížená průhlednost vody. V nádrži Březina na Svitavsku zaznamenali výskyt pilů a zelených vloček. Žádné zdravotní riziko tam lidem ale nehrozí. Velmi dobrou kvalitu vody si drží písníky na Pardubicku nebo přehrady Seč a Pastviny. V Ležákách na Chrudimsku si dnes lidé připomínají 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisti v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel, zachránili se jen dvě dívky. Pětní vzpomínku zahajuje bohoslužba, následovat bude čtení jmen zavražděných u pomníku kniha obětí.
8: 24. června 1942 nacisti osadu obklíčili a zapálili. 33 dospělých ještě týžden popravili v Pardubicích, další 4 pak později. Děti odvlekli do koncentračních táborů, 11 z nich zavraždili v plynovacím voze v polském Chelmnu. Konce války se dočkali jen dvě ležácké děti, sestry Jarmila a Marie Štulíkovy. Z Ležáků Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovená pravidla pro danění svých příjmů. Je to součást vznikajícího zákona o sportu. Ten by měl upravit i jejich pracovně právní vztahy s klubem.
9: Na výběr by měli sportovci a jejich kluby z několika možností smluvních režimů, popisuje poslanec opoziční ODS Karel Haas.
10: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta.
9: U zaměstnanců návrh upravuje některá pravidla tak, aby odpovídala sportovní praxi, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
11: Úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci.
9: Zákon počítá taky s jasnějšími vymezením role sportovních svazů, novým systémem financování a prevencí ovlivňování zápasů. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hezbollah. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají.
6: Počasí.
5: Dnes bude polojasno až jasno, během odpoledne polojasno až oblačno a začnou se tvořit přehánky, později i bouřky, které mohou být silné. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31, v Polabí i 33 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením právě kvůli vzpomínce v Ležákách. Počítejte v okolí obce.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Český rozhlas Pardubice stále s vámi stejně jako nedělní. Dobré ráno, s datem 21. června. Aloj Zoom, posíláme gratulaci k dnešnímu svátku. Erbenovy balady dnes večer ožijí na Kontické hoře v novém hudebním a žánrově pestrém zpracování. První reprízu adaptace Kytice tam uvede Pardubické východočeské divadlo. A víc si řekneme za malou chvíli. Z muziky Kabát, Olympik nebo třeba také Olga Lounová. Hezký den.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Polednice, vodník nebo umrlec se dnes večer zabídlí na Kunichické hoře u Pardubice. Východočeské divadlo tam uvede první reprízu hudební adaptace Erbenovy Kytice. Diváci se tak můžou těšit na 9 známých balad v nečekaném žánrovém a hudebním pojetí. Poprvé totiž se souborem spolupracuje performerka a skladatelka Vladivojna Lačia, která složila scénickou hudbu i nové písně. Z reportáže Nadě Kubínkové se dozvíte víc.
1: U lavice dítě stálo, splna hrdla křičelo, odej si jen trochu málo, ty cikáně mlčelo.
2: Ta muzika má veliký náboj, protože kde se krásně střídá napětí s uvolněním a pak v jeden okamžik se to tam prostě napere.
3: Říká herec Jan Vápeník, který hraje v baladě Polednice. Režisérka Janka Ryšánek-Šmitová dodává, že hudba není žádný doplněk inscenace, ale je rovnocennou součástí.
4: Co na první poslech působí jako, že jsme se zbláznili, ale v ten moment, kdy se člověk zaposlouchá a přijme to, tak pochopí, že i ta hudba je svým způsobem klasická a vede člověka k nějakému novému zážitku. Jinými slovy, je to trochu bizár, ale krásný bizár.
3: Diváci uvidí kromě Polednice dalších 6 balad. Je mezi nimi Vodník, Poklad, Svatební košile, Holoubek, Zlatý kolovrat a Dceřina kletba.
4: Protože jsou nejvíc divadelní.
3: Potvrzuje výběr režisérka. Každá z balad je ale trochu v jiném žánru, vysvětluje dramaturgině Anna Hlaváčková.
5: Není to jenom ten horor, horor tam samozřejmě taky bude, ale těch žánrů tam bude víc.
3: Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové je o ženách Erbenovy doby, kde chtěl ukázat, že mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, ale přitom nesou maximální vinu.
4: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
3: Přidanou hodnotou je pak hraní v kulisách hradu Kunichická hora.
4: Když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scénografie neustále mění.
3: Říká režisérka. A na venkovní scéně hrají rádi i herci, třeba Jan Vápeník.
2: To modrý nebe občas zabečí ovce, přelítne letadlo nahoře, tadyhle vrány a kafky. Je to prostě radost.
3: Představení začíná o 8:30 večer. Z Kunichické hory u Pardubic, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Série přednášek z debat z cyklu Off-City architekti se letos zaměřuje na téma vody jako elementu veřejného prostoru. Zajímá nás význam břehu, řek Labe a Chrudimky, ale také voda jako městotvorný fenomén, se kterým se pracuje i mimo koryta řek. Jako třetího v pořadí v Pardubicích přivítají Jana Alberta Šturmu, botanika a krajinného ekologa, který neotřelou formou přiblíží svůj pohled na břehy řek ve městě. A všechno se odehraje dneska v parku na Špici, tedy na soutoku Labe a Chrudimky mezi 15. a 18. hodinou. Počasí. Je polojasno až jasno, sem tam může být ještě někde mlha během odpoledne, ale bude polojasno až oblačno a začnou se opět tvořit přehánky, později i bouřky, k večeru a večer by mohly být i silnější. Teploty, ty maximální, budou mezi 28 a 31 stupni, v Polabí naměříme místy až 33 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech mezi 23 a 27 stupni. Vítr vane slabý, proměnlivý, přes den se změní na severozápadní až severní a má rychlost do 4 metrů za sekundu. V bouřkách zesílí. Toliko počasí. No a víte, proč nám celý život roste nos? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Obcí s názvem Bělá je v Česku víc než 20. Ta Rohovládova je ale jen jedna. Řekneme vám, jak vesnice přišla ke svému neobvyklému názvu. Zjistíme, jestli má nedaleká studánka opravdu léčivé účinky, jak věřil místní lékař, prolistujeme obecní kroniky a pozveme vás taky na makový cheesecake do vyhlášené cukrárny. Provede vás Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Křižovatka na obchvatu Chrudim je nejrizikovější nehodové místo v Pardubickém kraji. Uvedl to portál Nehod, který využívá data od policie i pojišťoven. Podle nich se na křížení hlavních tras číslo 37 a 17 za 5 let stalo přes 30 nehod. Pardubický kraj nechal opravit levé křídlo budovy střední školy technické a sociální v Králíkách. Za úpravy a zateplení zaplatil přes 7 milionů korun. Informuje o tom hejtmanství. Příští rok plánuje ve škole i další investice. V Heřmanově městci začnou třídit použitý olej. Radnice se domluvila se soukromou firmou, která bude zajišťovat likvidaci zbytků z domácností. Speciální kontejnery budou na 11 vytipovaných místech, včetně místních částí. Sobotní tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kaputně. Dnes bude polojasno až skoro jasno, odpoledne polojasno až oblačno a mohou se objevit přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 v Polabí i 33 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou kvůli automobilovým závodům. Je zavřená silnice mezi Tatenicemi a Strážnou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik Otaku Twirt a další čerstvé zprávy. Před námi teď Václav Neckář, Karel Gott a za chvilku nás po týdnu čekání čeká neděle Marie Tomsové. Dnes bude řeč nejenom o detektivkách.
0: Miroslavem Hrubanem.

Přeji vám hezkou neděli u rádia. Víte, co mi nejvíc chybí na mé někdejší živitelce, televizní obrazovce? Kdysi časté propojení vrcholné světové literatury se špičkovými hereckými výkony v legendárních televizních inscenacích, jako byly třeba Dostojevského Zločin a trest nebo Albrechtova Balada pro banditu, včetně těch slavných bratislavských Pondělků. Inscenace v této klasické podobě se už asi netočí. Jednoznačným fenoménem dnešní obrazovky je seriál. A ten detektivní zvlášť. Vzpomínáte na slova sportovního komentátora Víta Holubce, který uváděl každý fotbalový zápas v televizi s voláním sportu zdar a fotbalu zvlášť. Televize je dnes zahlcena kriminálními seriály všech možných proveniencí. A není snad dne, aby se na obrazovce neřešila nějaká vražda. Proti detektivkám nic nemám, ale čeho je moc, toho je příliš. Dávám přednost jiným žánrům. Ovšem, pokud je autorkou předlohy Agatha Christie, nevynechám. Ráda se ale vracím ke klasickým knížkám téhle plodné autorky, protože dovedla umně propletený děj povýšit krásným literárním stylem. Jsem staromilec, který potřebuje před spadním v posteli obracet papírové stránky a ne posouvat písmenka na ploše čtečky. Konec konců klasická podoba královně zločinu sluší víc. Byla to pozoruhodná žena. Matka vlastní dcery, ale také Hercula Poirota a slečny Marplové. Byla současně autorkou a hlavní hrdinkou nejzajímavější záhady svého vlastního života. Poté, co jí před stoletím její manžel Archibald po 12 letech společného života navrhl rozvod kvůli mladší ženě, vmetla mu po bouřlivé scéně do tváře: nezapomeň, že jsem schopná všeho. Můžu i zmizet. No, pak sedla do auta a skutečně zmizela. Vyvolala tím nejen obrovskou pátrací akci, ale také řadu spekulací. Vražda? Manžel? Sebevražda? Nehoda? Duchovní otec Sherlocka Holmese, Arthur Conan Doyle, chtěl jejího ducha vyvolat na spiritistické seanci, což se samozřejmě nepovedlo. Po 11 dnech usilovného pátrání Agátu díky upozornění jiného hosta našli v lázeňském motýlku, kde se přihlásila pod jménem mladé milenky svého muže. Nikdy už se k této záhadě nevyjádřila. Nevysvětlila, zda šlo o úmysl, pokus o sebevraždu, ztrátu paměti, nervové zhroucení, pomstu nebo reklamní akci. Agáta se vzchopila, rozvedla, napsala vraždu v Orient Expressu, vraždu na Nilu, 10 malých černoušků i nejdéle na světě hranou divadelní hru Past na myši, která mimochodem vznikla v roce mého narození 1952. Vdala se za archeologa Sera Melouvena a s ním žila spokojeně až do své smrti roku 1976, kdy jí bylo 85 let. Jak léta letí, stále častěji si připomínám její výrok: archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější. Škoda, že mám za muže právníka. Ale teď si jdu vychutnat kávičku se slečnou Marplovou. Přidáte se? Vaše Marie Tomsová.

0: Příznivci střeleckého sportu jsou zváni na soutěž, která se uskuteční právě dnes v motokrosovém areálu za koupalištěm v Březové nad Svitavou. Je to už 10. ročník střelecké soutěže o putovní pohár starosty města. Začátek je v 15 hodin.
1: Počasí.
0: Je jasno až polojasno, během odpoledne bude polojasno až oblačno, začnou se tvořit přehánky, později i bouřky, k večeru a večer ojediněle i silné bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, v Polabí naměříme až 33 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech maximální teploty dosáhnou někam mezi 23 a 27 stupňů. Vítr dnes vane slabý, proměnlivý, přes den se změní na severozápadní až severní a má rychlost do 4 metrů za sekundu, v bouřkách zesílí.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Moderátorka, také spolumajitelka restaurace Monika Leová bude hostem v Záletech Aleny Zahradnické. To jste slyšeli před chvílí. Zálety začínají krátce po 9. No ale kromě toho vás dopoledne čeká i další díl narozeninového pochoutkového roku. A v něm připomínka naší velké knižní novinky Kuchařky sladké Česko. A také zavzpomínáme na recept, který byl tím vůbec nejlepším podle posluchačů v roce 2022. Dneska bude péct michelinský šéfkuchař Roman Paulus Miletínské modlitbičky a také se dozvíte, jak se vaří pivo ve filmovém pivovaru, jak držet vidličku a co má rád herec Jan Čenský. Takže pochoutkový rok po 10. hodině a východočeské výlety hodinu před polednem, ve kterých se tentokrát vydáme do Rohovládovy Bělé. Řekneme vám, jak tahle obec na Pardubicku přišla ke svému názvu. Zastavíme se u kronikáře, zjistíme, jestli má nedaleká studánka léčivé účinky a pozveme vás také do cukrárny. Tak se těšte.

jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Řidiči v Pardubickém kraji nejvíc bourají na křižovatce na obchvatu Chrudimi. Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů, nejvíc jich bylo ve středních Čechách. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. A dnešek bude slunečný, teploty až 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěr. Nejvíc nebezpečným místem v dopravě v Pardubickém kraji je křižovatka na obchvatu Chrudimi na výjezdu na Vysoké Mýto. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Portál nehod. Za posledních 5 let se tam stalo přes 30 nehod. 42 lidí se zranilo při bočním nebo čelním nárazu. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě.
2: Dalším nebezpečným místem je podle odborníků křižovatka v Pardubicích na křížení Palackého třídy a ulice k Polabinám. Řidiči tam nejčastěji chybují při odbočování doleva do ulice k Polabinám, kdy nedají přednost proti jedoucím autům. Od ledna 2021 do konce roku 2025 se tam stalo 17 nehod. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Třemošnice schválili pravidla pro prodej pozemků v nové obytné zóně. V blízkosti Vápenky radnice nechá připravit skoro 40 parcel. Pro zájemce vedení města stanovilo podmínku, že musí domy postavit do 5 let od prodeje, jinak jim bude hrozit vysoká pokuta. Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali 2 lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči je museli zachraňovat na člunu. V Říčanech pak voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo ulici, která město spojuje s dálnicí D1. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes, a to po celém Česku, kromě Slezska. Přibývá lidí, kteří se nakazili pohlavní chorobou, a to v Česku, ale i jinde v Evropě. Z nedávno zveřejněné analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 vyplývá, že případů byl nejvíc za 10 let.
3: Podle analýzy přibylo hlavně kapavky a syfilidy. Příčiny vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
4: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu.
3: Častými příznaky pohlavní choroby jsou pálení při močení a hnisavý výtok, říká lékař Ondřej Kodet.
5: 4/5 pacientů s pohlavně přenosnými chorobami jsou muži a asi 1/5 je žen.
3: U žen může neléčená pohlavní choroba způsobit i neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
6: Ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
3: Hlavně s novými partnery by proto lidé měli dbát na dostatečnou ochranu. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali Mountfieldu jen hráči, kteří ve čtvrtek nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběli obránce David Jurásek, jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
7: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit, stalo se to na předzápasovém tréninku, David měl být v základní sestavě, určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během odpoledne polojasno až oblačno, postupně i zataženo, tvořit se budou přehánky, mohou být i bouřky, a to silné. Teploty 28 až 31 stupňů, v Polabí i 33. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, pozor na dopravní omezení na silnici 340 u místní části Topol.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Znáte je z hlavních televizních zpráv jedné soukromé televize i přehlídkových mol. V poslední době ji spíš potkáte ve vietnamské restauraci v Chocni. Se dvěma malými dětmi, na dovolené, pak třeba v obytném autě. Monika Košínová-Leová. Ptát se budu na to, jak složité je obstát v dnešní době při výchově dětí, jaký nejmilejší recept můžete ochutnat v jejich restauraci a taky na to, jak jednoduché anebo složité bylo opustit velkou televizi a žít v rodné vesnici.
9: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodila se v Praze, vyrůstala ve Dvořesku nedaleko Chocně. Maminka je Češka, tatínek vietnamského původu. Do školy chodila v Chocni, obchodní akademii vystudovala také v Chocni. A teď v asijské restauraci v Chocni pracuje. Moniko, díky, že jste přijala moje pozvání k záletům. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Když zůstanu v Chocni, přírodní rezervace Peliny, zámek s Orlickým muzeem, barokní kostel svatého Františka Serafínského a taky důležitá železniční křižovatka anebo oblíbené chocenské pomazánkové máslo. Takovou asociaci mám já. Co byste přidala?
1: No, krásně se to vyjmenovala. No tak samozřejmě i naši restauraci. Teďka to je takový největší tahoun gastronomický, ale tak to, že tam máme tu hezkou přírodu, řeku, opravdu ten klid, kterým jakoby s tím rodinným životem prostě hledáte, tak my jsme tam moc spokojení a já všechny zvu do Chocně.
0: Určitě rádi přijímáme pozvání, navíc když bude chutné ve vašem podání v dnešním záletovém rozhovoru. Ta obec Dvořisko, dívala jsem se, že je to vlastně jakási, a teď v nejlepším slova smyslu, okrajová čtvrt města?
1: Ano, je to vlastně 3 kilometry necelé vlastně od Chocně a my tam jako máme i takový ten dovětek, že Chocň Dvořisko, takže my opravdu patříme k podchoce. A tak je to super.
0: Víte, jak se seznámili vaši rodiče?
1: Vím právě kousek od Dvořiska, my tam máme takovou kegel firmu a tatínek tam začal pracovat a maminka tam taky nějak začala na brigádu, nosila tam nějaký svačiny, no a tam přeskočila jiskra a no, maminka je trošičku taková na, takzvaně na exoty, takže dědeček neměl radost, babička taky moc ne, ale nakonec jsou velice rádi, že to takhle dopadlo.
0: A vy s manželem, brali jste se v roce 2018?
1: Ano, správně.
0: A seznámili?
1: Ježiš, no, 2010, my jsme spolu přes 16 let.
0: A kde jste se potkali? Co bylo tím místem, které vás dva spojilo dohromady?
1: Byl to bar. Byl to v Litomyšli, na diskotéce jsme se poznali, ale tak nějak jako jsme o sobě, ani jsme se tak jako nelíbili jeden druhému. My jsme spíš křenili, tak vlastně mojí sestře a jemu nejlepšímu kamarádovi, kteří jako se chtěli právě víc poznávat a tvořit pár a my jsme byli takový ti křeni, kteří jim vlastně jenom sekundovali u toho rande, aby nebyli sami a pak jsme se do sebe zamilovali my, takže my to měli takové jako pozvolné.
0: Je krásné, jak ryze českou formulaci křenili používáte. Myslíte si, že by existoval analog k tomu křenili, stáli tedy v řeči vašeho tatínka?
1: Jo, tak to, jelikož moc neumím právě, neovládám vietnamštinu, umím opravdu základní věci, tak nedokážu říct.
0: Pojďme do roku 2013, světové finále soutěže Miss. Máte nějaké fotografie z té doby? Máte je někde v albumu uložené? Povídejte, vyprávějte.
1: Mám i album. Právě i jako když jsem to tvořila, to album to už jakoby je díl, nějak hnedka po Miss, tak jsem jakoby i vzpomínala a chtěla jsem právě to připravit své dceři, že prostě zazpomínáme spolu, že budu mít tu korunku, tak se mi to i ukazovala a nějak to přešla. Říkám, maminka byla královna, podívej se. A ona, jo, dobrý, půjdem se číst jiný princezny. Takže pro mě to byla krásná jako životní cesta, zkušenost a vzpomínám na to opravdu jenom v dobrém.
0: Soutěž se tehdy odehrávala na Filipínách?
1: Jo. Ta světová soutěž, jelikož jsem vyhrála na Miss Earth, tak jsem reprezentovala Českou republiku právě na Filipínách.
0: Byla to doba, kdy se, a dnes samozřejmě je taky správně, že tomu tak je, upřednostňoval ten, řekněme, ekologický způsob zacházení s přírodou. Četla jsem v nějakém starším rozhovoru, že jste tam sázeli stromy, čistili pláže.
1: Ano, tak jelikož celá ta soutěž je vlastně hodně o životním prostředí a i my, jak jsme se sami angažovali do všech tady těch různých ekologických aktivit, jo, tak jsme sázeli stromečky, opravdu jsme si nehráli na ty princezničky, takže jsme strkali ruce do hlíny a já mám vlastně přírodu i taky jako strašně moc ráda, tak já jsem jako byla pyšná, že jsem vyhrála právě ten titul a mohla si mít i nějaký jako malej díl třeba pro to, abych jsem zlepšila životní prostředí, protože já jsem to snažila jakoby komunikovat ten svůj titul i na vietnamskou komunitu, protože Vietnamci a obecně Asie jako netřídí odpad. Jo, tak to vypadalo třeba i na Sapě, že tam prostě se hází všechno do jednoho kontejneru, tak já jsem se snažila i třeba promluvat k té vietnamské komunitě, že u nás se třídí odpad, jo, minimálně plasty, jo, a sklo, tak to bylo takový moje gro, za kterým jsem se jako stála.
0: Monika Košínová-Leová, posloucháte Zálety.

0: Hostem v Záletech je dnes Monika Košínová, Leová, moderátorka televizních zpráv, dáma, kterou můžete potkat v jedné restauraci v Chocni. A když dovolíte, já bych teď do té hospody na malý okamžik vstoupila. Jak vznikl ten nápad?
1: No, tak asi na můj popud, protože ty prostory, teda, kde máme restauraci, tak ty vlastní můj tatínek, my jsme se to snažili tak nějak jako dlouho pronajmout, protože tatínek byl vybíravý na to, co tam bude. A on už je v důchodu a já jsem vždycky tak na sociální sítě sdílela chutná jídla jeho, protože on je vynikající jako kuchař, jako neskutečný. A tak jsem dostávala super zpětné vazby od vlastně mých sledujících. Ježiš, ať je tvůj táta otevře restauraci, my bychom přijeli. Tak jsem ho začala tak jako popichovat, hele tati, prostě máš spoustu volného času, ty by se stejně nudil. A on furt ne, a pak... tak to otevřem ale spolu. Jo, takže když do toho jsme šli společně, tak určitě byl za a musím teda říct, že to bylo neskutečně dobré rozhodnutí, nás to i stmelilo a vlastně to byl i jeho jako sen a asi i můj mít něco společně, protože přece jenom Vietnamci jsou zvyklí, že děti jim pomáhají od malička v práci. My jsme měli taky obchod s oblečením, ale když jsme byli malí, tak maminka měla tu českou výchovu, že chtěla, aby jsme měli kroužky a prostě takovou tu volnější výchovu a tatínek zase chtěl, aby jsme, co se naučíme počítat, aby jsme počítali prostě zboží a byli s ním a pomáhali mu, tak tam se to trošičku nesetkalo s úspěchem, takže až teďka jsme se potkali, že vlastně máme spolu biznis, budujeme rodinné podnikání, lidem chutná a my můžeme trávit čas spolu.
0: Když zůstanu u toho, co jste řekla vlastně první větou, první byla moje komunikace s lidmi přes sociální sítě a pak teprve náš podnik. Já jsem si vždycky myslela, že je to spíš obvyklé obráceně, že nejdřív se vytvoří produkt a pak se o něm mluví na sociálních sítích.
1: No, tak tohle to bylo právě tak jako opačně, ale zafungovalo to neskutečně, protože už o tom lidi jako věděli a ještě než jsme to otevřeli, tak a pak začali na to konto, na ty sociální sítě jako jezdit a sdílí to a ono se to tak organicky prostě šíří a ani vlastně pak člověk nemusí dělat tak velkou reklamu.
0: Že se to vlastním životem, rozumím. Jaká je vaše současná práce v rámci rodinné firmy?
1: Já mám na starosti tak jak sociální sítě, tak nějakou i administrativu, že tatínek pořádně neumí některé jako české věci, takže mu tam obstarávám nějaké maily a pak hlavně provoz v restauraci jako takový, jako servírky, rozdělování služeb, zaučování prostě holek. Tatínek má na starosti takovou tu kuchyň a já to, co je vepředu, tak jako si vždycky takhle říkáme, je to takhle rozdělené. Tím, že to tatínek opravdu dělá hrozně poctivě, že všechny omáčky jako vaří, takže prostě je tam všechno úplně autenticky. I ta výzdoba je přímo z Vietnamu, on přitáhl jako různé dekorace, aby se tam opravdu, když tam člověk přijde, tak aby vstoupil do Vietnamu. Tam to prostě už tak voní, vypadá a aby to byl takový komplexní zážitek, nejenom vlastně to jídlo, ale i on tomu přidává takovou tu hodnotu, že chodí mezi lidmi. Není to ten šéfík, který jenom schrábne jako peníze, ale ne, on tam je 24/7 v té restauraci, lidem poradí, je tam s nima a je to takový ten bonus tomu zážitku, jo, že buď to se potkají se mnou, anebo s tatínkem, vyfotí se s námi a lidi z toho mají zase jako úplně jiný zážitek, jako, jo, protože my asi samozřejmě nejsme nejlepší restaurace, nemáme nejlepší chutě, ale my se snažíme to dohánět něčím třeba jiným, jo.
0: Tou vlídností, která je ale bez pochyby taky důležitá pro to, co děláte. Kolik lidí dokážete za den obsloužit?
1: No, ono se to docela liší, jestli je to všední den nebo víkend. Víkendy opravdu to u nás se takzvaně dveře netrhnou, kdy bez rezervace pomalu si ani nesednete. Jo, tak 200 třeba lidí určitě minimálně jakoby obsloužíme, jo. A je to prostě různý a my jsme za to opravdu strašně moc vděční. Teďka jsme museli i rozšiřovat prostory, protože se k nám to úplně trhalo srdce, když se k nám lidi nedostali. Musím říct teda, že na Malou Choceň je to velký úsměch a já jsem na něj velice pyšná, protože je opravdu, když věci děláte kvalitně, tak lidé se vrací a poznají to.
0: Tatínek, s jakou profesí vlastně do Česka přišel?
1: Ježiš, no, to bylo nejlepší vždycky, když mě vypráví, že on vůbec vlastně nevěděl, že jde do Česka. On původně si myslel, že jde do Německa. Až tady začal říkat, jo, tohle není asi němčina. No, tak on sem přijel jako svářeč a on vždycky všechno dělal poctivě, takže z mnoha Vietnamců se vypracoval prostě na toho hlavního a pak začal jako mít teda to podnikání, co se týče, prostě oni jsou taky podnikají ve všem. Měli prostě kazety prodával, pak prodával džíny. Jo, on je takový jako všeho chuť, všechno mu jde, na co sáhnete, taková, někteří lidi takový jsou. Jo, je nesmírně komunikativní, takže pak měl i nějaký i sportbar měl, protože strašně taky furt jakoby pracuje rád s lidmi. Jo, takže kdybych měla jako říct, čím jako tatínek přišel, tak asi přišel s kufem jenom s obrovskýma zkušenostma a tady se nějakým způsobem jako vypracoval a je to skvělý.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mimo STEM záletech je dnes Monika Košínová-Leová, moderátorka dřív televizních zpráv, nyní spolumajitelka, říkám-li správně, vietnamské restaurace v Chocni. Posloucháte další vysílání Záletu a jsem za to ráda. Vrátila bych se, když dovolíte, Moniko, do roku 2013, 23. březen roku 2013, Fórum Karlín. Vy na pódiu, kdo tehdy moderoval mis?
2: Libor Bouček. Pro mě je Libor, já jsem ho vlastně brala i tak jako vzor, že nesmírně pohotový, opravdu úžasný moderátor a já jsem měla tu čest teda s ním jako být a hovořit a i kamarádit se snad i chvilku, tak pro mě Libor je jeden z nejlepších moderátorů tady u nás v Česku.
1: A když přišla nabídka na moderování zpráv, bylo to automaticky a v souvislosti s mis?
2: Ano, nějak hnedka, dejme tomu dva měsíce po mis, se mi právě ozvali z televize, že přichází nový projekt, nebo že připravují nový projekt odpolední zprávy a že bych se jim tam jako líbila. A tomu jsem jako by nejdřív nechtěla věřit, vlastně ani vedení České mis tomu nechtělo věřit, protože moje mluva a byla taková jako hrozně roztikaná a rychlá a říkali, že no nikdo tomu nechtěl věřit. Tak mi dali potom intenzivní nějaký tříměsíční kurz, kdy jsem každý den chodila, takzvaně se jako rozmlouvala a pak byly ty zprávy a to už jsem musela být připravená a doufám, že jsem obstála.
1: Jak dlouho jste působila v televizi?
2: 8 let, jak jsem to nějak počítala, 8 let necelých. No.
1: Ve dvojici s Tomášem Drahoňovským?
2: Ono to bylo takový různý, protože ze začátku s Tomášem Drahoňovským, to byl teda, musím říct, prostě neskutečně skvělý parťák, on je to matador, podržel mě kdykoliv, protože přeci jenom jít a říkat zprávy nebylo úplně jednoduché z mé pozice, a protože jsem se vždycky schovávala za čísla. A pak jsem moderovala s Romanem Fojtou a pak už ty odpolední zprávy jsme moderovali sami. Jo, že jsme se vždycky vyměnili se Sandrou Parmovou, s kolegyní, protože jsme zjistili, že oni totiž jsou o něco kratší než večerní zprávy, tak na to stačil jeden člověk a aspoň se něco ušetřilo.
1: Jste s někým, s kým jste se potkala právě, s Tomášem Drahoňovským, s Romanem Fojtou v kontaktu? Oba kolegové vlastně svého času, Roman doteď působí v České televizi. Potkáváte se?
2: Moc se nepotkáváme.
1: Víte o sobě?
2: Víme o sobě, ale nejvíce vlastně vídám se Sandrou Parmovou, s tou jsme teda veliké kamarádky, ta mi zůstala taková jediná.
1: Moment, kdy jste měla úplně černo před sebou, kdy jste nevěděla, co se bude dít v další pikovteřině.
2: Ve zprávách? Ježiš, těch tam bylo. Já v tom právě nejsem úplně jako nejpohotovější člověk. Začnu vždycky hrozně zmatkovat, ale vede mě jako primi mě nějak jako vždycky podrželo a i když jsem něco spletla, já jsem si to třeba hrozně moc brala, ale vždycky se řeklo, hele, stalo se a jde se dál. Vůbec si z toho nedělej hlavu, jo. Myslím, že to bylo opravdu, ale pro mě úplně neskutečně skvělá zkušenost a já jsem za ní vděčná.
1: Co vám to dá pro normální život?
2: Moderace v televizi. Tak vůbec, myslím si, že tu komunikaci s lidma, jako to tam je už prostě daný a to jenom, že jsem moderovala třeba potom pro stovky lidí, to bylo pro mě něco nepředstavitelného. Já jsem vždycky spíš byla ten introvert a já jsem byla nervózní před každou prezentací ve škole. Jo, neuvěřitelně to posunulo v tomhletom směru, i když teďka třeba dostávám nabídky a zase se toho bojím, že teda jako to odmítám, protože jsem už přece jenom 5 let to nedělala, vypadla jsem z toho, ale myslím si, že pořád to tam někde vzadu je a jenom to, že jsem to dokázala, pro mě udělalo jako silnějšího člověka, protože vím, že jsem to zvládla a teďka mně přijde, že už potom zvládnu cokoliv.
1: Monika Košínová-Leová, jste hosty naší dnešní záletu.

0: Monikou Košinovou, Leovou si moc ráda povídám dnes v Záletech zpátky, když dovolíte k vám do restaurace. Když jsem hledala její webové stránky, automaticky na mě vyskočil QR kód.
1: No to je daný, jakože tam máme prostě meníčko, no, ale není to, že byste měla hned něco platit, nebojte.
0: Jasně, však jsem se taky přesvědčila. Je důležité, když vlastně připravujete to vaše denní menu, který jeden v týdnu, jestli je víkend, nebo jestli je zkrátka pondělí, středa, pátek?
1: Máme polední meníčka, ale vaříme všechno. Mm-hmm. A vaříme opravdu i, co si takzvaně zákazník jako usmyslí. My jsme v tomhle hodně takový otevření a děláme na přání i lidem.
0: Mm-hmm. A jaké je to přání nejčastější, které se opakuje?
1: No tak u nás nejvíce vlastně si lidé dávají to je ta polévka, takový ten silný tradiční vietnamský vývar a potom u nás hodně jde bumbo nambo. Mm-hmm. Ono teda je zajímavé, že třeba ve Vietnamu si bumbo nambo tak nedáte, oni tam třeba spíš prodávají bunča, ale tady se nějak v České republice bumbo nambo úplně rozmohlo, lidé si ho zamilovali a je to jedno z našich nejprodávanějších jídel. No a to, co si lidé třeba dávají jako něco jiného, tak my spíš třeba jako měníme přílohy, jo, že třeba lidi nemají rádi rýži. Jo, sice nemáme hranolky, to teda jako se spoustu lidí vždycky ptá a že by chtěli prostě nudle s hranolkama, říkám, tak bohužel u nás tak to ne, my jsme autentická jako restaurace, vím, že to třeba někde mají, ale tomhle tom tatínek jako nechce upustit, že opravdu se drží té zdravé rýže.
0: Rozumím. Vy jste říkala před malým okamžikem, že vlastně tatínek se postaral o kompletní design toho prostředí, ve kterém jste, že tam nic není, jako všechno je pravé, poctivé. Mimochodem, jak dlouho je tatínek v Česku?
1: No, podle jeho češtiny by se dalo říct tak 5 let, ale už je tady skoro 40 let.
0: Jaké místo v rámci restaurace máte nejraději?
1: Ježíš, já nejradši

0: protože tam mluvíte samozřejmě do nějakého čtecího a nemáte tu zpětnou vazbu a možná proto jsem tady mnohem šťastnější a taková jako naplněná.
1: Vaše děti jsou s vámi v práci. Kolik jim vlastně je teď?
0: Mijunce, starší, to je 5 let a pak mám 2,5letýho Maxíka. Mm-hmm. Tam je to ryze česká výchova. Protože jako už i moje výchova byla taková šmrcnutá tím Vietnamem, protože můj tatínek opravdu byl pořád takový ten pracující Vietnamec, že s náma netrávil moc času, takže právě proto ani neumíme jako vietnamsky, protože se nám jako neměl kdy věnovat. A takže děti moje taky neumí vietnamsky, umějí výborně názvy jídel, tak to, kdyby přijeli do Vietnamu, tak to zvládnou úplně skvěle. No, chtěla bych ještě víc je naučit třeba vietnamsky, aby neudělali, nezopakovali tu mou chybu, že já nemám ten druhý jazyk jako zadarmo, takže já pořád jakoby na tatínkovi tak nějak jako naléhám, aby na něm mluvil vietnamsky a aby neudělal stejnou chybu dvakrát.
1: Když zůstanu ještě u jídelního lístku, ve vietnamštině jsou, my máme háčky čárky nad písmeny a ve vietnamštině jsou taky takové znaky, které ano, jsou znaky připojeny k písmenu. Můžete mi to nějak vysvětlit nebo nějak jednoduše popsat, abych se v tom orientovala? V češtině háčky čárky, jasně, rozumím.
0: To je vlastně intonace. Jak vy podle těch háčků, čárků, klikaců různých, vy intonujete to slovo, protože a každý slovo má právě jinou intonaci, že i slovo bo může mít nahoru bo rovně a bo dolů. A jedno znamená nočník, kráva nebo tatínek. Jo, takže vy si opravdu musíte dát pozor, jak to řeknete, protože a já jsem právě potom, i třeba když jsem byla ve Vietnamu na 3 měsíce, kde jsem se jako intenzivně učila, tak jsem spíš jenom jako rozuměla, ale nechtěla jsem mluvit, protože jsem prostě na tátu volala krávo a vůbec mi tam jako moc lidi nerozuměli, pokud neviděli takovou tu souvislost, po které já se bavím. Jo, takže je to opravdu v tomhletom ta vietnamština velice těžká, že musíte to správně jako zaintonovat, nebo je průšvih.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes Monika Košínová-Leová. Mluvíme o práci televizní novinářky, zprávařky, té, která čte televizní zprávy, nyní spolumajitelky restaurace v Chocni. Cestujete obytným autem, ale máte za sebou i větší, delší dovolené. Kolikrát jste se vrátila do rodné země vašeho tatínka?
2: No, myslím si, že jsem tam byla 4x. Mohla bych asi častěji tam lítat, ale nějak se nepoštěstilo a já jsem hlavně ráda, že i můj manžel tam byl jednou, se tam jako se mnou vydal, protože za těch 16 let tam byl vlastně po 13 letech, ale vietnamskou kuchyni miluje a on má všechno úplně tak jako najetý, že vždycky jakmile se s někým jako bavil, že prostě zná ty tradice a zvyky a všechno, a oni se vždycky zeptali, a kolikrát vy jste tam byl? No ještě jsem tam nebyl, jo, že to všechno věděl, takže až teďka po 13 letech se tam se mnou podíval a samozřejmě moje rodina z něho byla nadšená, protože já nevím, jak to jako říct, ale když jako je ve Vietnamu někdo bílej, tak je hrozně zajímavý a je to hvězda a lidi chodí a chtějí se s ním fotit, dávat autogram, protože tatínek bydlí v oblasti, kde není jako moc turistů, tak tam byl opravdu za hlavní hvězdu, když přijel.
1: Když udělám první krok do vaší restaurace, ucítím vůni. Jaká je nejsilnější vůně?
2: No, zajímavý, ucítíte vůni, ale někomu to třeba úplně nevoní. Ale já, když tam vejdu, tak pro mě to je jako domov. Já prostě cítím domov a i když pak přejdu domů, tak člověk, já si vždycky říkám, že voním jak závitek. Ale mě to na tom baví, jo? Že i teďka lidi, že my tam máme takový, jako jsme udělali lepší systém, aby jako, když samozřejmě lidi jdou pak pracovat, tak aby nebyli cítit úplně naší kuchyni, tak se to snažíme pořád jako vylepšit, ale mě to voní, jako když mám voní koriandr, půlce republiky, jako ty ho nemá rádo, že jo? Protože koriandr rozděluje lidi, ale mě to voní a to je taková jako naše nejsilnější vůně, když se prostě ten vývar nebo křupavá kachna, kterou nosíme na horkým kameni, tak když se to rozvine, tak pro mě to je úplně jako, že já cítím i dětství, jo, ale někoho, kdo to třeba nezná, tak to třeba úplně vonit nemusí, ale musím zaklepat, že takových lidí tam máme minimum.
1: Když máte hlad, na co si vzpomenete? Na jaké jídlo?
2: No, tak pro mě jako tím, že polívka je pro mě jídlo i taky jako z dětství, tak miluji tu polívku a bumbo, nebo teďka jsem si oblíbila, i když to není vietnamská kuchyně, tak ale máme vlastní omáčky a tatínek to vyňuněl do posledního detailu, tak pad thai a udon. Jo, to je zase jako japonská a thajská kuchyně, ale to bumbíčko, protože tam je i ta zelenina, kdy jako u mě je hrozně těžký sníst právě nějaký jako určitý počet jako zeleniny na den, tak já vždycky právě radši tíhnu k té vietnamské kuchyni, která jako je, tam je to 100% vždycky musí být k jídlu zelenina. A tatínek to takhle má a já se nedivím, že jsou tak zdraví a tak jako fit, protože to kvantum zeleniny, které oni snědí, to bychom si měli z toho brát příklad.
1: Jsou vitální nesmírně. Mají i delší délku života? Tušíme?
2: Myslím si, že ano. Jo, nebo aspoň to, můj dědeček vlastně, ten už mu bude 90 teďka a pořád vypadá jak, no, tak na 75 bych mu řekla.
1: A kdybychom měli vybrat jedno místo, kam bychom měli ve Vietnamu jet, abychom pochopili Vietnam, kam byste nás poslala?
2: Já bych vás možná poslala na, protože ten Vietnam je taky různorodý. Jo, mně se třeba líbilo i v Hai Long Bay, to je taková zátoka, kde plují kameny nebo skály, tak se tomu říká. A tam je taková ta klidná, to je takový ty klidný Vietnam, ale poslala bych vás i do Ho Chi Minhu, kde právě nasájete ten ruch velkoměsta a ten biznis veškerý všude kolem vás a dobré jídlo a i takový těžký vzduch. Jo, to tomu Vietnamu patří. A pak bych vás poslala na romantiku do Hoi Anu. To je město lampionů, tam je neskutečná energie. Tam opravdu nasajete takový zase turistický, ale vlastně krásný Vietnam.
1: Monika Košínová-Leová, posloucháte Zálety.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: vlnách Českého rozhlasu Běží zálety. Mým hostem je dnes Monika Košínová-Leová. Moniko, mluvíme o restauraci, o vietnamských chutích, o vietnamských vůních, o tom, jak pracujete pro své hosty, ale nemluvili jsme o nejzásadnějších surovinách, které je třeba do vietnamské kuchyně mít a přidávat. Na co nesmíme zapomenout, pokud chceme sami třeba podle vašeho receptu něco uvařit?
1: Na rybí omáčku, ale s tou prosím opatrně, protože je taková výrazná a ne všem také voní, takže určitě bych zmínila tu, potom koriandr, ten je velice důležitý a pak ta vietnamská kuchyně právě naopak, tam se až tolik třeba ani nekoření. Tam opravdu sůl, pepř a nechat vniknout ty chutě jednotlivých surovin. Jo, že třeba v jiných kuchyních tam opravdu se koření a dává se kary a všechno možný, ale ne. Tady opravdu nechte vniknout sílu té dané prostě potraviny a nějakým způsobem to nepřeplácávat.
0: Oblíbený rychlý recept?
1: Ježiši, závitky, ale je to oblíbený, ale není to vlastně rychlý recept. Ty závitky, to je tak na půl dne, ale jsou vynikající a já třeba v té restauraci ho mám, tak minimálně jednou za den si dám závitek, ukradnu tam z kuchyně.
0: A závitek v jaké podobě, protože známe nejrůznější podoby závitku, tak který je váš oblíbený?
1: No jsou takový letní, což jsou nesmažený závitky v rýžovém papíru, ale já ráda ty smažený, kde máte vepřové maso, zeleninu a pak si to namáčíte do takové sladkokyselé omáčky a na tom se opravdu pozná vlastně, jestli ta kuchyně je dobrá, nebo ta daná restaurace, protože je spousta receptů a musím si říct, že k nám se opravdu lidi vracejí s tím, že to byly u nás nejlepší závitky, které měli. Takže to byl náš rodinný recept a zatím si stojíme.
0: Když je něco rodinným receptem, tak se nevyzrazuje poměr surovin. Je tam ale něco, co bychom mohli přeci jenom vědět?
1: Asi ne, tak ono, ty poměry tam jsou asi jako jiné, ale nic speciálního. I když nás toho jako dost podezírají naši zákaznice, vy do toho něco dáváte, prosím vás, že se sem prostě pořád musíme na to vracet.
0: No, kéž by tohle fungovalo, vy do toho totiž dáváte srdce a to je za mě nejpodstatnější. A je jasné, že v jednoduchém chemickém chuťovém rozboru tam to srdce těžko najdeme, že jo? Protože může mít nejrůznější chuť i nejrůznější vůni. Poslední otázku v záletech vždycky kladem Moniko, umělá inteligence. Ptá se vás, když srovnáte, je těžší ukočírovat, nebo bylo těžší ukočírovat živé televizní vysílání plné nečekaných zvratů, anebo hladové hosty v restauraci během polední špičky?
1: Tak asi pro mě bylo těžší v té televizi, ale zase mě nejvíc baví vlastně v té restauraci. Pracovat pod tlakem, v té restauraci jsem se právě to naučila. Že tam vám vlastně nic jiného ani nezbyde. Ukočírovat všechny možné povinnosti, co tam máte a mít ještě pořád úsměv je velice obtížné, ale tím, že to děláte s radostí, s chutí a vlastně vás to baví, tak na jednu stranu to pak jde samo.
0: Ať se vám ve všem, čemu dáváte úsměv, radost a srdce, Moniko, daří. Pozdravte své děti, pozdravte svého tatínka, maminku a dobrou chuť.
1: Přesně tak. Moc krát děkuji za pozvání.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Pospíchalý, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zisk nemocnic Pardubického kraje se v loňském roce snížil. Stavbaři osazují novou lávku na Opatovickém kanálu v Lázních Bohdaneč. Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. A dnešek bude slunečný, hrozí ale bouřky, teploty až 31 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Nemocnice Pardubického kraje měly v loňském roce zisk přibližně 140 milionů korun. To je o 51 milionů méně než v roce předchozím.
4: Síť pětikrajských nemocnic přitom utržila v loňském roce za zdravotní služby více než 7 miliard 200 milionů korun. Meziročně je to nárůst téměř o 6%. Důvodem nižšího zisku byly hlavně vyšší výdaje, například za platy zaměstnanců. Pardubický kraj, který nemocnice zřizuje, chce letos začít s rozsáhlou rekonstrukcí Svitavské nemocnice, která bude patřit k největším zdravotnickým investicím v regionu za poslední roky. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
2: Stavba nové lávky na Opatovickém kanálu v Lázních Bohdaneč za 2 miliony korun pokračuje podle plánu. Dělníci v těchto dnech osazují na místě novou mostní konstrukci, která nahradí tu dosavadní. Průchod tudy stále není možný. Úplně hotovo by mělo být na konci července. Podrobnosti dodává starosta Lázní Bohdaneč Josef Štěpanovský z ODS.
5: Změní se to, že už ta lávka nebude víceméně vodorovná, ale bude oblouková, lehce oblouková, aby jsme vyhověli i vodákům, takže tady nejde jenom o turisty pěší a cyklisty, ale i o vodáky, protože když tady jedou na lodích, tak musí kánoj nebo loď, na které jedou, přetahovat.
2: V Rosicích na Chrudimsku sanační firma likviduje škody po povodních ze září 2024. Těžká technika musí odstranit 1000 kubíků bahna a nánosů z říčky Žejbro. Zajistí taky testy, jestli materiál neobsahuje těžké kovy nebo další nebezpečné látky. Na zámku ve Slatiňanech znovu nabízejí hrané prohlídky. Divadelníci návštěvníkům představí běžný život knížecí rodiny, výuku mladých šlechticů nebo přípravy zámecké slavnosti. Okruh bude otevřený do 16 hodin. Podrobnosti jsou uvedené na webu památky. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležákách. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
6: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
2: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během odpoledne polojasno až oblačno. Začnou se tvořit přehánky, později i bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty dnes 28 až 31 stupňů, v Polabí i 33. Povane slabý, proměnlivý, přes den severozápadní vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, dopravní omezení dnes u památníku Ležáky mezi Měřeticemi a obcí Dřeveš.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu. Ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéf-kuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj, Romane.
1: Ahoj, Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat. Ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává. Ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkové rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho. Takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu? Myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme. A samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit. A za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z Klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinský modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže...
1: To jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: upečeno, připravená náplň na perničky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perničky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perničky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perničky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perničky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíst takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

jsem pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce v tom 10. ročníku neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dopraného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu, jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasic. Ty kvasice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideální je, že tam
1: těsně
2: vytažené. To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu. Ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak jako vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: Aha. No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Obcí s názvem Bělá je v Česku víc než 20. Ta Rohovládova je ale jen jedna. Řekneme vám, jak vesnice přišla ke svému neobvyklému názvu. Zjistíme, jestli má nedaleká studánka opravdu léčivé účinky, jak věřil místní lékař. Prolistujeme obecní kroniky a pozveme vás taky na makový cheesecake do vyhlášené cukrárny. Provede vás Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
4: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubický kraj vylepšuje komunikaci s občany pomocí aplikace Munipolis. Ve Svitavách budou během léta častěji vyvážet odpadkové koše. Kvůli bouřkám měli včera hasiči stovky výjezdů a dnešek bude slunečný, teploty až 31 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubický kraj spouští svůj oficiální profil v aplikaci Munipolis. Umožní mu to lepší a rychlejší informování občanů zasíláním aktualit a novinek do mobilních telefonů, e-mailů a SMS zpráv. Služba je zdarma a funguje v systémech Apple a Android. Některá města a obce ji už k informování lidí využívají.
5: Registrovaní uživatelé můžou díky aplikaci Munipolis dostávat od kraje nejenom důležité zprávy, ale taky pozvánky na kulturní a sportovní akce nebo informace o různých anketách. Uživatelé mají zároveň možnost si navolit, jaký druh novinek chtějí v mobilech číst. Může jít třeba o informace z dopravy nebo z kultury. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Skuteč získala další dotaci na likvidaci skládky po zkrachovalém Velamosu. Na vyčištění bývalého lomu dostane 5 milionů korun od Pardubického kraje. Práce na odtěžení kontaminovaného materiálu by měly začít letos. Celkové náklady budou skoro 80 milionů. Od státu má město slíbených 67 milionů korun. Svitavy budou během léta častěji vyvážet odpadkové koše v některých částech města. Ve městě jich radnice rozmístila přes 360 a v letních měsících bývají kvůli vyššímu pohybu lidí rychleji zaplněné, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
6: Týká se to odpadkových košů poblíž obchodních center a pak také košů třeba v parku Jana Palacha, a to zejména teď přes léto, kdy se tam sdružuje hodně osob. Údržba těchto menších odpadkových košů vyjde město přibližně na 2 miliony korun.
4: Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvězněla v zahradním altánu. Hasiči je museli zachraňovat ve člunu. V Říčanech pak voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo ulici, která město spojuje s dálnicí D1. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se mohou silné bouřky objevit i dnes. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování nebo s prevencí manipulace sportovních soutěží skrze sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září.
0: Počasí.
4: V Pardubickém kraji bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne může být polojasno až oblačno a mohou se začít tvořit přehánky, později i bouřky, a to i hodně silné. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s kyvadlovým provozem a mírným dopravním omezením na silnici číslo 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Východočeské výlety.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začínají východočeské výlety. Obcí s názvem Bělá je v Česku víc než 20. My se dnes společně vydáme do té Rohovládovy. Řekneme vám, jak tahle vesnice, vzdálená pár kilometrů od Lázní Bohdaneč, přišla ke svému neobvyklému názvu. Společně si prohlédneme obecní kroniky, zjistíme, jestli má nedaleká studánka opravdu léčivé účinky, tak jak věřil známý lékař v období první republiky, a pozveme vás taky na makový cheesecake do vyhlášené cukrárny. Rohovládovou Bělou vás dnes provede Vilém Branda.
3: Východočeské výlety.

0: Ještě jednou pěkný den při poslechu východočeských výletů. Obec, do které jsme se dnes vydali, leží na silnici spojující Pardubice a Lázně Bohdaneč s dálnicí D11. Rozkládá se na víc než 4 kilometrech čtverečních a v jejím znaku je zelený drak s roztaženými křídly a vyplazeným jazykem. Jsme právě v Rohovládově Bělé a mým prvním hostem je starosta obce pan Václav Fischer. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hned na úvod se musím zeptat na váš název Rohovládově Byla. To je poměrně neobvyklý název a možná ho asi i řada lidí komolí. Je to tak?
1: Ano, je to velice neobvyklý název a člověk, který ho slyší poprvé, tak většinou ho zkomolí. To je pravda.
0: Tak snad ho budu v průběhu vysílání správně skloňovat. Těch obcí s názvem Byla je ale víc v republice. Vy jste mi říkal, že máte i nějaké srazy s těmi obcemi.
1: Ano, je to tak. Je nás tak kolem 30 a letos máme asi 10. ročník srazu Běláků, které zorganizovala poprvé Bělá pod Bezdězem. Letos teda jedeme do Bělé nad Radbůzou, což je Český les, okres Domažlice. A tam se schází vlastně většina obcí nebo zástupci obcí, které mají v názvu Bělá.
0: Neobvyklý je taky váš obecní znak, který tady vlaje u obecního úřadu, to je ten drak, kterého jsem zmiňoval.
1: No, tak ten drak, to je vlastně ústředním symbolem toho našeho znaku a ten má souvislost s kaplí svatého Jiří, která tady byla vybudována někdy ve 13. století a o které vlastně je první zmínka o naší obci. A jak známo, tak svatý Jiří byl drakobijec, podle legend vlastně jako se utkal s drakem. Takže to je vlastně jakoby ten důvod, proč máme ve znaku draka.
0: Takže proto drak. My tady stojíme spolu u obecního úřadu. Tohle je asi takové centrum vaší obce.
1: Ano, je to tak. Sedíme v samotném centru obce vedle obecního úřadu, před kostelem, školou základní a poštou a všemi důležitými institucemi tady.
0: Kolik má obyvatel Rohovládova Byla?
1: V současné době máme kolem 650 obyvatel.
0: A vaše škola, když se na ní tak dívám, tak je poměrně velká. Ona je hnedka za obecním úřadem. Tam je tedy první i druhý stupeň, je kompletní.
1: Ano, je to kompletní 9letá škola, jenom upřesním, že má jako starou a novou budovu. V té staré vlastně je částečně i obecní úřad. Navštěvují místní děti tak zhruba asi z 1/3 a zbývající 2/3 jsou žáci z okolních obcí. Voleč, Bukovka, Kasalice, Vyšehněvice, Žáravice, Sopřeč, Vlčí Habřina, to jsou naše vlastně nejbližší sousedé, no a, ale pak jsou to třeba i jako ze vzdálenějších obcí některých.
0: Řekněte mi, jak se v Rohovládově Bělé žije?
1: Tak já myslím, že se nám tady žije celkem dobře, že navzdory tomu, že nejsme úplně velká obec, těmi 650 obyvateli, tak jsme celkem dobře jako vybavení. Jak jsme už zmínili, základní školu, mateřskou školu, zdravotní středisko s ordinací, doktorky pro dospělé i pro děti a dorost. Pár obchůdků, kde se dá sehnat základní věci, aniž by teda člověk musel někam jezdit daleko. Takže myslím si, že vybavenost je dobrá, no a co se týká nějaké spolkové činnosti, tak si myslím, že také. Máme tady funkční hasiče, máme tady fotbalisty a máme tady vlastně dva takové spolky, které organizují různé kulturní akce, dětské dny, rozsvícení vánočního stromu a podobně.
0: Jak jsem zjistil, řadě lidí se v souvislosti s obcí vybaví místní cukrárna a právě tam se už za chvíli půjdu podívat.

0: chtěla jeden
1: na stačí jeden.
0: Jeden, jo, teda.
2: Posloucháte východočeské výlety z Rohovládovy Bělé. Když jsem svým známým řekl, že se chystám natáčet právě v této obci, tak reakce některých z nich byla, tam je ta skvělá cukrárna, takže já jsem se do ní vydal a provede mě tu její majitelka, paní Jana Vondroušová. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Děkuju, že jste si na mě udělala čas a hned se musím zeptat, v čem jsem vás vyrušil. Jste dnes ve výrobně nebo obsluhujete zákazníky?
0: Spíš jsem ve výrobně a dneska zrovna tam doděláváme dětský dort s pejskem. S kočičkou.
2: Ty dorty, které tady máte, všechno je to vlastní výroba?
0: Všechno je to vlastní výroba. Všechno si děláme sami.
2: Viděl jsem, že máte na webových stránkách uvedeno, že vyrábíte dorty z másla, takže nějaké cukrářské náhražky bych tady u vás nenašel teda?
0: Nenašel, určitě ne. Jedeme klasické máslo, klasická pravá šlehačka, nic rostlinného.
2: Pečete podle tradičních receptů nebo zkoušíte třeba i nějaké moderní věci, nějaké trendy třeba, které teď jsou?
0: Pečeme jak podle klasických našich receptur, tak i teda zkoušíme nový samozřejmě.
2: O co je největší zájem?
0: I to je různé. Větrník, ty jdou nejvíc, střechy, taková ta klasika. A pak z těch nových belgický čokoládový dorty nebo s ovocem, ovocný dorty, cheesecakey. Je to různý.
2: Musíme si taky společně prohlédnout vaši vitrínu. Řekněte mi, co všechno tady dnes máte, co zákazníkům nabízíte. Jaké dorty a jaké sladkosti?
0: Dneska tu máme jak střechy, tak opilý Izidor. To je prostě naše tradiční takový zákusek. Opilý František, jsou tady různý kelímky, větrníky, dorty, indiány, banánky. Je toho tu, myslím si, že dosti.
2: Myslíte, že se mění teda nějak preference zákazníků a chutě zákazníků? Co bylo třeba populární dřív a co je populární dnes, o co je velký zájem?
0: No možná, že asi jo, že spíš jdou takový ty lehčí formy, než ty těžký máslový, co bývávali dřív.
2: Velkou bílou krabici plnou zákusků si teď s rukou prodavačky přebírají dvě dámy, které jsem v cukrárně potkal.
3: Když jako projíždíme do Pardubic, tak vím, že tady mají vyhlášený zákusky cukrárna, tak vždycky jenom na to myslím, ale bohužel právě buď to v dobu, kdy už tady je zavříno, anebo fakt jenom projedeme, takže dneska jsme měli čas, tak jsme si tady vyjeli pro pár zákusků domů.
2: Co jste si vzali dneska? Co jste koupili?
3: Všechno možný. Různý dorty, ovocný, šlehačkový, čokoládový.
2: Máte to na oslavu nebo na nějakou akci?
3: Vypadá to, že to je na oslavu, ale máme to obyčejně ke kafi po obědě. Nebo místo oběda možná.
2: Přesouvám se do výrobny a jdu se zeptat, jaké zákusky připravuje cukrářka Renata Hrdinová.
4: Momentálně pracuji na makronkách.
2: Ty makronky jsou asi složité, ne? Na přípravu.
4: Jak se to vezme? Jak pro koho?
2: Vy už máte praxi, vy už to umíte.
4: Jo. Takže oni ty makronky jsou docela jako rychlí, jo, pro cukráře. No. Když to dělá like, tak samozřejmě, že se s tím pak, že to je tak na celý den. No.
2: Nejsou to ale jenom makronky, ale taky dorty. Děláte třeba i svatební nějaké velké zakázky, nějaké náročnější?
4: Ano, dělají se tady svatební dorty. Dělá se jich tady docela dost. Záleží podle toho, jak si to objednají, takže jako jsou jako obří dorty, pak jsou i jako menší dorty. Příští týden tam jsou zrovna tři svatby, tři velký dorty.
2: Jsou to nervy, aby se to podařilo, třeba právě ten svatební velký dort udělat?
4: Jak kdy? Když se sesadí ten dort, aby se prostě neskácel. Jo, protože tady u nás v cukrárně tam nedáváme výstuže, prostě ten dort, prostě když se sesadí, tak prostě musí držet. No. Pak jako když se sesouvá, tak to už jsou trošku nervy, ale není to, co by se nedalo opravit. No.
2: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za chvíli budeme v prohlídce Bělské cukrárny pokračovat.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vítejte.
1: Stále posloucháte východočeské výlety z Rohovládovy Bělé. Možná jste si někdy třeba při cestě z Pardubic směrem na dálnici D11 všimli svítícího nápisu Otevřeno, který patří místní cukrárně, do které jsem se vydal. Majitelka cukrárny Jana Vondroušová mi teď ukazuje hned několik zarámovaných ocenění, které tu visí na stěně.
0: Dostali jsme ocenění regionální potraviny, měli jsme za moravský koláče, pak štrůdl, božířez a letos máme cenu pardubického hejtmana za makový cheesecake. To teprve ocenění jako proběhne, ale už víme výsledky, že teda jako jsme se umístili v tomhle.
1: Makový cheesecake teda.
0: Makový cheesecake.
1: Ten tady dneska máte?
0: Dneska není. Dneska ne, bohužel.
1: Z čeho se skládá? Jaké je složení makového cheesecakeu?
0: To je takový tajemství. To nebudu prozrazovat.
1: Nechcete prozrazovat. Jak dlouho už podnikáte? Jak dlouho tady cukrárna v Rohovládově Bělé funguje?
0: Tyjo, to už bude nějakých. 2001 jsme otvírali na tomto místě. A předtím jsme byli asi 5-6 roků, co jsme dováželi zákusky, tak to byli naproti. Takže už dost dlouho.
1: Takže má tradici tady ta cukrárna. Vy sama se celý život věnujete cukrařině, živíte cukrařinou.
0: Já prosím mám gimpl a pak po mateřský to byl nápad mého muže. A od té doby už to tak jako prostě provozujem. Vždycky jsem se tak ráda motala v kuchyni, ale nevím, co k tomu vedlo. Spíš ten podnět od muže, no.
2: Tak krabičku, nemám to rád tu krabičku. Tak to dejte do krabičky, musím
1: Paní Radka Hanušová právě obsloužila zákazníky.
3: Zákazníci si nejčastěji kupují spíš klasické výrobky, jako jsou hodně žádané větrníky, věnečky a laskonky. Vlastně sem jezdí zákazník až z Mladé Boleslavy pro laskonky přímo, protože prostě miluje, říká, že máme nejlepší. A sem dojíždí třeba i z Prahy, najedou na dálnici a ty mají zájem zase o monoporce. To jsou takový jakoby lepší kousky, luxusnější, takový z belgický čokolády. Vytuněný, nebo jak bych to řekla, vyvoněný. No.
1: Máte i vy sama nějakého favorita, třeba co vám nejvíc chutná? Nebo naopak toho sladkého tím, že jste v té cukrárně, tak už máte dost a už si tolik nedáváte.
3: Je to možná divný, ale stále jsem se nepřejedla tady těch zákusků z Rohovládovy Bělý, kde pracuji, protože tady se dělá stále něco nového a ty zákusky jsou, se vyrábějí opravdu z pravá šláčka, máslo. A můj favorit je momentálně sněhová roláda, která je s madličkama a s mandarinkovým pyré. Takže to, když tady vidím ve vitríně, tak se nemůžu ovládnout a vždycky musím jeden sníst, takže asi tak.
1: Ochutnáváte teda v průběhu ano, směny teda.
3: Ano, ano, takže si myslím, že se měli pravidelně navštěvovat ještě posilovnu, no ale jako, to na to není čas, ale opravdu ochutnáváme. Paní vedoucí tak nám říká, když něco se udělá, aby jsme to ochutnali, aby jsme viděli i co prodáváme a my se vůbec tomu teda nebráníme. Takže.
1: A vy jste teda za kávovarem taky a ano. Taky vydáváte zmrzlinu. Tamhle se dívám na vitrínu se zmrzlinou.
3: Je tady vitrína na 12 vaniček a jsou tady dneska takový spíš sorbety, lehký letní zmrzliny, mango, jahoda, pomeranč, dračí ovoce.
1: Dračí ovoce je takové neobvyklé, možná
3: a
1: trochu.
3: Vozí sem přímo to ovoce, jako by takový, a z toho se ta zmrzlina dělá. Není to nic
1: náhražka
3: chemického. Ano, ano, určitě musíte ochutnat.
1: Východočeské výlety pokračují, za chvíli se vydáme za místním kronikářem.

0: Pokračují východočeské výlety z Rohovládovy Bělé a já si musím dávat pozor na to, abych ten název obce správně vyskloňoval. O historii obce si povídám spolu s kronikářem obce panem Petrem Černým. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a zajímá mě, kdo byl vlastně ten Rohovlád, po kterém se obec jmenuje.
1: Naše obec, to ještě nebyla obec, tady bylo jenom několik domů, tak ta patřila pod rod Bukůvků. A jeden z těch Bukůvků, když došlo k nějakému vyrovnání dědictví toho rodu, tak tady ta část připadla Rohovladovi. Ten to tady měl jako pak majetku. No a Bělá, protože aspoň v kronice se to píše, že ta bílá opučitá půda, která tady je kolem mě nás, když došlo k suchým letům, tak prostě se zabělala a podle toho dostala název Bělá. Rohovládova Bělá začala mít v názvu to naše obec až v roce 1923.
0: Tak tím se lišíte, tím jste jedineční. Setkáváte se s tím, že si lidé název obce pletou nebo ho neumějí vyslovit, neumějí vyskloňovat?
1: No, stává se to a dokonce i na dopravních značkách na označení ze začátku a konce vesnice nám dávali vždycky Rohovládová Bělá. Ono to není jaká Bělá, ale čí Bělá. A to je Kardašova řečice, má taky krátký na konci a tak jsme to museli seškrabat jim a upozornit je a to uvádějí správně. A jinak taky jsou třeba, říkají Rohlíková Bělá a takovýhle názvy.
0: Přes dívky. Jak daleko do minulosti sahají úplně ty první zmínky o obci?
1: No, měli jsme tady štěstí na kronikáře, našeho předchůdce. V 36. roce pan řídící tady místní školy se do toho pustil a muselo to dát hroznou práci mu sehnat všechny ty podklady, které jsou v té kronice uvedeny. A on dokonce uvádí, že nějaká první zmínka byla v roce 1281, kdy tady stála kaple svatého Jiří.
0: Jak vypadala obec před těma stovkami let a čím se třeba místní obyvatelé živili? Máte nějaké takové informace v kronikách?
1: V kronice samozřejmě je prakticky všechno. V těch úplných začátcích si to tak odvozujeme. Tady se akorát pás dobytek. Jo? Ty Bukůvkové tady moc nestavili, ale pás se tady dobytek. Ono třeba vedle je obec Voleč. To je taky Voleč. Proč? Protože tam se páslo hodně toho dobytka. A jako v každé obci hlavně se zabývali zemědělstvím. Ale my jsme tady měli opravdu štěstí na různá řemesla v ostatní, které s tím souvisely, třeba kolář, kovář. Byl tady kdysi i mlýn, byla tady cihelna, byly tady prostě řemesla strojírenský, šrtovníky a tak dále. No a přeneslo se to prakticky do dnešních časů trochu, protože tady máme, bych řekl, kompletní teda vybavenost na takovou vesnici, jako jsme my, úplně nepředstavitelnou. Máme tady, já jsem vždycky říkával, od narození až do hrobu všechno. Máme tady hřbitov, máme tady paní doktorku dětskou.
0: O všechno je postaráno.
1: O všechno je postaráno a obchodní síť, cukrárna, obuv. A taky to je krásný v tom, že tady zaměstnávají místní lidi nebo z okolí.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme svět.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety. Celou historii obce Rohovládova Byla máme teď doslova před sebou, protože listujeme obecními kronikami s panem Petrem Černým. Roku 1792 tu prý byla postavena obecní škola a mně se moc líbí popis učitele. Ve škole měl učitel brkové pero za uchem a rákosku v pravici. Na sobě šosatý kabát, pixlů se šňupavým tabákem, velký deštník nebo španihelku. Tak takhle tedy vypadal kantor v tehdejší době.
1: No, když už se postavila ta škola, dneska kamenná, že jo, tak to už tohle to moc nebylo, ale předtím ještě tady byla už někdy 1750 nebo kolik nějaká dřevěná škola v místech před kostelem. A tam takhle byl ten kantor vybavený. A ještě k té škole, jak jsme říkali, ty kameny, která tady stojí, tak to bylo něco nepředstavitelného, když jeden rok nebo pár roků za sebou tam chodilo, ta byla ještě o patro nižší než je teď, tam chodilo 400 dětí. Kam se tam srovnali, to nikdo nepochopí, ale dneska máme tady ve škole zhruba, já nevím, 250 dětí, ale to je pavilonová škola, tam mají prostě rozhled všechno a tenkrát tam bylo 400.
0: Takže ty třídy asi musely být úplně napechované dětmi.
1: No, neučilo se jenom ve třídách, ale třeba pan ředitel seděl někde na chodbě a vyudělal místo a byly to jako i spartanské podmínky, ale ta touha po vzdělání byla.
0: Přečetl jsem si taky v kronice část zápisu, který se zmiňuje o počátcích zdravotnické péče v obci a ta byla asi spojená hlavně s jednou osobou významnou.
1: Ano, tak to bylo v roce 1792. Do té doby, než tady nastoupil pan doktor Svoboda, tak naši občané nebo i z okolí museli docházet, pokud chtěli teda k lékaři, ten lékař byl drahý, tak z toho se moc spíš báli, ale chodilo se až do Bohdanče. Pak přišel pan doktor Svoboda a ten tady opravdu pozved to celé okolí úplně nepředstavitelným způsobem. Bělský obvod zasahoval 11 obcí a celkem asi 4,5 tisíce pacientů. A když to vezmete na tehdejší podmínky, jak se přepravoval, protože za nima potřeboval, ne aby chodili oni za ním, ale

0: On jezdil za těma pacientama a tak měl nějakého koníka doma sám, ale s tím nejezdil on, to mu řídil nějaký jeho pomocník, který se staral o toho koně, měl bříčku nějakou a tím to objeli v létě nebo za normálního počasí a v zimě měl sáně a objel to po saních a fungoval.
1: A v té době asi nebylo úplně zvykem, že by obce měly svého lékaře, který by se staral o pacienty.
0: No to právě to nebylo a tak z toho širokého okolí museli pak dojít, když byli schopni sem dojít, tak chodili za ním.
1: V kronice se píše, že pan lékař Svoboda byl lidumil.
0: No to je pravda, všechny služby byly placeny, no bo si ty lidi museli zaplatit, ale když přišel do domu, kde bylo bída, tak jim to dělal zadarmo. Maximálně to se stávalo, já si ještě to pamatuju doma, že prostě dostal nějakou vejslušku v podobě 10 vajec anebo trochu mouky a tak dále.
1: Za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat a uslyšíte třeba o údajně léčivé studánce.

0: S východočeskými výlety jsme stále v Rohovládově Bělé a s panem Petrem Černým, kronikářem a bývalým starostou, si povídáme o tom, jak obec v minulosti pozvedl pan doktor Josef Svoboda. On tu ordinoval za první republiky a prý tu dokonce plánoval postavit léčebnu.
1: No, to je další taková kuriozní věc. On se specializoval na oční choroby. A tady kousek v lese v obecním je takový rybníček a je tam studánka, tam posílal svoje pacienty, aby si v té studánce myli oči. Že
0: vypláchli oči ve studánce.
1: Vypláchli oči a asi jim to pomáhalo. A dokonce tam je v kronice fotka, kde je vyfocený spolu s dalšími pacienty bratr Aloise Jiráska, takže to asi bylo proslavené, to jeho umění. A samozřejmě i ta obec z toho měla, protože ty lidi byli u někoho ubytovaní, museli se někde najíst, takže ty hospody, které tady byly asi tři, tak měli klientelu i od cílech lidí.
0: Proč je posílal zrovna k té studánce tady místní? Byla nějaká speciální, něčím výjimečná?
1: No asi v té době jo, ale prostě já, když jsem nechal udělat rozbor ty vody, tak mě v té laboratoři řekli, že se divějí, čím byla úspěšná. To složení těch prvků chemických tam bylo kvanta, ale ani jeden nebyl, jakoby, který by to podporoval. Ono se taky, ta kvalita změnila v letech, kdy zemědělci začali hnojit těma umělýma hnojivama, takže ta voda se tam stahovala ze všech stran. A asi se trošku ta kvalita jako změnila, ale lidi se řídili tím heslem věř a víra tě uzdraví. Že jo? Takže, ale hodně lidí to využívalo. No.
0: A pan doktor byl asi vyhlášený, teda, že za ním hodně pacientů docházelo.
1: Ano, opravdu byl vyhlášený úplně široko daleko.
0: Ještě když jsme u toho zdravotnictví, tak mě taky v místní kronice zaujalo to, že v 90. letech 19. století byla zamořena alkoholismem údajně.
1: No, to právě bylo, ano, a pan doktor se zasloužil o to, aby ty chlapy, to bylo jenom chlapy, protože tady bylo, byly tady tři hospody a několik náleven, no a ty pendlovali od jednoho, kde to měl lacinější, a pak se tady motali po vesnici, ale on se nejenom o tohle zasloužil, ale zasloužil se o to, že uprostřed obce byl takový rybníček, který byl plný jedině, když zapršelo, takže v tom byla taková bahnitá voda, která páchla široko daleko, tak se zasloužil o to, aby ty radní tady místní to zavezli a rybníček zmizel. A taky se zasloužil o to, aby se tady vystavěla první kanalizace, která samozřejmě dneska každá kanalizace končí na čistírně, ale tenkrát to končilo někde v nějakých těch potocích, které jsou kolem obce, a svedli to tam a bylo to, ale obec už měla, já nevím, za ty první republiky už měla svoji kanalizaci.
0: Tak a příběhem o doktoru Svobodovi dnešní východočeské výlety z obce Rohovládova Bělá končí. Loučí se s vámi a pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice přeje Vilém Branda.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Mateřské školy v Moravské Třebové čekají o prázdninách rozsáhlejší opravy. Meteorologové odpoledne varují před silnými bouřkami. Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. A počasí. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 33 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní poledne. Moravská Třebová využije letní prázdniny k rozsáhlejším opravám některých mateřských škol. V budově na Jiráskově ulici nechá například vyměnit střešní krytinu, uvádí vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Na mateřské školce Peristická dojde k opravě části oplocení. Již v minulých letech bylo část oplocení měněno, včetně herních prvků, budeme v tom nadále pokračovat. Potom z těch menších akcí na mateřské školce Jiráskova dojde k výměně kotle.
0: Hrochův Týnec dostal skoro 1 000 000 korun z vybraných pokut za rychlou jízdu. Sankce vyřizuje sousední Chrudim, která ale peníze dál rozděluje prostřednictvím nadačního fondu. Příspěvek Hrochovo-Týnecká radnice použije na opravy veřejného osvětlení. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, budou je provázet přívalové deště a silný vítr s rychlostí nárazů kolem 75 km za hodinu. Mohou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin odpoledne až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové také varují před vysokými teplotami. Maxima mohou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám také hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležákách. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
3: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
0: Premiér Babiš už dříve řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přehánky, později i bouřky, k večeru a večer i silné bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 31, v Polabí až 33 stupňů Celsia. Na horách 23 až 27 stupňů. Slabý proměnlivý, přes den severozápadní až severní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou přes den místy mírně nepříznivé, večer pak dobré, tlak se měnit nebude a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Hasičská soutěž uzavřela v obci Bystřec na Orlicko-Ústecku silnici nižší třídy a uzavírka je tam plánovaná do 18 hodin. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré parné poledne z Pardubic přejeme, no nám se to směje, my jsme tady pěkně v klimatizovaných prostorách, ale co vy ostatní, vidíte, lekáte žízní a vedrem, no tak můžete si minimálně dopřát alespoň písničkové osvěžení, ale pořád platí dostatečný pitný režim, přátelé.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Budu všechno, co si budeš přát. Jan Kledecký na úvod, no telefon se tady pěkně netrhne, to je dobře. Tak prodech pro osvěžení kontakty, telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a kdo odstartuje? Dobrý den. Haló? Ne, nedělej, to si ze mě legraci, že jste mi to položili. Taková škoda, no tak komu to ještě vezmeme? Tadyhle někdo telefonuje, dobře, kdo to je, dobrý den.
2: No, tady, dobrý den, tady Pavel, Lubník, Lančkrov.
0: No, zdravíme Lubník, tak Lubníku, co to bude?
2: Ale k zítřejším mým narozeninám si dám teda něco zahrá, Katapult, jednou dostat šanci.
0: Počkejte.
2: To by
0: Já se podívám, jestli... Jo, máme jen jednou dostat šanci.
2: Já si myslím něco vlastního trošku.
0: Jo, přesně tak. Dobře, tak je to tady.
2: Díky moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: A se daří.

0: kapela Katapult jen jednou dostat šanci, tak to je také pravidlo písniček od srdce, jenom jednou v dané hodině můžete dostat šanci nechat si zahrát vaši oblíbenou muziku. Včera to tady vypadalo tak, že jedno telefonní číslo neustále telefonovalo dokola a vždycky, když jsem to zvednul do vysílání, tak přiložil ten dotyčný telefon k reproduktoru, abych se sám slyšel. Nechápu, co tím daný nebo daná myslel, ale rozhodně to nebylo vtipné. Tak pojďme teď ale někomu z vás zvednout telefon a zeptat se, kdo pak volá. Halo? Halo? Toto? To je nějaký šotek toto. Halo? My jsme tu? A tam není nikdo zase. Podívejte se na to. No, asi i těm telefonům je nějaké teplo. Zdá se. Dobře, tak další v pořadí. Kdo to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady paní Eva z Malova města. Chci zahrát Mamince a panu Růžičkovi, aby nebylo smutné, že zítra přijedu a chtěla by zahrát Hospůdku.
0: Hospůdko známá.
1: Ano.
0: Dobře.
1: Takže pane Mamberský, moc děkuju.
0: Rádo se stalo a zítra pojedete domů, nezapomeňte na konvičku, abyste mohla zalít toho svého pana Růžičku pěkně.
1: Ano.
0: Jo, mějte se, naslyšenou.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li.

0: Ano, ano, přátelé, hospůdka známá, tak, to byl Jaromír Majer a někdo na telefonu a doufám, že nebudu muset konat druhý pokus, že se to povede na poprvé. Povede, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Lamberský, já bych prosil, kdybyste zahráli písničku Všichni se sejdeme v létě od Boba Friedla.
0: Dobře, určitě, už jdu hledat, komu ji zahrajeme.
1: Všem to zahrajte, kdo mají rádi léto.
0: Dobře, dobře. Máte taky rád léto, také jste letní typ.
1: Taky, děkuju.
0: No výborně, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Všichni se sejdeme v létě a teď se scházíme spolu u prostřeného stolu, u kterého si jako dobroty dáváme vaše oblíbené písničky. Tak kdo pak je na telefonu tentokrát? Dobrý den. Haló?
1: Polabiny Marie, dobrý den.
0: Dobrý
1: už
0: den.
1: Se slyšíme?
0: Ano, už vás slyšíme.
1: To jsem byla před chvilkou, já jak jsem vám vypadla. Pane Bamberský, moc vás zdravím, hrajete krásně, zahrajte všem pro dobrou náladu, hezký den i pro vás. Prosím vás, vyznání od paní Gombitové.
0: Vyznání od Mariky Gombitové, dobře.
1: Tak, děkuju a přeju povedený den.
0: Děkujeme, mějte se krásně, nápodobně i pro vás.
1: Děkuji, naslyšenou. Děkuji moc krát,
0: naschledanou. Tak, Marika Gombitová, tady je.

0: Vyznaně Mareky Gombitové a někdo opět na telefonu. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Mirek z Prahy.
0: Mirek
1: z Prahy. Ano. Pardubicím. Lišky, to je moje gesto, jo?
0: Dobře.
1: Děkuju.
0: Mějte se moc hezky v Prahe. Naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A někdo se mnou na telefonu, kdo to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Oldo, jestli mě slyšíte.
1: Ano, slyšíme vás krásně, Oldo.
2: Já jsem slyšel ten kravál před chvilkou.
1: Co vám zahrajeme, povídejte.
2: No, prosil bych zahrát, kdyby to šlo, pro mého bývalého přítele, který bohužel už je, předpokládám, tam na nebičku, když nejsme věřící. A byla by to písnička, nevím, jestli máte, asi těžko, ale zkusíme to.
1: Zkuste to.
2: Lorena McKennitt, Lost Souls.
1: Aha. Tak, já se schválně zkusím podívat. Lorena McKennitt. Co tady od ní máme? Máme tady...
2: Jestli tam od ní něco máte, tak na Lost Souls netrvám, ale Lost Souls bych ideál...
1: Tu nemáme, tu bohužel nemáme.
2: Poslední desky, kterou bohužel nemohl nikdy slyšet. Mm. Už teda...
1: Tak dáme Mummer's Dance, co je na to?
2: Jo, dobře. To by mohlo být.
1: Tak je připravena.
2: Ještě tam je co jiného?
1: Ne, jenom tahle, anebo Snow, anebo Seeds of Love ještě.
2: Tak Snow.
1: Dobře, tak dáme Snow.
2: Snow.
1: Dobrá.
2: Děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky, naschli.

Lorena McKinnitt v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. U zimní tématek ještě zůstaneme, protože pro osvěžení chcete zahrát písničku pro Andrejku, Růženku a Jirku, konkrétně Boženka.

vločkou vločka, z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý mesiac v jednom kúse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Decka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, sú překvapení velice, že s nich zasypal jim silnice. Pendolino stojí kdesi u polomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

0: Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříčí spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený hříb, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Lado zkázy má záklině a srdce jí má bílá nostalgie. Lado zkázy má děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam.
1: Já nevím, co to může být za Vánoce, když je 30 ve stínu teda.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: No přátelé, telefon tady bliká jako o závod, ale už dost vašim telefonátům v této hodině. Na řadu přichází e-maily a SMSky, ať to pěkně stihneme do konce hodiny. Na vás ostatní telefonující se dostane zase v podvečer. Tak, co pěkného píšete tentokrát? Já tady vidím, že byste chtěli zase jednu zimní pro osvěžení. Tentokrát by to měla být písnička Jahody Mražený. Pro radost a pro dobrou náladu od Zdeny ze Svitavska.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko. I kde mají pohledné bankovky? Do světa s penězi nebo kartami? Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A jak už bylo řečeno níže, tak zbytek hodiny vyplní vaše e-maily a SMSky. Tak, teď co dál nám píšete? Milé rádio, prosím o zahrání písničky nám, co jsme se po 71 letech setkali od chvíle, kdy jsme dostali výuční list v Lázních Bohdaneč, a moc to byla vydařená akce, za což moc děkuji všem spolužačkám, které tuto akci připravili. Ještě jednou díky, už jsme si dohodli termín na příští rok. Spolužák Mirek, no výborně.

Bože, a ještě k tomu Bílá, a ještě k tomu z Athén, a ještě k tomu od Evy a Vaška, neboli od Dua Surf v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak pojďme na další z vašich SMSek na číslo 90 011 04. Tentokrát je v SMSkovém čísle psáno: zahrajte Spiritual Quintet písničku Batalion, bude to pro Kristýnu Svěrákovou od Karla a Laděnky ze Svitav.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A další vaše písničkové vzkazy. Tentokrát píšete: dobrý den, zahrajte prosím písničku od Karla Zicha Krásnej sen. Děkuji a přeji zdraví a ať přežijeme příští týden ty horké dny. Děkuji moc, píšete nám. Já se tady ještě podívám, kdo. Konkrétně by to měla být posluchačka Hanka. Ještě tady je jeden z vašich pozdravů. Dobrý den, zahrajte manželovi Františkovi z Jevíčka ke 42. výročí naší svatby. Děkuji za krásná léta, manželka Milena.

poslední, tedy 12. písnička na přání. 13. celkem, 12. podle vás v písničkách Od srdce za 5 minut 1. Michaela Spáčilová už se třese za dveřmi, nese další zprávy. Ne, že by to bylo zimou, spíš nedočkavostí. Tak to pojďme nezdržovat a pojďme si ještě zahrát na závěr této hodiny. Dobrý den, protože dnes den otců, chtěla bych, abyste zahráli mému synovi Mirkovi písničku Korida od kapely Kabát. Všechno nejlepší, přeje a hodně zdraví mamka. A dobrý den, prosím, nějakou písničku od Kabátu. Pepovi Vojtkovi je dnes 61. Písnička je taky pro přítelkyni Štěpánku. Díky, hezký den všem. Jirka z Rudoltic. Tolik tedy poslední dva pozdravy. No a písnička, jak už bylo řečeno, Korida od kapely Kabát už je připravená a Michaela Spáčilová tím pádem za 4 minuty přinese další zprávy. Tak teď ty Kabáti.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT 2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
6: Křižovatka na obchvatu Chrudimi je nejrizikovější nehodové místo v Pardubickém kraji. V regionu jsou stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Začalo astronomické léto, čeká nás nejdelší den v roce. A první letní odpoledne bude v kraji polojasné až oblačné, čekejte srážky, bouřky a teploty do 33 stupňů. Dobré nedělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Křižovatka na obchvatu Chrudimi je nejrizikovější nehodové místo v Pardubickém kraji, uvedl to portál nehod, který využívá data od policie i pojišťoven. Podle nich se na křížení hlavních tras číslo 37 a 17 za 5 let stalo přes 30 nehod. Pojišťovny škodu vyčíslily na 12 milionů korun. Na území Pardubického kraje zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Průzkum Environmentálního institutu potvrdil, že na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody.
7: Odborníci se zaměřili na oblast Vysokomýtské a Ústecké synklinály, kde našli skoro 300 nezajištěných vrtů. Mezi nimi jsou i ložiskové sondy, které sahají do hloubky 200 metrů a představují extrémní riziko pro zdroje vody a bude je nutné zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: O letních prázdninách čekají komplikace obyvatele Jiráskovy a Bratrouchovské ulice v Přelouči. Město nechá obě ulice opravit, zakázku vysoutěžilo za 10 milionů korun. Podle informací radnice musí místní počítat třeba i se stíženým přístupem do rodinných domů. Stavební práce z části omezí také dopravu. Dneškem začalo astronomické léto, slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce, noc bude naopak nejkratší.
8: Letní slunovraci lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice. Přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
6: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přeháňky, později i bouřky, k večeru a večer i silné bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 31, v Polabí až 33 stupňů Celsia, na horách 23 až 27 stupňů. Slabý, proměnlivý přes den severozápadní až severní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou přes den místy mírně nepříznivé, večer pak dobré, tlak se měnit nebude a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Předmět na vozovce máme hlášený z dálnice D35, konkrétně kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před 199. kilometrem ve směru na Hradec Králové. A na dálnici D11 překáží porouchané auto za 24. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
10: Je tady 3. červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Býtov na Jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
9: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51 byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se tu sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiří Hrác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli tou přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně bernardínů, dogy tady jsou, nějací boxeři, hladkosrstý a hrubosrstý fox terrier. Potom tady máme ještě jezevčíky hrubosrsté, hladkosrsté a vzhledem k tomu, že těch psů tady bylo zhruba 100 až 200 kusů, včetně štěňat, tak se to všechno křížilo, protože někteří měli volný pohyb po hradě, po nádvořích a jsou tady i teda kříženci, třeba doga s bernardínem a tak podobně.
1: A kde se tu vzal ten vlk, který je vzadu?
2: No, tak to, o tom nic bližšího nevíme, teda jestli je z místních lesů, nebo si ho někde baron dovezl od někud, nebo nevím, prostě těžko říct.
1: Zmiňoval jste, že všichni psi, které tady vidíme, byli pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
2: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně, jako by nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak. Pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mídlem vlastně byli myti vlastně tím personálem. Takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval, nebo s ním potom chodil po okolí na procházky, po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jako by tu mazlíčkovštější.
1: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
2: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
0: Říká kastelán hradu Býtova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Býtova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minulé. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice. Najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů rybářů, rybníků, rybníka. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy, ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda je v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to Jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchkroun. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky Ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak. Po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
2: Můžeme vidět průhled někdejší královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový opoznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
2: Je to tak nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna, ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu si necháváme na závěr Pernštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského pernštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává pernštinské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dálce ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
0: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: Kadani v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodkyni Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně
1: čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobivý dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme hmoždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku. Zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky, já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata. Pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti. Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
1: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka 2 v 1 ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
2: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože které to zákoutí opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová láká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9:45. Tak do mobilu si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9:45.

0: Posloucháte Výlety. Jesenicko je krajem úžasných dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek na jinak vysoké a strmé skále je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak, můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Bělé, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba Polská jezera, Nyské od Muchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak on je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když se jí říkalo Harichstein, proč?
1: Říkalo se jí Harichstein, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudeckého horského spolku a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky. Máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
1: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout a takových zvláštních těžebních útvarů a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je obecně střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé, ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na Rejvíz.
0: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníka nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.
3: Život je šatna v kabaretu.

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety příští sobotu, pak už v neděli pořad Rozhlas jde za vámi. No já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto od pondělí do pátku, startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lidé dnes uctili památku vyvražděných obyvatel obce Ležáky na Chrudimsku. Školy na Moravsko-Třebovsku a Svitavsku dostanou peníze na vzdělávání pedagogů. Vláda se podle premiéra Babiše nejdříve zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přehánky, bouřky a teploty do 33 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Lidé dnes uctili památku vyvražděných obyvatel obce Ležáky na Chrudimsku. Nacisti osadu vyhladili 24. června 1942. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí. Zachránili se jen dvě malé dívky. Svitavsko a Moravsko-Třebovsko získali podporu od nadačního fondu EduZměna na rozvoj vzdělávání. Po dobu 3 let budou každoročně dostávat více než 2 miliony korun, které mohou využít například na financování školních psychologů, vzdělávání pedagogů nebo další profesní rozvoj pracovníků ve školství. Vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: Jsou určeny na podporu pedagogů, ředitelů a všech základních a mateřských škol v celém regionu. My jsme uspěli díky tomu, že jsme se spojili s regionem Svitavska a vytvořili jsme projekt s názvem Hřebečsko.
0: Pardubický znak se stane součástí erbovní stěny polabských měst v Roudnici nad Labem. Projekt vzniká v rámci revitalizace tamního labského nábřeží a představí znaky měst ležících podél Labe od jeho pramene až po ústí do Severního moře. O zapojení Pardubic do společného projektu rozhodli městští radní.
3: Projekt připravuje Roudnice nad Labem, která zajistí výrobu i instalaci jednotlivých erbů. Stěna vznikne na nábřeží nedaleko vlakového nádraží. Připomínat má společnou historii měst na Labi i vazby, které mezi nimi řeka po staletí vytvářela. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
4: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přehánky a později i bouřky. K večeru a večer bouřky budou silnější. Nejvyšší denní teploty 28 až 31, v Polabí až 33 stupňů Celsia. Noc bude polojasná až oblačná s přehánkami a nejnižšími nočními teplotami 20 až 17 stupňů. A zítra čekejte v regionu polojasno až skoro jasno, odpoledne místy přehánky nebo i bouřky. Pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Sportovní akce uzavřela silnici mezi Tatenicemi a Strážnou na Orlicko-Ústecku. Objížďka vede přes Sázavu a uzavírka je plánovaná do dnešních 19 hodin. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne z Pardubic přejeme. V této hodině pro vás chystáme neděli Marie Tomsové. Kromě toho se zastavíme také na pietním místě v osadě o Ležáky na Chrudimsku, kde, jak jste slyšeli, si dnes lidé připomněli 84 let od vyhlazení této obce nacisty. A nabídneme i písničky, které nestárnou, třeba od Rangers Václava Neckáře, taky od Ilony Čákové, Haničky písničky a nebo i od Michala Tučného.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Pravím celé to, jak voní.
1: Krásně voní chleba s máslem a Vysočinou, vidíte, no jo. Přesně tak, no a ona tak může vonět i Procházka Vysočinou, konec konců pěli o ní Rangers. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Lidé dnes uctili památku vyvražděných obyvatel obce Ležáky na Chrudimsku. Nacisti osadu vyhladili 24. června roku 1942. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí. Zachránili se jenom dvě malé dívky. V Ležákách je teď i naše reportérka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
2: Hezký den.
1: Tak jak tedy dnešní pietní akt vypadal?
2: Do Ležáků začali lidé přijíždět už od 8 hodin ráno. Vzpomínková akce začala mší, následovalo předání pamětních odznaků památníku Lidice a poté hlavní část programu u pomníku Kniha obětí, kde hosté z řad představitelů státu nebo paměťových institucí položili věnce a zazněla jména všech obětí ležácké tragédie. Pietní akt uzavřel symbolický seskok parašutistů. Nad areálem památníku Ležáky se otevřely padáky v českých národních barvách a připomněli výsadek Silver A.
1: Připomeňme prosím ještě tedy, proč se právě Ležáky staly terčem nacistické odvety.
2: Já začnu ještě trošku hloubš do historie. Ležáky tvořilo jen 8 domů kolem mlýna na říčce Ležák. Žili tady hlavně kameníci, rodiny s těžkými osudy. Přesto byli velmi odvážní a hned po vzniku protektorátu se někteří z nich zapojili do odboje. Zničení osady bylo trestem za ukrývání vysílačky, kterou sem propašovala právě paraskupina Silver A a kterou místní obyvatelé ukrývali a chránili. Vysílačka fungovala jako spojení s Londýnem. 24. června 1942 nacisti osadu obklíčili a zapálili. 33 dospělých ještě týžden popravili v Pardubicích, další 4 pak později. Děti odvlekli do koncentračních táborů, 11 z nich zavraždili v plynovacím voze v polském Chelmnu. Konce války se dočkali jen dvě ležácké dívky, sestry Jarmila a Maria Šťulíkovi. Já jsem tady dnes potkala jejich bratrance Václava Pelikána. Ten mi vyprávěl, že jeho teta, matka sester Šťulíkových, byla jedna z ležáckých obětí. Nacistické represe se dotkly i jeho prarodičů, kteří žili v nedalekém Včelákově.
3: Nač nás byla pevná od vysílačky, skovaná na půdě, se proto přijelo gestapo, dali do koncentráku, babičku tu popravili v Osvětimí a Máňu tetu to taky šlo do plynové komory v Osvětimí.
1: Součástí piety je i zapálení ohně, tak co přesně oheň symbolizuje?
2: Hned ti odpovím, jenom zmíním, že tradiční oheň beznaděje dnes zažehl prezident Petr Pavel, který na pietu dorazil před 9. hodinou ráno a účastnil se celého toho pietního aktu. Oheň zahájil několikadenní putování, kdy se děti z místních škol vypraví po stopách ležáckých dětí. Plamen dovezou právě až do polského Chelmna, kde byly tyto děti zavražděny. Organizátoři tak chtějí připomínat konkrétní příběhy dětí a jejich rodin.
1: Říká Anna Svobodová v tuto chvíli památníku Ležáky na pietním aktu. Děkujeme a hezkou sobotu, tedy neděli už, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: vězení například chodili na terapie, na které ale nechce dávat peníze. Probační programy, především skupinové a individuální terapie, zajišťují hlavně neziskové organizace. Pro mladistvé dostanou finance od ministerstva spravedlnosti dodatečně, ale pro dospělé letos vůbec. Zkoušejí je tak schánět jinde, anebo prostě zájemce odmítají. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Františka Rohlíčková.
1: Celkem 8 pobočkách poskytuje diakonie Českobratrské církve evangelické terapie asi 70 klientům ročně. Dalších asi 50 jich je teď na čekací listině, říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová.
2: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců.
1: Omezit musela diakonie třeba terapie ve věznicích, pokračuje Výchová.
2: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, ale když tu možnost nemají.
1: Úplné zrušení probačních programů zvažovala Proxima Sociale. Jako jediná v Praze nabízí programy pro mladistvé. Na poslední chvíli získala potřebné finance z pražského magistrátu. Přesto jedna z pracovnic podala výpověď, říká ředitel organizace Jakub Václavů.
3: Protože ta nestabilita a nejistota už byla příliš náročná.
1: Alespoň část nákladů doplácejí kraje nebo města i jinde v Česku. Přesto někteří z necelých 300 klientů budou podle asociace organizací v oblasti vězeňství programy muset pravděpodobně opustit. Přitom jsou úspěšné, říká ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
4: 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový, nerecidivují.
1: Ministerstvo spravedlnosti taková data nemá, sbírat je začalo teprve letos. Pokud člověk do nařízeného programu nastoupit bez vlastního zavinění nemůže, třeba kvůli naplněné kapacitě, soud hledá alternativy, říká mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
5: Například prodloužením zkušební doby nebo uložením jiných přiměřených povinností. Je důležité dodat, že přeměna trestu na nepodmíněný, tedy výkon trestu odnětí svobody, je reálná možnost.
1: Dodává, že v příštím roce rezort peníze zajistit chce, ale jen na ty programy, které jsou prokazatelně přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
5: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
1: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 tisíc korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 tisíc korun za rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Slabonita Ilony Čákové za malou chvíli bude vyměněna za další písničky, které nestárnou. Jan Vamberský nabídne Hanu Zagorovou, Michala Tučného nebo kapelu London Beat. Ale teď je čas pro moderátorku Marii Tomcovou, která nás dnes vezme za slavnou autorkou detektivek.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Víte, co mi nejvíc chybí na mé někdejší živitelce, televizní obrazovce? Kdysi časté propojení vrcholné světové literatury se špičkovými hereckými výkony v legendárních televizních inscenacích, jako byly třeba Dostojevského Zločin a trest nebo Olbrachtova balada pro banditu, včetně těch slavných bratislavských pondělků. Inscenace v této klasické podobě se už asi netočí. Jednoznačným fenoménem dnešní obrazovky je seriál. A ten detektivní zvlášť. Vzpomínáte na slova sportovního komentátora Víta Holubce, který uváděl každý fotbalový zápas v televizi s voláním sportu zdar a fotbalu zvlášť. Televize je dnes zahlcena kriminálními seriály všech možných proveniencí. A není snad dne, aby se na obrazovce neřešila nějaká vražda. Proti detektivkám nic nemám, ale čeho je moc, toho je příliš. Dávám přednost jiným žánrům. Ovšem, pokud je autorkou předlohy Agatha Christie, nevynechám. Ráda se ale vracím ke klasickým knížkám téhle plodné autorky, protože dovedla umně propletený děj povýšit krásným literárním stylem. Jsem staromilec, který potřebuje před spaním v posteli obracet papírové stránky a ne posouvat písmenka na ploše čtečky. Konec konců klasická podoba královně zločinu sluší víc. Byla to pozoruhodná žena. Matka vlastní dcery, ale také Hercula Poirota a slečny Marplové. Byla současně autorkou a hlavní hrdinkou nejzajímavější záhady svého vlastního života. Poté, co jí před stoletím její manžel Archibald po 12 letech společného života navrhl rozvod kvůli mladší ženě, vmetla mu po bouřlivé scéně do tváře: nezapomeň, že jsem schopná všeho. Můžu i zmizet. No, pak sedla do auta a skutečně zmizela. Vyvolala tím nejen obrovskou pátrací akci, ale také řadu spekulací. Vražda? Manžel? Sebevražda? Nehoda? Duchovní otec Sherlocka Holmese, Arthur Conan Doyle, chtěl jejího ducha vyvolat na spiritistické seanci, což se samozřejmě nepovedlo. Po 11 dnech usilovného pátrání Agátu díky upozornění jiného hosta našli v lázeňském motýlku, kde se přihlásila pod jménem mladé milenky svého muže. Nikdy už se k této záhadě nevyjádřila. Nevysvětlila, zda šlo o úmysl, pokus o sebevraždu, ztrátu paměti, nervové zhroucení, pomstu nebo reklamní akci. Agáta se vzchopila, rozvedla, napsala vraždu v Orient Expressu, vraždu na Nilu, 10 malých černoušků i nejdéle na světě hranou divadelní hru Past na myši, která mimochodem vznikla v roce mého narození 1952. Vdala se za archeologa Sera Melouvena a s ním žila spokojeně až do své smrti roku 1976, kdy jí bylo 85 let. Jak léta letí, stále častěji si připomínám její výrok: archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější. Škoda, že mám za muže právníka. Ale teď si jdu vychutnat kávičku se slečnou Marplovou. Přidáte se? Vaše Marie Tomcová.
2: Život jenž musím žít, pouze mě náleží. Život milion pravd, život milion lží.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Červnové nedělní vlny z Pardubic věnujeme v našem vysílání člověku, kterého možná vy dříve narození znáte, protože jste s ním třeba chodívali na obědy do Mexika na Palackého ulici v Pardubicích, kde se dával v samém rohu do pozdního odpoledne usrkával po obědě pivo. Buldozerista Bedřich Dvořák je tím, koho máme na mysli, ale málo kdo věděl, že byl válečným pilotem

britského královského letectva a za bitvu o Anglii dokonce dostal vyznamenání od samotné královny a také ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem. No a rok kopal potom také s dalšími zajatými letci tunel ze Seganského zajetí. Tak právě o Bedřichu Dvořákovi jsou Nedělní vlny z Pardubic. Další díl nabídne Šárka Kuchtová i dnes po 18. hodině. No a my teď nabídneme ještě další písničky, které nestárnou. Za 11 minut budou 3 a do té doby, tedy do chvíle, než Michaela Smáčilová přinese další zprávy Chlapci v pasci od Mariky Gombitové, tak i Jakub Smolík anebo švédská kapela Roxette. Jan Vamberský přeje dobré první letní odpoledne z Pardubic.

Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Všechny děti z dětských domovů v Pardubickém kraji budou od léta bydlet v menších domácnostech. Meteorologové odpoledne varují před silnými bouřkami, bude je doprovázet přívalový déšť a kroupy. Poslanci chystají zákon o sportu, od příštího roku má vymezit postavení sportovců a upravit financování. A počasí na zítřek, v kraji čekejte polojasno až skoro jasno, přehánky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní odpoledne. Pardubický kraj jako první v Česku dokončil přeměnu všech dětských domovů na komunitní bydlení. Během léta budou všechny děti přestěhované v menších domácnostech, kde se jim vychovatelé mohou více věnovat. Zároveň se mají lépe připravit na samostatný život. Pardubický kraj začal s přeměnou velkých ústavních zařízení před zhruba 15 lety a inspiraci hledal například v Anglii nebo v Norsku. Pokračuje náměstek hejtmana Pavel Šotola z KDU-ČSL.
6: Zjistili jsme, že to jde, že děti nemusí vyrůstat prostě v ústavním zařízení, ale v běžných domácnostech. Sami děti, které už jsou v těchto domácnostech, tak kvitují to, že mají i soukromí, že se můžou prostě do toho svého pokojíčku zavřít a zároveň mají možnost navazovat i vztahy s okolím, protože za nima chodí kamarádi přímo jakoby do dětského domova, ale je to v podstatě byt nebo ten rodinný domek.
5: V Heřmanově městci začnou třídit použitý olej. Radnice se domluvila se soukromou firmou, která bude zajišťovat likvidaci zbytků z domácností. Speciální kontejnery budou na 11 vytipovaných místech, včetně místních částí. Krytý bazén ve Skutči zůstane mimořádně otevřený i o prázdninách. Sportoviště zkrátí nutnou odstávku kvůli tomu, že v letošní sezóně zůstane mimo provoz plovárna. Radnice totiž připravuje její kompletní rekonstrukci. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Mohou se objevit také kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové také varují před vysokými teplotami. Maxima mohou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž, kvůli bouřkám také hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovená pravidla pro danění svých příjmů. Je to součástí vznikajícího zákona o sportu. Ten by měl upravit i jejich pracovně právní vztahy s klubem.
7: Na výběr by měli sportovci a jejich kluby z několika možností smluvních režimů, popisuje poslanec opoziční ODS Karel Haas.
8: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta.
7: U zaměstnanců návrh upravuje některá pravidla tak, aby odpovídala sportovní praxi, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
9: Úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci.
7: Zákon počítá taky s jasnějšími vymezením role sportovních svazů, novým systémem financování a prevencí ovlivňování zápasů. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: Počasí.
5: Noc bude v regionu polojasná až oblačná s přehánkami a nejnižšími nočními teplotami 20 až 17 stupňů. Zítra čekejte v kraji polojasno až skoro jasno, odpoledne místy přehánky nebo i bouřky. Pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v přehánkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio bude na dvojice, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní nehodu 3 aut máme hlášenou z dálnice D35, stala se za 142 km ve směru na Hradec Králové na úrovni Dolních Ředic a záchranáři zasahují u nehody na silnici číslo 337 Useče na Chrudimsku, bouralo tam osobní auto a místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Dnešní první letní povídka Ireny Fuchsové má název Monika a matematika. Uslyšíte ji opět chvíli před 3:15 a chybět nebudou v této hodině ani písničky, které nestárnou. Například od Ivety Bartošové, Creedence Clearwater Revival, Petra Nováka, Annie Lennox a nebo Věry Martinové.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Český rozhlas Pardubice, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky, které potěší. Letní písničky pro lepší náladu.
1: Tohle je léto, jak má být, všude na vás právní žád.
0: Český rozhlas Pardubice, letní písničky, které nestárnou.

Písnička ze seriálu Chlapci a chlape stala se úvodní melodií skladba Ivety Bartošové Dva roky prázdnin. Tak evokuje hlavně to, že chlapci odcházeli na dva roky na vojnu a děvčata po nich plakala a stýskalo se jim. Tak teď se ale podíváme trochu do historie. Začneme počasím. Venku jsou teď pěkná vedra, teploty stoupají lehce přes 30 stupňů Celsia, ale není rozhodně tak zlé, jako bylo v roce 2000, kdy bylo skoro 630 stupňů, anebo v roce 1915. Tehdy zase byla pěkná zima, naopak bylo jenom lehce přes 6 stupňů Celsia. I přesto pranostika hovoří zcela jasně. Na svatého Aloise poseč louku, neboj se. Teploty mimochodem budou ještě stoupat příští týden. Budou se pohybovat okolo 30 stupňů a na konci příštího týdne by dokonce měly vyšplhat na 35 a o víkendu snad by dokonce teploměr měl olíznout 40. Tak uvidíme, jak to s tím počasím bude. V roce 1833 tak to měli ale naši předkové úplně jiné starosti. Místo vedra je spíš trápila stoupající voda po protržení hráze rybníka Krejcaru u Kameniček na Vysočině. Totiž voda v Chrudimce o několik metrů stoupla a na Pardubicku tak v neregulovaném řečišti hnala své kalné vody divokým proudem, píše se v kronice. V Pardubicích, kde voda stoupla o 396 cm nad normál, se lidé shromažďovali na nejvyšším místě na pravém břehu Chrudimky, což bylo na Vystrkově, tedy u Kostelíčka, u dnešní restaurace u Vatikána. Tady hledali útočiště před dravou vodou. Voda ale naštěstí druhý den začala opadávat, takže si zátopa nevyžádala oběti na lidských životech, ale spíš na hmotných škodách. Těch bylo napácháno opravdu mnoho. No a v roce 2002 tak to zase značně poškodila silná vichřice z bouří střechu hlavního traktu Kunětické hory, kterou snesla do nádvoří. Krytiny dalších dvou částí hradu pak zůstaly sice na místě, ale byly rovněž značně poškozeny. No a tady je další téma počasí. Who'll stop the rain a Creedence Clearwater Revival.

0: na čase být.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, galerie Zdeňka Sklenáře v Litomyšli pravidelně během Smetanovy výtvarné Litomyšle představuje významné osobnosti českého umění. V roce 2024 to byl František Kupka, loni Josef Šíma a letos padla volba na Václava Boštíka, rodáka z Horního újezdu a bývalého studenta Litomyšlského gymnázia. Umělce, který ve městě zanechal stopu nejenom prací na zgrafitech renesančního zámku, ale především svým nadčasovým dílem. Na výstavu se vypravila reportérka Naďa Kubínková.
2: Pokud vejdete do malé galerie, upoutá vás levitující autoportrét Václava Boštíka z roku 1937. Jak říká Zdeněk Sklenář, jde o instalační záměr.
3: Je to upozornění na to, že Boštíkovo kosmické dílo, jeho vize, vzešla z brilantního realistického zvládnutí toho, co vidí.
2: Ve výstavním prostoru najdete ještě dalších 7 realistických maleb, například Boštíkova bratra v uniformě nebo piaristický chrám v Litomyšli.
3: Upozorňuji na místa, k nímž Václav Boštík se rád a často vracíval ve svých myšlenkách a také navštěvoval.
2: A velmi dramatickou atmosféru má i portrét jeho ženy.
3: Domnívám se, že obraz, který má název Podobizna, který maloval mezi rokem 37-39, je zachycením vážnosti a určité fatality, s níž poté, co se stali manželi, přivedl na svět 5 jejich dětí. Je to prostě žena, která má fatální rozměr a je malována staromistrovsky ve smyslu kontrastu mezi světlem a stínem.
2: Tou nejdůležitější částí výstavy jsou pak Boštíkovy abstraktní malby.
3: Těch 23 abstraktních obrazů, to jsou zprávy o vesmíru, o jeho osobním vztahu k tomu životu, který nebyl jen životem pozemšťana, ale byl také člověkem vědoucím, který se dotýkal povahy vesmíru.
4: Jak se dívat na ty jeho věci, jak k ním přistupovat jako divák?
3: Když předstoupíte před dílo Václava Boštíka, je možné, že vás zasáhne na poprvé nádhernými barvami. Ale ti, které nezasáhne právě ta abstrakce, tak po chvilce začnou vnímat jakési zvláštní chvění, ve kterém si uvědomíte, že to, co se v lidském životě nazývá čistotou, řádem, pořádkem, je obsaženo v jeho obrazech.
4: Byl Václav Boštík optimista životní?
3: Byl to rozený optimista, protože věděl, že schopnost přijímat to, co je nemilé, je pouhá slabost. Když vstoupilo něco do jeho každodenního života, tak okamžitě vzniklou situaci řešil tak, aby se tam uplatnilo i pochopení, odpuštění, základní hodnoty velkého člověka. Boštík je vizionář, je to laskavý, leč velmi přísný pozorovatel a samozřejmě s analytickou přesností sázel slova jako perly, z nich vyrostlo také jeho dílo.
2: Celou výstavu Václava Boštíka si můžete v galerii Zdeňka Sklenáře prohlédnout až do 5. července. Z Litomyšle Naděja Kubínková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 21. června svátek má Alois a dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
3: Běž domů, Ivane.
2: A šel. Ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
4: Do svídání. Ne, s Bohem.
2: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl ve reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.

0: Jižní kříž Františka Nedvěda v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Jan Vamberský nabídne za chvíli Pet Shop Boys, Petra Spáleného a do konce hodiny ještě třeba Petra Kotvalda nebo Eniu. Další písničky, které nestárnou, budou vládnout našemu playlistu, stejně jako teď ovládne naše vysílání Irena Fuchsová se svou další povídkou, která bude o Monice a matematice.
1: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Monika a matematika. Matematika je věda přesná. Naše rodina to je 9 lidí a pes. A všichni se musíme vejít na 63 metrů čtverečních, což je 7 metrů čtverečních pro každého. Může se mi někdo divit, že jsem se matematiku chodila učit k tetě do její vily, kde jsem měla v přízemí pracovnu? Před zahradou jsem se podívala do tašky, jestli mám pytlík z piškoty. Teta měla totiž pitbulku. Monika byla strašně hodná, ale svou radost projevovala skákáním a já se vykupovala piškoty. Na zahradě nebyla a bouda byla prázdná. Odemkla jsem dům. Bylo zamčeno na dva západy. To znamenalo, že v domě nikdo není. Aha, jsou s Monikou venku, napadlo mě. Scházím po schodech do suterénu a v tom ze zadní místnosti, kterou teta využívala jako skladiště všeho možného, vyběhla Monika. Ale, tebe tady zapomněli a odešli, co? Ukázala jsem jí piškot, vyšla jsem nahoru a hodila jí ho do zahrady. Vesele za ním skočila, já zamkla dům a opět jsem scházela dolů. Když jsem u sebe odemkla, vyběhl proti mně ze zadní místnosti další pitbull. Vyděsila jsem se, přiboukla za sebou dveře a protože se pitbull dobýval za mnou, strčila jsem klíč do zámku a zamkla. Skákal na kliku a já horečně přemýšlela. Takhle skáče na kliku Monika. Takže pitbull za dveřmi je Monika. Ale co to bylo za pitbulla, kterého jsem vyhodila na zahradu? Můj matematický mozek rychle vyhodnotil situaci. Teta před týdnem říkala, že chce nechat Moniku připustit. Aha, pitbull, kterého jsem vyhodila na zahradu, byl cizí pitbull a na kliku teď skáče Monika. Je to jasné. Teta nevěděla, že dneska přijdu, nechala oba psy v domě, aby se mohli na sebe láskyplně soustředit a nerozptylovali se tím, co se děje za plotem. No jo, ale jak se na sebe mohou láskyplně soustředovat, když jeden je na zahradě a druhý skáče v chodbě na kliku? Tyjo, to je teda situace. Abych se pokusila dostat cizího pitbulla za Monikou do domu, to jsem si netroufla. I když se zdá, že tihle dva pitbullové jsou míru milovní a za piškot udělají všechno. Ale představa, že cizího pitbulla lákám ze zahrady do domu, mě trochu děsila. Tak jsem z tašky vytáhla další piškot a pootevřela dveře. Pohledem na Moničino bříško jsem se přesvědčila, že je to opravdu dáma a ne pán. Ukázala jí piškot a vyvedla jí nahoru ke dveřím. Otevřela jsem je, Monika vyskočila za piškotem na zahradu stejně plavně, jako její nápadník před chvílí. Rychle jsem zamkla a scházela dolů po třetí. Tak si to hezky venku užijte, když jsem to takhle pomotala. Říkala jsem si, vzala jsem za kliku a najednou jsem cítila, že ke mně někdo běží. Vrazila jsem dovnitř, přiboukla dveře a zamkla. Ten někdo se ale dobýval dovnitř. Proboha, v domě je zloděj. Srdce se mi rozbušilo strachy. Poprvé v životě jsem se ocitla v situaci, kdy jsem nevěděla, co mám dělat a bála jsem se. Musím zavolat tetě. Zatímco jsem hledala mobil, můj matematický mozek se vzpamatoval. V domě nemůže být zloděj, když jsou tady dva pitbullové. To by ten zloděj musel být blázen. Ten někdo za dveřmi skáče na kliku úplně stejně, jako to dělá Monika. Tady musí být třetí pitbull. No jasně. Teta pro jistotu pozvala dva pitbuly, ženichy, aby si budoucí štěňátka pojistila. Vyťukala jsem její číslo a když se ozvala, vychrlila jsem na ní, že jsem nevěděla, že jsou v domě tři pitbulové a že jsem Moniku s tím jedním pustila na zahradu a jestli mám za nimi pustit i toho třetího, ale že se ho bojím, protože mě nezná.

0: došlo. Nechala se Moniku skákat na kliku a šla si sednout ke své matematice, u které mám jistotu, že jedna a jedna a jedna jsou opravdu tři. A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Petr Spálený, písnička Plakalo baby, tak určitě také patříte mezi oblibovatele chleba, vidíte. To je takový náš národní pokrm, dalo by se říct. No, posledním rokům vládne domácí pečení kváskového chleba a specialistkou je Jana Berková, která se na jeho pečení specializuje, pořádá kurzy po celé republice a zítra se zastaví v dopolední radioporadně u Jitky Slezákové, aby vám prozradila různé vychytávky, které vám zajistí vlastnoručně upečenému chlebu dobrou chuť. Tak poslouchejte zítra po 11. hodině u Jitky Slezákové v dopolední radioporadně.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Radnice v Ústí nad Orlicí nabízí přechodné bydlení lidem v obtížné životní situaci. Stavbaři osazují novou lávku na Opatovickém kanálu v Lázních Bohdaneč. Fotbalisté Pardubic zahájili přípravu na novou sezónu. Zítra čekejte v kraji slunečno, přehánky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobré nedělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Radnice v Ústí nad Orlicí vyčlenila 6 městských bytů pro přechodné bydlení lidem v nouzi. Informuje o tom na webu. Takzvané překlenovací byty mají pomoci tomu, kdo se ocitl v obtížné životní situaci spojené například se ztrátou bydlení nebo finančními problémy.
3: Byty 1+0 nebo 1+1 s výměrou od 26 do 44 metrů čtverečních jsou v opraveném bytovém domě v místní části Kerhartice. Aby byly cenově dostupné, je nájem 150 korun za metr čtverečních. Lidé se je můžou pronajmout maximálně na 2 roky. Podmínkou je, aby měli alespoň 1 rok trvalý pobyt v Ústí nad Orlicí a neměli dluhy vůči městu nebo jeho organizacím. Z Ústí nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Stavba nové lávky na Opatovickém kanálu v Lázních Bohdaneč za 2 miliony korun pokračuje podle plánu. Dělníci v těchto dnech osazují na místě novou mostní konstrukci, která nahradí tu dosavadní. Průchod tudy stále není možný. Úplně hotovo by mělo být na konci července. Podrobnosti dodává starosta Lázní Bohdaneč Josef Štěpanovský z ODS.
4: Změní se to, že už ta lávka nebude víceméně vodorovná, ale bude oblouková, lehce oblouková, aby jsme vyhověli i vodákům, takže tady nejde jenom o turisty pěší a cyklisty, ale i o vodáky, protože když tady jedou na lodích, tak musí kánoj nebo loď, na které jedou, přetahovat.
2: Hrochův Týnec dostal skoro 1 000 000 korun z vybraných pokut za rychlou jízdu. Sankce vyřizuje sousední Chrudim, která ale peníze dál rozděluje prostřednictvím nadačního fondu. Příspěvek Hrochovo-Týnecká radnice použije na opravy veřejného osvětlení. Na pražském náměstí Hrdinů se právě teď shromáždili lidé na podporu Českého rozhlasu a České televize. Pochod se vydá na Kavčí hory k hlavní budově České televize. Akci pořádá spolek Milion chvilek. Sport. Pardubičtí fotbalisté začali s přípravou na novou ligovou sezónu. V ní chtějí navázat na povedené jaro, ve kterém patřili v získaných bodech mezi nejlepší 3 týmy soutěže. Kádr se výrazně měnit nebude. Do mužstva přišli záložník Icha a obránce Troaré. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
5: Určitě nikdo nebude tady nikomu bránit, jestliže přijde nějaká vynikající nabídka, ale na druhou stranu zase kluci v současné chvíli nejsou na tom tak, že by chtěli odcházet. Takže to je pro nás super, ale každopádně prostě ta konkurence tady bude a bude na víc místech. Ty hráči, kteří to teď třeba měli jistý, tak to jistý prostě mít nebudou. Počasí.
2: Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná s přehánkami a nejnižšími nočními teplotami 20 až 17 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až skoro jasno, odpoledne místy přehánky nebo i bouřky. Pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v přehánkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio bude na 2. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí před 72. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
7: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže. A tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod. Na malou teda. Jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím se, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti ji občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Hrázi rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce. Pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
4: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
4: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
4: Ješ.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Ja, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla, je to dojemný.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala, ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemný. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak aha.
8: Teď si to po těch 50 letech můžete všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blodákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No. Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No.
2: A vy pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalí milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: ano. No.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano, teď
8: už... Máte mladší...
2: Ano, obě.
9: Obě.
8: To by jinak, no tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
9: No jo, no jo.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Raimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který si počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem. Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním, ne?
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měla vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byla vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhla z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.
0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků, dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Štokholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadelko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
6: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
7: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukradl, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobré cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
6: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
7: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
6: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
7: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
6: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám. Chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku. A ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo. Tak ta koza všecky sežrala. A protože byla horst, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala, to, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takový gauč, co máme proti televizi, a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehos a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to, ale to bohu bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, tak já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petršek. Zase seš hysterická, no tak kam teď v noci sní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený, nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jediný kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky, každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový. Jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla,

0: Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mne říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, no. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
1: A manžela?
0: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
1: Obecní
0: úřad. Městský úřad.
2: Národní výbor.
0: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale
3: Český rozhlas Pardubice.
4: Houpací kůň, píseň.
5: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bolo dosť dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985

0: režisérem Miroslavem Balajkou.
1: Danieli! Pojď sem. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
2: Já jsem prosím neutekl.
1: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
2: Když mě se udělalo nevolno.
1: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
2: Když vy jste zrovna zpívala.
1: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co bys o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
0: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
3: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
3: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevoní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
0: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
5: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
6: A teď co, veď?
5: Jak dál, babičko?
6: Jo, hochu, to neví nikdo.
5: No a co klade Sibyla?
6: Sibyla?
5: Ano.
6: Sibyla klade.
5: Sibyla klade?
6: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče. A zasteskne se naživu býti starému i mladému. A nejvíce pak obecnímu lidu.
5: Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
6: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
5: Jistě.
6: 12 dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
5: koni,
6: to.
5: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
6: No to tam nepiš.
5: To tam nepiš.
6: Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude číst, ti se potěšil.
5: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
0: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači, možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
7: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná, a najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9x. A já jsem vůbec netušila, proč 9x. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova, že bych měla nějak...
8: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
7: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej dárek.
8: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
0: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení? Připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
7: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
11: Držím.
7: Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Zisk nemocnic Pardubického kraje se v loňském roce snížil. Parašutisté na Rokycansku museli kvůli počasí nouzově přistát. 4 z nich jsou vážně zranění. Pardubičtí basketbalisté hodnotí uplynulou sezonu jako velmi úspěšnou. Zítra čekejte v regionu polojasno až skoro jasno, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní odpoledne. Nemocnice Pardubického kraje měly v loňském roce zisk přibližně 140 milionů korun. To je o 51 milionů méně než v předchozím roce.
4: Síť 5 krajských nemocnic přitom utržila v loňském roce za zdravotní služby více než 7 miliard 200 milionů korun. Meziročně je to nárůst téměř o 6%. Důvodem nižšího zisku byly hlavně vyšší výdaje, například za platy zaměstnanců. Pardubický kraj, který nemocnice zřizuje, chce letos začít s rozsáhlou rekonstrukcí Svitavské nemocnice, která bude patřit k největším zdravotnickým investicím v regionu za poslední roky. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
3: Pardubický kraj nechal opravit levé křídlo budovy střední školy technické a sociální v Králíkách. Za úpravy a zateplení zaplatil přes 7 milionů korun, informuje o tom hejtmanství. Příští rok plánuje ve škole i další investice. Zhruba za 2 miliony korun chystá obnovení betonové podlahy v dílnách nebo výměnu oplocení školního areálu v prostřední Lipce, také skoro za 2 miliony korun. Policie našla všech 9 parašutistů, kteří kvůli počasí museli nouzově přistát na Rokycansku. 4 z nich už jsou podle mluvčího záchranářů Martina Štěpána v péči lékařů. Jsou vážně zranění. Zbylým 5 se podařilo bezpečně přistát. K zásahu přiletěly i letecké jednotky z Plzně a Prahy. Teď ještě zůstávají na místě. Další informace zjišťujeme. Britský premiér Keir Starmer by mohl zítra oznámit plán své rezignace, tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila. K dalším spekulacím přispělo i dnešní vyjádření ministra pro podnikání Petra Kaila. Podle něj premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země.
0: Sport.
3: Basketbalisté Pardubic za sebou mají povedený ligový ročník. V domácím poháru získali stříbro, stejně jako v lize, kde podlehli Nymburku ve finálové sérii až v posledním možném 7. zápasu. Pozitivně hodnotí uplynulý ročník i většinový majitel klubu Pavel Stara.
5: Asi to předčilo očekávání, kdyby nám to někdo před sezónou řekl, tak tomu nevěříme. Teďka zpětně se můžeme jako dělat ramena a říkat, jo, určitě jsme to čekali a podobně ne, jako zůstáváme pokorní a vážíme se toho, že jsme udělali obě finále. Škoda, jsme jedno nevyhráli. Máme 2 stříbra, máme pohromadě tým, který bude pokračovat i dál. Je na co navazovat a to je asi to největší zjištění.
0: Počasí.
3: Noc bude polojasná až oblačná s přehánkami a nejnižšími nočními teplotami 20 až 17 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až skoro jasno, odpoledne místy přehánky nebo i bouřky. Pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v přehánkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bio bude na dvojce. To je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku. U Poběžovic u Holic bourala dvě osobní auta. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí za 660. kilometrem ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 17 hodin 4 minuty, tak můžeme to znovu roztočit, milí přátelé. Roztáčíme kotouče plné vašich písniček pro babičku, pro dědečka, pro tetičku, pro vnouče, prostě pro všechny.
0: Písničky od srdce a Jan.

0: Černý brejle Michal Hrůza, ještě když působil v kapele Reddy Kirken, než se vydal na solovou dráhu. Na začátek písniček Od srdce, jako vždycky připomínka kontaktu, telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A někdo vyhrál první místo, kdo pak to je?
2: Dobrý den, tady Radek z Ústí.
0: Radek z Ústí, tak Radku, co to bude? Co se pustí
2: Pane
0: do Lamberský, Ústí?
2: Bylo by možný zahrát, slyšel jsem tu písničku před 14 dněma u vás na rádiu, to bylo v poledne a bylo to od, nevím, nějaký pán si tam psal od Georgian Beethovens písničku.
0: Jo.
2: Byl tam někdo, kdo tam dal něco jinýho.
0: No, to jsem byl já.
2: Jo. Shake Baby Shake je to od, nevím, o které kdo je kapely vůbec. Jestli to je Georgian Beethovens, ale byl to rock'n'roll. On ještě ten pán říkal, že to je jako pecka. Yes. A opravdu jsem ho ještě neslyšel.
0: Jo. Já už ji hledám, kterou máte na mysli. Tak, George and the Beethovens.
2: Tak. Ale jestli no. Hráli je tady.
0: Čekejte, George. To je divný, to tady zadávám a nejde mi to, to je zajímavý. Tak, George and the Beethovens, pane, jo.
2: Je možné, že to bylo od jiný kapely, nevím.
0: Už jí mám, George and the Beethovens, tady, jo. Jo, je tady, je připravená, tak.
2: Tak výborně, tak provodou pohodu a jestli mě poslouchá Alenka v Žamberku.
0: Dobře. Dobře, tak písnička je tu, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky, díky, naschle.

0: písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Někdo už je na telefonu, kdo pak si bude přát? Dobrý den.
1: Dobrý den. Pavel Orlán Šrovna.
0: Tak, Pavle, co tak
1: to bude? Výborně. Ty svity, to už znáte, to znáte, to pecky.
0: Jo, svít byste si dal.
1: Ano.
0: Dobře, dobře. A je jedno, co vyberu?
1: Já si myslím, že víte asi, no.
0: Tuším, no tak určitě. Jo, jo. Tak, něco tady najdeme, určitě. Tak, napadá mě, co Papa Joe, to by mohlo být.
1: Jo.
0: Že jo, tak tady máte, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já se dařím.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a před námi další vaše písničkové přání. Tak podíváme se tentokrát do e-mailu. Máme tady jeden rstík zpoledne. Posluchač Bouslav si přeje zahrát ke dní otců písničku od Greenhornů, Když náš táta hraje.

0: Josef Šimek, Greenhorni, když náš táta hrál v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak pojďme se zase podívat na telefon 726464848. Někdo by tam měl číhat, dopak to je, haló?
1: Haló, díku, tady Slávek, Zetora, Lukaťák.
0: Nazdar Slávečku, tak co to bude?
1: Tak dáme si Vojína i Přeon, no...
0: Dobře, mám to, kaťáci jsou připravení, písnička letí. Měj se hezky, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A někdo na drátě. Kdo pak volá? Dobrý den.
3: Dobrý den, Jarka.
2: Tak Jarko.
3: Pane Vamberský, ano, jsem prosím vás, velké ucho. Mohl byste mě zahrát nějakou písničku od Eltona Johna?
2: Elton John, no jo, ano. To víte, že jo.
3: Tak vám moc rád děkuju.
2: Rádo se stalo. Necháte to na mě, ten výběr?
3: Jo.
2: Dobře, tak já se tady podívám. A po něčem sáhneme. Tam nemůžeme sáhnout vedle v tomhletom případě, si myslím. Tak, dáme něco svížného, dáme a už to vidím. No jo, tu jsem neslyšel ani nepamatuju tuhletu písničku. I don't wanna go on with you like that, tak se jmenuje tahle pecka. Sira Eltona Johna. Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.

0: Jeden z prvních koncertů, který jsem viděl, když naši koupili videopřehrávač a začali domů nosit od sousedů první videokazety, byly to koncerty právě Eltona Johna, Pink Floydu, Roxette, Genesis a dalších velikánských hvězd. A tahle písnička mě zaujala. Byla mezi prvními na setlistu toho koncertu, který Elton John tehdy prezentoval. Tak I Don't Wanna Go On With You Like That v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Někdo je na drátě, kdo pak to je?
1: Pravím, to je Sváťa.
0: Sváťa, tak Sváťa. No.
1: Čím dál tíž se dejchá nejen mě, ale i Robertu Křesťanovi. Bylo by to možný?
0: Jak? Robert Křesťan. No, Robert Křesťan. Dobře, jak se ta písnička jmenuje, jste říkal?
1: Čím dál se dejchá.
0: Aha. Tak se podíváme. Křesťan, tak, ano.
1: Doufám, že se bude líbit i dalším.
0: Tak, je připravená.
1: Je potěší. Dobrý,
0: mějte se, naslyšenou. Aha, moment. Renons, teď. Už to hraje, výborně, uf.

0: Matíš Sedej, Robert Křesťan. Tak, kde na drátě? Haló.
1: No ale Honzo, tady Jarda z Dubiny.
0: Jarda z Dubiny, tak Jardo, co to bude?
1: Dýchá se jak šták, no, ale takový počasí, já jsem měl původně připravenou jinou písničku, ale tohle počasí je snad nejlepší se zavrtat pod zem.
0: Jo?
1: Jako krtek.
0: Dobře, tak jo.
1: Jako krtek, takže si dáme buty.
0: Ano.
1: A snad se trochu ochladíme v tom podzemí.
0: No, nevypadá to příliš slibně s tím ochlazováním.
1: No, bude hůř, no.
0: Tak, léto je tady s plnou parádou, tropy dorazily a dokonce příští víkend snad i 40 by měly padnout.
1: No, my se zavrdáme za 14 dní ve Zlatých horách podzem, takže už se těším.
0: Výborně, tak jo. Tak tady
1: tak
0: je písnička, Jardo, naslyšenou.
1: Jo, děkuju a naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Blond. Tak pojďme zase hrát další písničky od srdce. Písničková přání nepočkají. A někde je na telefonu, kdo pak to je? Dobrý den. Haló?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já jsem vám psala mail, ale nevím, jestli jste ho už přečet teda.
0: Myslíte tu Evu Farnou?
1: No.
0: Jo, ta je na řadě právě teď.
1: Kdy?
0: Teď, tak si to rovnou můžete říct, jak to nemusím číst já.
1: No, tak vidíte, no. Tak já ještě ty naší sousedce přeju všecko nejlepší. Hodně zdraví, ať je šťastná, ať jí to ježdění do Prahy dobře vychází, protože ona pořád jezdí mezi Bohdančí, Prahou, spíš je to teda dědek, to je tady okraj Živanic nebo Neratova, jo, takže to, ale ona je teda úžasná, ona zvládá všechno. Jo, takže jí přejem všecko dobrý, my jsme sousedi tady, kterýma jsme včera poseděli, jak jsem to tam psala, byli jsme teda jako nádherně, pak jsme nakonec i zmokli, takže to bylo úplně úžasné odpoledne. Jo, takže ona byla na koncertu minulý týden a úplně si to užila, takže jsem říkala, Eva Farná prostě musí zaznít.
0: Určitě.
1: Dneska.
0: No mě by zajímalo, jestli Eva Farná zpívala i Vlny na koncertu.
1: To já nevím, protože já jsem tam nebyla, ale oni tam byli v sobotu, myslím, že sobotní měli.
0: Jo, tak no, sousedka tak vám to určitě řekne.
1: Ano, tak určitě něco no, oni vyberte, no, ona má všecko krásný. Jo, děkujeme.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich písničkových vzkazů. Někdo zase na telefonu, kdo pak to je? Haló?
2: Haló, haló. Volám si se ze Žamberka, vypadá to, jako kdybych volal z Palerma.
1: No.
2: 35 poctivých.
1: Á, ručku, to jste naměřili u vás na kopečku v Žamberku, jo.
2: Koukám na teploměr. Á,
1: ne.
2: No jinak dlužím fotku, to vím. Samozřejmě, si pamatuju. Přidám ještě jednu, ta přišla včera.
1: Aha.
2: Tam bylo, dole tam bylo 6 nebo 7 stupňů. Na dnu, to znamená pro ně absolutní zima. Má kulicha a šál.
1: Jo, tak jan.vambersky@rozhlas.cz.
2: Vím, už jsem si to našel na tom adrese.
1: Tak,
2: to dopadne, no, to dopadne. Dáme asi svíci ve větru, bych dělal já.
1: Aha.
2: Jo, pro všechny.
1: Jo.
2: Kendlin, Wim.
1: Dobře.
2: Co Béďa, jak se má Béďa?
1: Béďa ten spí, jak je vedro, tak pořád spí.
2: Tak, to no, spíje všechny, no, naši všechny.
1: Tak, všichni
2: chrápou. Tak, hezký zbytek.
1: Děkujeme.
2: Hezký zbytek. Ať se daří.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami? Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A také další z vašich písničkových pozdravů, tak tentokrát se mrkneme zase do e-mailu. Píšete: dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro moje skvělé rodiče. Mám je moc ráda, pracovní týden zvládneme. Písničku od Karla Gotta a Charlotte, srdce nehasnou, dcera Míša a vnoučata.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: No přesně tak, teď ne Bůh, ale někdo z posluchačů něco chystá. Co a kdo? Dobrý den. Haló? Haló? Slyšíme se? Haló? Tady rozhlas, netrapte nás, ozvěte se. Haló? Slyšíte to? Je tam ticho. Je tam ticho, tak... Ještě jeden pokus vám dáme. 726464848. Telefonní linka do vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Skutečně máte jednu z posledních možností, jak si nechat zahrát písničku ještě, protože pak zase budeme mít na 5 dní útrum až do další soboty. Tak ještě se kouknu, jestli něco nepíšete, a vidím tady jednu SMSku, která se přitoulala tak, abychom na ní nezapomněli alespoň jednu. A písnička se jmenuje Láska má je zákon. Tady píšete, že byste chtěli zahrát. Tak Karle, do Svitav. Tady ji máte.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Školy na Moravskotřebovsku a Svitavsku dostanou peníze na vzdělávání pedagogů. Lidé protestovali u České televize proti změně financování médií veřejné služby. Pardubičtí fotbalisté zahájili přípravu na nový ligový ročník. V kraji zítra čekejte slunečné počasí, přehaňky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobrý nedělní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Svitavsko a Moravskotřebovsko získali podporu od nadačního fondu EduZměna na rozvoj vzdělávání. Po dobu 3 let budou každoročně dostávat více než 2 miliony korun, které mohou využít například na financování školních psychologů, vzdělávání pedagogů nebo další profesní rozvoj pracovníků ve školství, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
4: Jsou určeny na podporu pedagogů, ředitelů a všech základních a mateřských škol v celém regionu. My jsme uspěli díky tomu, že jsme se spojili s regionem Svitavska a vytvořili jsme projekt s názvem Hřebečsko.
3: Krytý bazén ve Skutči zůstane mimořádně otevřený také o prázdninách. Sportoviště zkrátí nutnou odstávku kvůli tomu, že v letošní sezóně zůstane mimo provoz plovárna. Radnice totiž připravuje její kompletní rekonstrukci. Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
5: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
6: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
5: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
7: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
5: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Vláda má zítra určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. Účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby. Sport. Tenistka Marie Bousková slaví druhý letošní titul na okruhu WTA. Ve finále v Nottinghamu přehrála Američanku Navarovou ve 3 setech. Fotbalisté Pardubic se sešli ke společné přípravě na nový ročník první ligy. Tento týden byli na programu výkonnostní testy, v příštím budou nabírat kondici. Hráči měli už před společnou přípravou individuální plány a hlavní trenér Pardubic Jan Trousil byl s jejich plněním spokojený.
8: Vypadají dobře, přišli dobře na chystaní, takže potom se daleko líp pracuje, než vám ty kluci přijdou s tím, že nesplnili plány a při zátěži funěj. Zatím je to dobrý, takže doufám, že ten příští týden, který bude hodně náročný, zvládnou a pak už půjdeme normálně dál. Počasí.
3: Noc bude polojasná až oblačná s přehánkami a nejnižšími nočními teplotami 20 až 17 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až skoro jasno, odpoledne místy přehánky nebo také bouřky. Pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v přehánkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bio bude na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku u Poběžovic. U Holic bourala dvě osobní auta, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí na 105. kilometru ve směru na Polsko. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Šárka Kuchtová vás vítá na nedělní vlně z Pardubic.

0: pětidílném seriálu vám představíme výjimečnou osobu, pilota Bedřicha Dvořáka. Za války sloužil u 312. perutě britského královského letectva. Byl sestřelen, zatčen a uvězněn v táboře Stalaklu v 3 v Saganu. Krátce po jeho příchodu do tábora začali uvěznění letci kopat 3 tunely na svobodu. Jeden Němci odhalili, na druhém byla práce zastavena a třetí byl určen pro útěk 220 vybraných zajatců. Mezi nimi i pilota Bedřicha Dvořáka. Více už badatel Ladislav Severin.
1: Tunel byl dokončen 14. března 1944, dá se říct za rok práce. Ale nevědělo se, kdy se to spustí. Ještě nebylo úplný jaro, bylo takový předjaří, ale hrozilo nebezpečí toho, že Němci už by to mohli objevit, protože byl jeden z těch feretů, jak jim říkali, kteří se mohli pohybovat po táboře a líst, kam se jim zachtělo, a šmejdit všude možně. A on se pak už začal vyloženě soustředit na barák číslo 104, to znamená barák, z kterého vedl tunel Harry. A on odešel na dovolenou. Na 14-denní dovolenou. A teďka vedení, vlastně to nejužší, přemýšlelo, co udělat. Nechtěli riskovat, že až se ten feret německý vrátí, že by se mu v hlavě mohlo něco rozležet a mohli by do toho vstoupit ještě razantněji a nedej bože by narazil na ten tunel Harry a vlastně roční práce a příprava všeho by přišla vníveč. Takže měli dilema, co s tím udělat. 23. března si udělali schůzku a měli tam i svého meteorologa, který byl opravdu meteorolog a sloužil letectvu britským a ten jim udělal rozbor počasí. A on říkal, že teďka by měly být temné noci, že nebude nikde moc vidět a bude takový jakoby stálý počasí, ale nachumelilo. A říkali, budeme riskovat to, že teda sníh sleze, ale mezi tím se vrátí ten strážnej, že bychom to odložili ještě na delší dobu, až se situace uklidní. Ale Němci měnili dokumenty nebo přidávali razítka do nějakých dokumentů a podobně, takže riskovali to, že ty falešní dokumenty, které platili v tu dobu, by už nemuseli platit pak. Datum žádný tam neměli dorazítkovaný, to se čekalo až na to rozhodnutí. To znamená, 24. ráno, 10 hodin 30 minut, se sešli v baráku a v pokoji Rogera Bushla, ty nejužší, znovu to probrali a řekli, nedá se nic dělat, dneska se uteče, dneska se do toho pustíme.

0: Bylo jich připravených 220. 200 plus 20 jakoby náhradníků. Systém byl udělány tím způsobem, že všichni dopředu věděli, jak to bude probíhat. Aby to nebylo nápadný, že najednou se 200 lidí nahrne někde do baráku, tak postupně během toho dne, kdy se rozhodlo, že večer se bude utíkat, z té 104 ty obyvatele, kteří nešli do toho útěku, tak se přemisťovali na úplně jiný ubikace a naopak se přemisťovali ti, co měli do útěku, do 104. Na chodbě seděl u stolu důstojník, který řekl tak, ty budeš v pokoji číslo 17, vlezeš tam na postel a potom 10 minut předtím řekl, připravte se, za 10 minut jdete, pak přišel další pomocník a teďka jdete a odváděli. Prostě muselo to kmitat za sebou, jak jízdní řád japonského Shinkansen. Po nástupu odpoledním se přesunuli ty důležitý lidi, co se týkalo provozu tunelu do podzemí. Na prvních 15 metrů a posledních 15 metrů dřevěných kolejí v tom tunelu, kde na vozíkách se měli přesunovat ty zajatci, tak rozstříhali deky, natloukli je na ty koleje, aby ty kolečka nerachotily. A navíc se tam dali za sebe dva závěsy z dek, jak se v tunelu svítí, tak aby to nesvítilo šachtou, která vedla kolumu nahoru, ven. Připravil se tam personál, který bude jako první přetahovat planem na vozíčkách mezi těma stanicema Piccadilly Circus a Leicester Square podle londýnského metra na těch vzdálenosti zhruba 110 metrů. Všechno bylo připraveno a večer se mělo začít výstupem z tunelu. No, zjistilo se, že ten první vystrčil hlavu a s hrůzou zjistil, že výpočtáři se spletli ve výpočtu dílky tunelu a nekončí v lese za táborem, ale mezi táborem a tím lesem asi 13 metrů od strážní věže. A navíc po obnějším úvodu tábora chodili i strážní, kteří chodili v podstatě 2-3 metry od té díry. A byla jenom otázka času, kdy si toho někdo všimne.
1: Další, no tak, rychlé, poslouchej. Objevily se komplikace, nevylezeš v lese. Nahoře je k žebříku přivázaný lanko, když cukne třikrát za sebou, musíš vyskočit a běžet k lesu. Za prvním křovím zalehneš a dáváš signál dalšímu. Hlídáš strážný na věži i pochůzkáře. Všechno jasný? Tak jdi, zlom vás!
0: Takže takhle postupně se tím tunelem dostávali ven a utíkali směrem k nádraží, což bylo přes les ještě dál na sever. To nádraží si musíme představit jako veliký, protože to bylo nejdůležitější nádraží mezi Berlínem, Breslau a východní frontou. Koleje z toho nádraží vedly na 7 směrů, takže opravdu veliký. První desítky těchto zajatců, který měli uprchnout, byli nejlíp vybavený, měli jet vlakama. Měli peníze, doklady, průvodní dopisy, akorát si jízdenky museli koupit na tom nádraží. Takže jejich cesty směřovaly přes les k tomu nádraží, jenže o 10:30 byl poslední britský nálet noční na Berlín. Preventivně byl vyhlášen letecký poplach v Saganu a mělo to za následek to, že se vypnula elektrika. A v tunelu zhasly světla, které tam měli udělaný.
1: Co se děje? Nálet? Dopěruňka, sežeňte lampy, musí být někde na baráku. Rychle, rychle, nestihneme vlak.
0: Čas plynul, ale těch lidí se dostávalo hrozně málo oproti předpokladům. Pak už dostali se i ven takzvaný bačkoráři, to znamená ti, kteří neměli jet vlakem a po skupinách odcházeli. No ale bylo asi 5 hodin ráno. Takže řekli, že půjdou ještě poslední, ale chodil tam strážnej. A najednou ten jeden strážnej se zastavil a odbočil a šel směrem k té díře. On ji furt neviděl, protože koukal jinam. A ten, co tam vlastně vylejzal z díry poslední z toho tunelu, tak s hrůzou čekal, že mu šlápne na hlavu. On furt vlastně nevnímal. Až pak najednou se zastavil, asi mu to došlo a teďka uviděl pod sebou tu díru a chlapa, tak sundal pušku z ramene, namířil na něj, ale spod té zástěny, která byla asi 3 metry dál před tím lesem, tak zakřičel jeden Nicht schießen, Posten.
1: Nestřílej! Nestřílej!
0: Ty, co byli v tunelu, na vstupním žebříku, v tunelech, na přestupních stanicích po baráku, tak začali pálit papíry, začali likvidovat koncentrovanou stravu a všechno možné a vracet se do baráku. Ale byli zamčený, že? Takže byl s tím velikánský problém, vyskakovali oknem. Těm se nestalo nic, ale 80 lidí se dostalo z tunelu. Z těch 80 lidí, 4, byli chycený u východu z toho tunelu tím strážním. Byli okamžitě sebraný do tábora. 76 lidí se z okolí toho tábora rozprchlo. Některým se podařilo odjet vlakem podle toho, jak měli štěstí. A dva z nich, byli to dva Norové, kteří vlastně se dostali vlakem až do Štětína a Nor umí norsky jako německy. Takže tam se dostali do přístavu jako dělníci, kteří jsou poslaní na práci, měli sebou falešný průvodní dopis i falešný doklady, prošli tou kontrolou na nádraží v Saganu a dalšíma kontrolama po cestě. Nakontaktovali se na námořníky ze švédské lodě, převezli je do Švédska, ze Švédska je dostali k Angličanům a Angličani je letecky převezli do Anglie, ty dva nory. A třetí, který mu se povedlo, to byl Holanďan, tak ten putoval kus vlakem a pak si říkal, nemusí to dopadnout dobře, další kontroly mohli změnit cokoliv a bude poplach, takže se vydal pěšky a šel do Holandska tam, odkud pocházel. Jeho tátu mělo gestapo ve Výsleších strašnou dobu a den předtím, než jemu se podařilo dostat se domů pěšky do toho Holandska, den předtím ho pustili, se synem se sešel a táta druhý den zemřel, jak kdyby čekal. A ještě než skončila válka, tak on už znovu byl v letectvu jako stíhací pilot a znovu lítal a bojoval. Takže to byly tři, kterým se podařilo uprchnout. A zbývá teda 73 těch zajaců. Těch 73 zajaců se rozprchlo, některý byli chyceni až těsně u Švýcarska, některý na našem území, některý v tom Německu. A Hitler, když se to dozvěděl, tak dal příkaz, že všichni se musí postřílet.

0: Göring se proti tomu zbouřil v uvozovkách, takže Hitlera umluvil na 50. Řevoní číslo 50, že se postřílí. Ti zajaci, kteří byli pochytaní, tak byl daný povel gestapu, že budou oni řešit všechny tyhle věci a budou mít speciální pak tajný rozkaz. Jinak, jak se ti zajaci rozprchli, tak 90 000 německého personálu a domobrany v uvozovkách, policie, četnictvo a všechno, tak po nich pátralo 90 000 lidí, to znamená, opravdu zaměstnali ten aparát. Takže oni, jak je pochytali, tak dostali se do ruk gestapu. A gestapo je vyslýchalo, ale tam se nerozhodovalo, kdo přežije a kdo bude popravený. Říká se, že rozhodovalo to, jaký byl národnosti. Vůbec to není pravda. Rozhodovali úplně jiné věci. Oni shromáždili všechny tyhle materiály a dostal to za úkol vyřídit a rozhodnout, kdo bude popraven, Artur Nebe. Byl to kriminalista z Berlína, který dostal na stůl tyhle karty, měl ještě k ruce jednoho pomocníka, který mu připravoval jednotlivé podklady, ten pomocník. Tak pak po válce vzpomínal, že tenhle Artur Nebe začal, lidově řečeno, doslova chlastat, protože on byl kriminalista, nebyl to nácek, gestapák prvoplánově, ale kriminalista. A dostal tohle na stůl, lidi v životě neviděl, oni nic neprovedli, byli to zajatci, kteří regulérně uprchli. A takže vzpomínal, že tam třeba říkal, tenhle je moc mladý, tenhle má děti malý. Takže ale musel těch 50 udělat, takže označili 50, pak šli dálnopisy na ty jednotlivý gestapácký stanoviště v uvozovkách, když to takhle řeknu, tam, kde o tom měli rozhodovat a bylo daný, že přijde dálnopis, za 15 minut je další a v tu dobu musí u dálnopisu být jenom velitel a nikdo jiný tam se v té místnosti nesmí pohybovat. A tam přišel ten tajný rozkaz už s konkrétníma jménama, protože věděli, kde jsou jednotliví zadržení, který mají být zastřelený. A má se to udělat tak, že je vezou prostě někam do vězení nebo zpátky do tábora a po cestě se má zastavit, aby si odskočili někde u lesa a už byli určeni gestapáci, každý k jednomu a zezadu je popravili ranou do týla. Pak okamžitě převíz do krematoria, spálit a vrátit ty urny, protože kdyby bylo tělo, tak by bylo jednoznačně vidět, že byli popraveni. Takže těch 50 bylo tímhle způsobem popravených a k těm národnostem v útěku bylo zhruba 7 Poláků. Poláci byli popraveni všichni. Čechoslováci byli 3 v útěku. Tondr, Dvořák, Valenta. Valenta byl zastřelen, Dvořák a Tondr přežili.
1: Arnošt Valenta prchal spolu s Henrym Johnny Marshallem, ale chytili je poblíž Kolfurtu už 26. března. Valiho, tedy Arnošta Valentu, gestapo o 5 dní později popravilo ranou do týla na půli cesty ze Zhořelce do Saganu. Ivo Tondra dopadli nedlouho po něm, pravděpodobně 27. března, ve vlaku do Liberce. Nejdéle z této trojice československých pilotů unikal právě Bedřich Dvořák. Více už historik Jiří Rajlich.
2: Pokud je o Bedřicha Dvořáka, on prchal s Desmondem Planketem, kapitánem královského letectva. To byl Angličan narozený v dnešní Zimbabwe, tehdy Rodézii. A opustili tunel, dostali se na železniční stanici v Saganu, nastoupili do rychlíku, bez lísku, dorazili do Klacka a šli vlastně cestou do protektorátu. Jejich původním záměrem bylo projít protektorát, tam se někde skrýt, připravit se na další etapu, nejspíš do Švýcarska.

0: Šel jsem s Desmontem Planketem. Měli jsme civilní obleky, které jsem ušil z našich leteckých uniform, padělané doklady a velmi dobré cestovní povolení. Nejdřív jsme jeli vlakem a pak pěšky až k protektorátní hranici. Napadlo hodně sněhu a nám se šlo těžko. Místní lidi nám pomohli obejít celnici a doprovodili nás do Nového Hrádku, kde jsme zůstali v hotelu až do večera 28. března. Novohradský hoteliér nás potom poslal dál do Nového Města nad Metují, kde nám domluvil úkryt ve stodole. Pod senem jsme zůstali 4 dny a pak pokračovali dál do vesnice Spy. Tam jsme se dali trochu dokupy, umyli se, oholili a táhli dál. Doufal jsem, že najdeme pomoc u někoho ze starých známých v Pardubicích. V Pardubicích jsem nikoho z přátel nenašel. Přespali jsme v hotelu a druhý den odjeli do Prahy. A po pár dnech pokračovali na jich hranicím protektorátu. Vlakem až do Klatov.
1: 8. dubna 1944 je na Klatovském nádraží zatkla česká protektorátní policie. Ta je předala gestapu. Mimochodem to klatovské gestapo mělo jako opravdu špatnou pověst. A ty je drželi několik měsíců. Ne přímo v Klatovech, tam byli jenom několik dní, ale byli vězněni přímo v Praze, ve věznici gestapa na Pankráci. V listopadu 1944 je odvezli do vojenského vězení v Praze. To už mělo souvislost v tom, že celou tu věc převzala německá vojenská justice. Oni byli vězněni v tom posádkovém vězení na Hradčanech. To byl ten domeček, jak se tomu říkalo. Ten Planket byl pořád s ním, což bylo strašně zajímavé, protože Němci ho podezřívali, že je Čech, přestože česky vůbec neuměl a ani nevypadal moc jako slovanský, on byl takový ryšavej, takže ho podezříval ještě k tomu, že zatlouká, že je Čech, jo, takže prostě byl na tom opravdu mizerně psychicky. Později si po válce s Bedřichem Dvořákem dopisoval a stěžoval si, že prostě celé ty válečné zážitky na něm zanechaly docela dost stop.
2: O osudu československých pilotů na sklonku války hovoří bývalý litomyšlský archivář Oldřich Pakosta.
3: Když byl tedy dopaden, tak se v Pečkově paláci v Praze zhledal opět s Ivo Tonderem, kterého dopadli o několik dní dříve než jeho, a on také prchal s jedním Britem, Johnem Stauberem. Potom spolu prošli několika zajateckými tábory a nakonec byli jak tedy Bedřich Dvořák, tak Ivo Tonder internováni v táboře Oflak 40 v zámku Kolditz. Při jednom ze spojeneckých náletů na Torgau byl zničen také veškerý soudní spisový materiál, a to včetně obžalob, které se týkaly i obou Čechů, čili v podstatě Němci už proti nim na konci války neměli dostatečný materiál, prostě by mohli odsoudit k nejvyššímu trestu.
2: Slyšeli jste 4. díl seriálu věnovaný pilotovi britského královského letectva Bedřichu Dvořákovi. V pořadu vystupoval badatel Vladislav Severin, historik Jiří Rajlich a archivář Oldřich Pakosta. Postavy československých pilotů stvárnili Milan Hein a Josef Pejchal. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgyně Terza Mičáková. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák připravila Šárka Kuchtová.
4: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třásl.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Víte, co mi nejvíc chybí na mé někdejší živitelce, televizní obrazovce? Kdysi časté propojení vrcholné světové literatury se špičkovými hereckými výkony v legendárních televizních inscenacích, jako byly třeba Dostojevského Zločin a trest nebo Albrechtova Balada pro banditu, včetně těch slavných bratislavských Pondělků. Inscenace v této klasické podobě se už asi netočí. Jednoznačným fenoménem dnešní obrazovky je seriál. A ten detektivní zvlášť. Vzpomínáte na slova sportovního komentátora Víta Holubce, který uváděl každý fotbalový zápas v televizi s voláním sportu zdar a fotbalu zvlášť. Televize je dnes zahlcena kriminálními seriály všech možných proveniencí. A není snad dne, aby se na obrazovce neřešila nějaká vražda. Proti detektivkám nic nemám, ale čeho je moc, toho je příliš. Dávám přednost jiným žánrům. Ovšem, pokud je autorkou předlohy Agatha Christie, nevynechám. Ráda se ale vracím ke klasickým knížkám téhle plodné autorky, protože dovedla umně propletený děj povýšit krásným literárním stylem. Jsem staromilec, který potřebuje před spadním v posteli obracet papírové stránky a ne posouvat písmenka na ploše čtečky. Konec konců klasická podoba královně zločinu sluší víc. Byla to pozoruhodná žena. Matka vlastní dcery, ale také Hercula Poirota a slečny Marplové. Byla současně autorkou a hlavní hrdinkou nejzajímavější záhady svého vlastního života. Poté, co jí před stoletím její manžel Archibald po 12 letech společného života navrhl rozvod kvůli mladší ženě, vmetla mu po bouřlivé scéně do tváře: nezapomeň, že jsem schopná všeho. Můžu i zmizet. No, pak sedla do auta a skutečně zmizela. Vyvolala tím nejen obrovskou pátrací akci, ale také řadu spekulací. Vražda? Manžel? Sebevražda? Nehoda? Duchovní otec Sherlocka Holmese, Arthur Conan Doyle, chtěl jejího ducha vyvolat na spiritistické seanci, což se samozřejmě nepovedlo. Po 11 dnech usilovného pátrání Agátu díky upozornění jiného hosta našli v lázeňském motýlku, kde se přihlásila pod jménem mladé milenky svého muže. Nikdy už se k této záhadě nevyjádřila. Nevysvětlila, zda šlo o úmysl, pokus o sebevraždu, ztrátu paměti, nervové zhroucení, pomstu nebo reklamní akci. Agáta se vzchopila, rozvedla, napsala vraždu v Orient Expressu, vraždu na Nilu, 10 malých černoušků i nejdéle na světě hranou divadelní hru Past na myši, která mimochodem vznikla v roce mého narození 1952. Vdala se za archeologa Sera Melouvena a s ním žila spokojeně až do své smrti roku 1976, kdy jí bylo 85 let. Jak léta letí, stále častěji si připomínám její výrok: archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější. Škoda, že mám za muže právníka. Ale teď si jdu vychutnat kávičku se slečnou Marplovou. Přidáte se? Vaše Marie Tomsová.

0: Anglicky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Zase malá a velká písmena, zase jste s nimi přišla. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Které sousloví si dnes vezmeme, jak se říká hezky česky, na paškal?
2: Objevila se otázka, jak psát spojení chrám svatého Víta.
1: Mm-hmm. Někdo by řekl všechna velká, někdo malech, malé s velké V, myslíme samozřejmě ten na Hradčanech.
2: Tak, to je hodně důležité, protože začněme obecným pravidlem. Pokud máme názvy různých chrámů, bazilik, kostelů, kaplí nebo rotund, tak obecné doporučení říká, že tato slova budeme psát s malým písmenem a pak to upřesnění nějakého svatého, svatý také s malým písmenem, no a pak přijde jméno osoby a tam už je velké písmeno.
1: A proč máte před sebou napsáno chrám svatého Víta s velkým písmenem Chá?
2: Tak, tady se dostáváme k jistému doporučení jazykovědců, které vychází z běžného užívání, z normy uživatelů češtiny. Totiž pokud se některá stavba považuje za opravdu výjimečnou a důležitou památku a kulturní hodnotu, objevuje se velmi často s velkým písmenem už v tom slově chrám, kostel a podobně. Takže doporučení odborníků zní, pokud to pociťujeme jako skutečně závažné, to psaní velkého písmene, abychom tomu dodali tu jedinečnou i v písemném projevu, můžeme napsat velké písmeno. No a chrám svatého Víta na Hradčanech je přímo konkrétně právě na stránkách Ústavu pro jazyk český uveden s velkým písmenem Ch.
1: Co kdybychom chtěli napsat katedrála svatého Víta nebo svatovícká katedrála?
2: U toho svatovícký, pokud otočíme to v tom názvu, tak se doporučuje velké S. Ovšem, jako příklad analogického názvu katedrála svatého Víta se na těch zmíněných stránkách uvádí malé K s tím, že když napíšeme velké, nic se neděje. Když se ale neznalí věci podíváme na ty příklady, tak je to trošku matoucí.
1: No, tak raději

0: Chrám svatého Víta, tam jsme si jistí, že velké Ch, malé S, velké V. Kdybychom náhodou třeba bydleli v ulici svaté Anežky České, tak moc dobře víme, jak je to tam s těmi velkými a malými písmeny, ale chci se právě zeptat na to svaté, svatá, když není na začátku, ale uprostřed. Svaté Anežky České je velké S, velké A, velké Č, ale kdyby byla ulice u svatého Antonína,
1: tam se doporučuje malé to S.
0: Tak jako v chrámu svatého Víta. Tak doufáme, že jsme vás příliš nezahltili malými velkými písmeny a že jste si vybrali to svoje. Díky za návštěvu.
1: Taky děkuji.
2: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Některé zemědělské podniky v Pardubickém kraji omezují produkci řepky. Mateřské školy v Moravské Třebové čekají o prázdninách rozsáhlejší opravy. V některých evropských zemích, včetně Česka, přibývá nakažených pohlavními chorobami. Zítra čekejte v kraji slunečné počasí, přehánky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobrý nedělní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Někteří zemědělci v Pardubickém kraji omezují produkci řepky. Počet osetých ploch v Česku klesl na úroveň roku 2006. Třeba rosické družstvo část plochy s řepkou na jaře zlikvidovalo, protože je poškodili škůdci a sucho. Podnik v Živanicích na Pardubicku plodinu přestal pěstovat úplně. Za hlavní důvod označil předseda živanického družstva Vít Hejna nízkou účinnost postřiků, které je možné na polích používat.
4: Tak je prostě problém, že ta účinnost tam je tak minimální a tak nákladný vlastně ty vstupy, že vlastně v jeden tam jedete a za dva, za tři dny tam můžete jet znova. Prostě je to dost náročné i na to ustříkání, tak proto vlastně jsme se rozhodli s tou odejít.
3: Moravská Třebová využije letní prázdniny k rozsáhlejším opravám některých mateřských škol. V budově na Jiráskově ulici nechá například vyměnit střešní krytinu, uvádí vedoucí odboru investic Petr Matějka.
5: Na mateřské školce Peristická dojde k opravě části oplocení. Již v minulých letech bylo část oplocení měněno, včetně herních prvků, budeme v tom nadále pokračovat. Potom z těch menších akcí na mateřské školce Jiráskova dojde k výměně kotle.
3: V Heřmanově městci začnou třídit použitý olej. Radnice se domluvila se soukromou firmou, která bude zajišťovat likvidaci zbytků z domácností. Speciální kontejnery budou na 11 vytipovaných místech, včetně místních částí. V Česku, ale také v dalších zemích Evropy přibývá počet nákaz pohlavní nemocí. Uvádí to nedávno zveřejněná analýza Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024. Z jejich dat vyplývá, že případů bylo nejvíce za posledních 10 let. Nejvíce přibylo pacientů, kteří se musí léčit s kapavkou nebo syfilidou. Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná s přehánkami a nejnižšími nočními teplotami 20 až 17 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až skoro jasno, odpoledne místy přehánky nebo i bouřky. Pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v přehánkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, během dne pak většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic části Doubravice. Stala se na silnici nedaleko Pohránovského rybníka a kvůli silnému provozu se tvoří kolona na dálnici D11 mezi 35. a 27. kilometrem ve směru na Prahu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč. U někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať. Ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už se uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, plně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, to hucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku. A to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne. A my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být, a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám, Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu A vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta na shledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovouto kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje. Ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musím odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy se na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už si nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. Začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle to funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Proč jet na taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního taglitu čeká?
2: Dobrý večer, taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní

0: vlastní, že se potom nějak více zapojí do židovského života ve své komunitě?
1: Není to samozřejmě žádná povinnost, ale určitě je to jeden z cílů programu. Tak list má lidem pomoci objevit jejich kořeny a posílit vztah židovské identitě a my po návratu účastníci seznamujeme s možnostmi, jak se právě zapojit do židovského života v České republice mohou, buď do židovských obcí, anebo do České unie židovské mládeže.
0: A stává se to, že se účastníci na taglitu nadchnou a pak jsou aktivnější?
1: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
0: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
1: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah k Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi a mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů z celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
0: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků Taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty.
1: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě a to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na Taglitu a dnes jsou manželé.
0: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
1: Také děkuji a hezký večer. Nashledanou.
0: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář. Zpívá se ve stém žalmu.

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů navazuje na časovou historickou osu nejvýznamnějších událostí tragických dějin antisemitismu a anticikanismu od roku 1939.
1: Webová platforma Trace je přístupná v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině. Zabývá se i mapováním aktuálních

0: rasistických incidentů.
1: Platforma Trace bude sloužit zejména obětem nenávistných útoků a lidem, kteří jsou ohroženi některými ze skupin takzvaných aktérů, to znamená extremisty, rasistickými skinheady, džihadisty, obecně rasisty, kteří působí jak v tom kyberprostoru, tak v reálném světě a životě, a také kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
0: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAME, která je slovenským partnerem projektu Trace.
2: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všetkých vyšegrádských krajín, a najdete ich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
0: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
2: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovorí o svojom příběhu veľakrát vlastně právě mladým ľuďom, aby jsme našli přesně cestu k sebe, aby aj mladí ľudia mohli hovoriť ľuďmi zo židovskej komunity a počuť ich príbehy a mohli sa s nimi rozprávať.
0: Účastníci konference v Osvětimi si rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
1: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
0: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
3: Mojde ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Brůhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust, kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události. Jak se jí dotkly?
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dál rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky Vysoké, Rosh Hashanah a Jom Kippur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
3: Byl by to Seder z Mirot u Birkat HaMazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři, obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
5: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
6: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
5: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
7: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
5: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
8: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklé větvičky. A takže tam už se to projevuje to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranit.
4: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
9: Vonavými fixkami se děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou po velké bitvě 2-1 na sety. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, postupně až jasno a jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy až kolem 32.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
11: Česká 12.
12: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově. Na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích. Dívám se tady na 32 tenisových kurtů. Je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis. Ženy, muži, děti, kmeti. No prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj. Abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné. Já tady 30krát ještě nebyl, ale někteří ano a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, je tady Jary Tauber třeba, Kate Mátl a další. Je tady také je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12 a hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou dvanáctku a také předáme zlatou českou dvanáctku skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho prodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví, každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě tento týden.

0: dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná a před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo. Zpívá Petr Perk.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc. Až se začneš ráno bát,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
2: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou, a poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po 1. místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenoři, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
1: Host České dvanáctky.
2: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
3: Krásný večer, krásný den všem posluchačům. Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
4: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
2: Jardo, to je prostředí tady, co? Co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
4: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů, a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
2: A třeba bude i třetí, počkáme si. Jak vznikla ta písnička?
3: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky, a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
2: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
4: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl. A musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
2: Je nádherně, jsme na prahu léta. Jak vypadá léto skupiny Premiér?
4: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
2: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
3: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně z toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme, a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
2: My se budeme těšit.
4: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
2: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

Oblíbená premiéra, zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tady v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů v žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. Na to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten Honza za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat písni duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku, tu, která šla na té parádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo. A takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ní vyhráli Bratislavskou liru v roce 85. A to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně. Ale pozor, to není jen tak, my jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo, Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské liry a až ta 11. konečně, takže jsme z nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž, ale ta písnička je i po letech fakt pěkná a když s náma dělal Peťa Kovář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval a nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo. I když vyhrál tu liru, protože se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to, Petra, jsem mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě, náhodou, jo. Taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
2: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem v 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď a vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdybychom tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik, 50 let hraju tenis, no.
1: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás, krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hudky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
2: Já jsem jezdil buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že cedule, kdy tady byla ta zápalva, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let sem jezdím teda tím pádem.
1: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
2: Máme spousty hraní teda a já jsem tomu rád, já strašně rád hraju na těch festivalech a lidem říkám, aby si ty festivaly užívali, protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp než na normálních koncertech, teď tam je konkurence a oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali, tam do toho všichni jdou jak blázni, jo. Oni si hrají, vždycky se posilují, někteří už to přeženou, ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se, mi přijde vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem, mnohem silnějc.
1: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Ben, Milé

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje My dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na šestém místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.

0: Už je písnička Děti jsou taky lidi, skupiny Holky Tong. A pozor, budeme udělovat Zlatou českou dvanáctku. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. A to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co ve

Hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

Závěrečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jet Plane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přeháňky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přeháňky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice 38 z Znojmo-Moravské Budějovice je podle policistů neprůjezdná. Mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi u Blané odklízí následky nehody. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkové rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitbičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecanty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perníku.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teďka bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když...
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný. To jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dopraného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu, jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně, a potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasic. Ty kvasice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalenkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii
1: vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně, Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to opravdu mušlička, to, vypadá to, je to takový nevím. Zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu. Ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říkám, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tako vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, aby jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek, těch rukojetí držadel, opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724

819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčích horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK. Takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanyová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované Pramen Grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí. Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku. Počasí. V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu. Před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
9: Pardon, jde mi další host.
10: Tak mě tady máš.
8: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
10: Co je dneska v televize?
8: No, veselohra.
10: Veselohra?
8: Ty jsi chtěl něco jiného?
10: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
8: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
10: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
8: Nebuď tak nafrněnej.
10: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
8: Tak to se od tebe nechce, jen se uveléb. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
10: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než nic.
8: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
10: No počkej, počkej. Teď to včera ještě šlo?
8: No včera, teď to nejde.
10: Ale podívej se. Ale ani obraz, ani zvuk.
8: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: Hele, poslouchej. Hele, taky tam dávaj kamarád.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let. Pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Dejčí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladiské neskušenosti.
4: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobníkem a drobil si je do kafe.
3: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
3: Ano.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To se nám
4: nevím. Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
3: Ach, ty můj.
6: Já jako když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch.
4: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
6: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
6: Ach, ty můj.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
6: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli proto jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě dole a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vyselo.
0: Že neplný plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkal, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch už, protože i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval Jak jsme začínali, nebo Jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku. Ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvílce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

0: automatnes.
1: Hokinářka s pohrabáčem, rozpálená desnic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvízka schránky, pohrabáčem matinka. Dvízka praskaj a už lítaj kolem bedny prkínka. Signál byl však přece daný, cesty kdo si zakřičí. A ze všech stran sjíždějí se stříkačkama hasiči.

tam lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrknu, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pan, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. A pan, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem ostudu. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s ním vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal,

0: lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
1: Ono je taky blbost neplnit plán.
2: Haló! Haló! Mohla bych, prosím, hovořit s paní Kahounovou?
1: No jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit? Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jsme jenom? Aha, já vím, ano, na večeři, s manželem. Jestli mě to bude stačit?
2: No, promiň, slabý 2 hodinky, ale...
1: Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to.
3: Madono má, kraj tiše sní.
4: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
3: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
4: No, to už je.

0: srdce mě jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Dáme to, děcko,
2: ti dám. Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiný, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený, s prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? To jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí odpoledne k divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já jsem ten napratu a no to, já měl tady to buď veliký a tady lejka a ta a on mě podá a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tadyhle, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás. Já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit.
6: Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje.
5: Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, jsi rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, jsi ráno. Jsi ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Jsi ráno, děj, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Ty, ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Ty, ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může vidět odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou, nebo s určitou dávkou humoru, nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, Vašto ještě, to byly režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladej mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, alebo ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta. A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
5: No jen jestli,
4: Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti.
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? Tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
4: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomdlim.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normální rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří

0: Ale já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo, a já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí, a tady, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo, jo. Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože já, vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No. Hmm.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi. A já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, tak ošel.

0: No tak proč mi ji dáváš?
1: Já ti ji nedávám.
0: Ježiši, to vy jste
1: zatracená.
0: Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
1: Jiný chodí taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
0: No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej, nehej.
1: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
0: Nože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
1: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
0: No, podívej se, já už toho mám dost. Nebolí hlava, já si jdu lehnout.
1: Sedni si. Teď máme klid. Karinko, klid. Je pár hodin.
0: Podívej se,
1: mám si prášek.
0: Prášek?
1: No jo,
0: to ti udělá
1: dobře. To já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
0: A pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
1: Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
0: No, co?
1: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jakým stropem vyletí někdo jiný.
0: Tak dost, jo?
1: No.
0: Klid, do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale mudu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
1: ano.
0: Ne?
1: Ano.
0: Podívej se. Pojď sebou.
1: Já jsem.
0: Tohle? Šesto roku.
1: Jo, ano.
0: Osmý, rozumíš?
1: Ne, počkej.
0: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
1: Tady, podívej se, já jsem hotová, vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
0: No.
1: Kolik je hodin?
0: No, jsem ti říkal.
1: Co?
0: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
1: Já nevím, no, když ty jdou napřed.
0: Jo, aha, taky se mi zdá.
1: No,
0: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
1: Hele.
0: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
1: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
0: jo?
1: Legitiv máš?
0: Jo, mám.
1: Tohle peníze máš?
0: No samozřejmě.
1: Máš, lístky máš.
0: No lístky, ty máš přece ty.
1: Jak to já?
0: Jistě.
1: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
0: No to bych je... To
1: do ruky.
0: No to bych je v té ruce musel mít.
1: Tak si jistý ruky někam jinam.
0: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
1: To nepotřebuju dělat.
0: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
1: nic,
0: neděje?
1: Je sem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
0: Půl osmi a pět minut.
1: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
0: Jo,
1: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
0: Ježiši Kristus.
1: Co?
0: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
1: Proč?
0: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
2: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
3: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
2: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes si povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou. Dědeček, strýc, nějaký učitel. Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio, aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s holčákama od malička, mě naučil, a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, že nemám se chytat partie, jako takových kamarádů, který petu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmení, mám jeho, a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s ňou, no, zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme s otcem chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií? Máte nějaká památeční videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali.
0: A můžu se zeptat, v kolika tě letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky s ním, s tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na ní hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter noční linky Českého rozhlasu. No,
1: moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi s ňou do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte, já vám taky něco říct. No,
0: tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera. A to, jestli můžu, na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. protože mám trošku učitky, že jsem nebyla ta dcera k tatínku, jaká jsem měla být. A teď už mu nemůžu říct, mě to brzy.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nevyrůstáte a vezmou vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů tak a nevyrůstáte s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Ano, už je to narušené.
2: Ale já chci poděkovat úplně, no je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nevyrůstáte a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svýmu partnerovi, protože ten je teprve teď ve vztahu, v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
2: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kež by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:45, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Nevždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny,
0: vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do to otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčení nebo vyprošený byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat jaro. A Hana, to byla tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No, ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsem v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mi to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický. A dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo. A teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
0: pozitivní.
1: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když přijela vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozdroje, ale mělo to svý kouzlo taky. Prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mému otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. S tím, že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocněla s ledvinama a zhodou náhod už jsem tu tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let necelých a A prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře, jak to. A s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mě úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
0: No, Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svůj životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete? Měl nějaký zvláštní
1: ano,
0: zvyk?
1: Ano, já prostě vzpomínám vždycky. Já mám strašně ráda zahrádku. Teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady s náma pořád, i když není. Mm-hmm. Jako,
0: tak, jako, to jsme měli stejný program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale no, Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře. Tak to má být.
1: No. Ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokud může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak jsem ji rozhodil organismu, všechno naopak. Z vysokého tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam mi skočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Bezva. Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: Takže my jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6:30.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všechny zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatiku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka. Protože jako chtěl syna, no a pak už mít děti nebylo, jen já. A on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne, že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala, ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak, on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti. Děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě. A tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do k sedlákům, že no a tam vydržel až do bojní, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou a s nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako spřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenom že pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila, takže takhle, no.
0: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
1: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No, tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
0: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
1: Tak, no, tak si to uvědomíte všechno a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
0: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
1: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
0: Krásné sny
1: přejeme. A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Býtově. Mm-hmm. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze a jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Ház. Je to největší je výstava těch vyspaných psů a mezi nimi je poní, protože tatínek vysel do stáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poník vykopl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka za celý vyspal ho a do dnešního dne na Vysokském zámku je ten poník vystavený, takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, tými krásný čistilky, které jsme měli, chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad ničím se nepovyšuj a nad ničím se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je zpátky pyšná princezna. Do dneška nevím. Myslím, jestli to zase tak z něho, nebo jestli to zaslyšel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vůbec vlastně nevím, kde tady se to stál. A potom samozřejmě měl takové ty hesla, jako že hraška na sítě, hraška v dostem, takové různé ponoci mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být bohužel.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: je to hodně
0: přeskakuje. Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No, no
1: takže
0: máte
1: prostě
0: krásné vzpomínky na... V no, podstatě protože... ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, protože mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí a měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít u sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky, než zemřel. Tak to byly takové krásné chvilky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého
1: zlesu. Nashledanou, dobrou noc.
0: Krásnou
1: a
0: noc
1: přeju přejeme. Takovej vzor mužskýho všem. Nashledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když se s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ludmila z Brna je s námi. Vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško. Přeji vám všem. A já vám to vypovím o mém tatínkovi. Uh-huh. Já jsem ho strašně milovala. A on se dožil skoro 87 roků. Už je to teda 10 roku, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dál. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme? My ho vyšetříme a dáme vám ho dom? Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer, a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to mě, pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil. Ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to prám proplakala, ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla, Brněštín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zase budu odsávat. No to je škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem to propadl. Tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že tačka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmila, takže... no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla. A to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
1: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
0: Ano, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
1: Jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, abych se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra. Už

0: 650 bylo. Ne, mladá holka, to by si to třeba nedovolila.
1: No, no.
0: Takže,
1: Ludmilko, já vám někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí, tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má, drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
0: Maminka už je taky mrtvá a ta se hodila 92 let.
1: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
0: no mám dětičky.
1: Ano, o těch jste kdysi vytrávila.
0: Proti vnoučata, mám 5 pravnoučat.
1: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuju, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
0: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Alena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka, a všechny posluchači, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím, po té stránce dětství, lásky a tak dále. To chci jako říct a vzpomínám, jako, že tatínek, říkám, on byl povoláním, jak jsem říkal, strojůvce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o hodinu, tak jako jinak, a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, mě se špatně mluví, jsem nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mi nadepisoval. On je takové opravdu uměl takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co on taky. Ve škole, jako já jsem tak mýbala jedničky, dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všecko se mnou učila, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Takovou všecko dělala tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď v věku přes 80 roku, tady to. A co jsem po něm zdědila teď, a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky všecko jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno, jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřady, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všecko telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, to byla tež přesná, precizní, a tady to vyřízení, ale ty ostatní takové vlastnosti, jak říkám, to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu tu práci si stal, takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím teď mi nic. Momentálně nenapadá, ještě by to možná řekla víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuju za všechno ještě jednou a takový byl tatínek a tak, no už tam.
0: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
1: Je tak, to No tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako postravy, on z Ostravy jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peroně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak se tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
0: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
1: I na to ráda vzpomínám, i na to ráda vzpomínám, že se mi to připomněla tady toto, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
0: Takže nevím, děkujeme moc no, za to sdílení.
1: Já taky vám děkuji za své edukaci, ten pořád každý večer, tak jsem ráda, no si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a zdali se dovolám, jak dneska jsem se dovolala. Děkuju ještě jednou a přeji krásný večer, krásnou noc a ráno a tak dál.
0: I vám, děkuju paní Aleko, zdravíme do Poruby.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud si právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rád, ať to nedělá zpětnou vazbu. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu spravovali, a i brácha tam byl auto, a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého, jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal, jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co, no.
0: No. A co jste po něm zděděl? Povahu, gesta?
1: Dílnu znal řadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma, no. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou, já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A už jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme jindy, ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakují. Jestli víte, jak to myslím, jako.
0: Ale můžete dát nějaké příklady?
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože, ta syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak, jako snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle. Potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát tady do rády a dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě aj někdy srazy vytryskne, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže pak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako jo, a mám ho moc rád, toho kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní. A moc si vážím, pak bych chtěl pozdravit vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky na přání, což je v Českém rozhlase Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. A moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobora, takže všechny moc pozdravuju. Mám vás všechny moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
0: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říci nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olin, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější. Aha. Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal. Městečka Žeravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. V Kyjově jsem se narodil. A tam prostě na té... Ono to bylo městečko, jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům. Ale byla to taková obyčejná dědina, když se tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura. Byl to vinař, měl jsme vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako když si vzpomínám. A ten život byl takový u těch chlapů. Oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako nemám spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, myslím. No to je jedno. Byl nasazený za války, byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále, a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žeravic byl důl Pokrok. Mm-hmm. To byl takový...
0: Oline, kdybychom přešli třeba...
1: Já vím, co chcete říct. Ano, já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk. Jako havíř, mám ještě po něm fáračky, to jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený. Měl rád maminku, žárlil na ní, to bylo opravdu takový, a on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
0: Dobře, Olene, já bych se vás doptala, řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost. Jedno slovo.
1: Včelař,
0: tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zvěděl. Tak to už víme, odkud vítrval. Takže to vám dal asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
1: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku jiného, a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek, to nasazení v tom Rakousku, v těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na své manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli: Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavedl a dost a bylo to vyřešené. To bylo, to byl takový moment, já jsem nad tím zůstal.
0: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste mě vzali. Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, a tak dále. Paní rozvykládku, u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

buděného. Štěstí i vstárnutí, oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. Buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretíra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, tam jsme tý. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. Rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem, jo. Ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vníká.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak nehrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden. Dva. Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No, v tom to je. Já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáleží.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to si řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mrač na kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: s životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: byl hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten jsou...

To jak si jim, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, je, natrhala lupení, je, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit, je.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Když si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
6: Někčí.
5: Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých... Kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: Ne, to nejsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
7: Ale. No Bude šťastný?
4: Když zalejvá kytky. No, no. A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt za chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím. Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a... Neříkal nic. On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklej.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod, vložím ho

rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. To já odmíkám a už je to doma.
0: Schlitter, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: Ale ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak. Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že je nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano, to je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.
1: Kde to tobě všude myslí, to je...
0: Ano. Někdy i v Lucerně. Werich, co považujete za nejlepší vtip?
1: Ne. No, stvoření světa, snad.
0: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí, ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede. Ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky. A z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď sem.
4: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text a sice jmenuje se Big Bad John. One, two, three.

Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak

představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou, sám jsem

si, představte si, co jsem měl nespovědu. Představte si, co jsem měl nespovědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jed u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí, škubánky maštěný, vaštěl jsem jak praštěný. To koukáte, co jsem měl nespovědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí, škubánky maštěný, vaštil jsem jak praštěný, uzený na hráku, střílel jsem ho na bráchu. Jezde ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom začíná. Jiřího Suchého?
4: Já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, no. S dovolením.
1: Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pi, do Pišel.
0: To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo
1: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohorem rodu. Vzpomněl si na...
0: by to šlo vlastně na všechny výstroj melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco, a něco teda, no dobře. Co už má, ne hravost v sobě, no, ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec.
1: Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to
2: hlavní. Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Vy to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtý, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pejchat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkoušet, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
8: To nemá, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválně. Ale já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mě vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je
3: to ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Tam dostanou známý.

0: tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli. Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: jsem... Já jsem tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on dvěkrát dokonce říkal krem roli.
2: Ne, až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým koncím, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlob, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme a dojdeme k nějakým písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: A mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, pozor. Prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor. A!
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

sto let se ani jednou nezachmuří. Přestože kolem padnul květ,

psika dih od slunce, a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající.

песен тихо

0: frágil. Sí.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.